plameň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaný k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

problém, ať se na hocelu spíší, ten najmout dám. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zrutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
3: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
4: Přeji vám příjemný poslech. Tato hodinka, která nás čeká, bude dnes opravdu pro fajnšmekry a vůbec pro lidi, kteří mají rádi hudbu a rádi se o hudbě něco dozví. Protože pan kapelník dneska přinesl svou desku, která se jmenuje Hybš a hraje Ježka. A je to deska natočená s velkou láskou a pokorou, kdy on skládá velkou poklonu tomuto českému skladateli první poloviny minulého století. Je to tak, Václave?
5: No, skoro je to tak. Byl to televizní pořad Hybš hraje Ježka, kde vlastně byl František Filipovský jako host a tam jsem se seznámil i s doktorem Holzknechtem, ale kterého já už jsem znal, když byl on ředitelem Pražské konzervatoře. A já jsem tam chodil nedávno, to ještě ty nebyl možná na světě. Ono už to je takových 60 let.
4: A teď už ozvěny hudebních síní Jaroslava Ježka.

0: Orchestrálka ozvěny hudebních síní otevřela dnešní pořad Desky pásky vzpomínky Václava Hybše. My se dnes budeme bavit o Jaroslavu Ježkovi. To je autor celé řady písní, které vlastně přežily a zůstávají a budou zůstávat. Ale nejenom písní, on byl samozřejmě autor i filmové, i instrumentální hudby, třeba jeho Bugatti Step. To je věc, kterou hrají pianisté po celém světě. Mnozí ani netuší, že vlastně jejich autor je Čech.
1: Tak Bugatti Step nám tentokrát zahraje Pavel Větrovec, což byl donedávna profesor konzervatoře a se mnou hrál mnoho let Pavel. No a hned na to naváže Milan Chladil Nebe na zemi.

0: Nejdříve Bugatti Step a poté Nebe na zemi. A teď nás čeká, pane kapelníku,
1: Stonožka. No, s tonohou to je hrozná porce. No a to nám zaspívá Karel Štědrý a on nám k tomu něco poví, taky Karel.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Plíška, Stonožka. Zpívával ji Veri s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

tomu stonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku

0: Jaroslav Ježek měl zvláštní dar, že dokázal napsat hravé a humorné písně. Tohle byla Stonožka, ale to není jediná z takových těch jeho právě úsměvných.
1: No tam je například Ezop a Brabenec, to nám zaspívá Naďa Urbánková.

0: pro mě zcela nezapomenutelnou písní jsou Tři strážníci. Já tam teda stále vidím Osvobozené divadlo, ale možná ty máš samozřejmě jiné pojetí.
1: Ano, tak já nemám nějaký speciální pojetí, ale tu písničku nám zaspívá Jirka Korn.

0: Teď jsme slyšeli celou řadu písní, které každé identifikuje jako písně Osvobozeného divadla, písně Jaroslava Ježka. Když si řekneme, když jsem kytici vázala, což je píseň Heleny Vondráčkové, už málo kdo možná ví, že to právě napsal Jaroslav Ježek. Možná někdo, jo, možná někdo ne.
1: No, já bych k tomu jenom chtěl říct, že jsem měl tu čest, tu možnost doprovázet na piano Jiřinu Salačovou, když mě bylo asi tak 14 nebo 15 let, tak Jiřina Salačová, což byla ohromně slavná zpěvačka, asi dá bych to přirovnal jako dneska God. Ale ta přijela do Police, do mého rodného městečka, jako host tátovy kapely. No a teď, že by zaspívala něco a kdo by ji doprovodil, no tak táta říkal, já mám kluka 14-letýho, ten by to možná uměl. Takže já jsem to trošku na to piano, ono to asi bylo hrůza, ale já jsem se tím pak chlubil, že jsem doprovázel paní Jiřinu Salačovou. Tak v těch 14 letech, ale dneska si ji poslechneme s Helenou Vondráčkovou.
0: A piano tam bude hrát?
1: Ne, to už ne, to je kapela celá.
0: Dobře.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak to byla Helena Vondráčková. Co si zase poslechnout nějakou instrumentální záležitost?
2: No můžeme, no tak třeba karaoke.
1: Zahraje orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka.
1: No, tak co myslíš, že bys měli zahrát? Třeba Holduj tanci pohybu. Líbí se ti to? No a víš, kdo nám to zaspívá? No přece František Filipovský a dětský sbor Bohumila Kulinského, ale nikoli v toho, který ho známe, ale to byl jeho otec. A to bylo natočeno, ale někdy tak v roce asi 61 nebo tak. Ten František Filipovský mě tenkrát už říkal, škoda, že vy jste se nemohli setkat s Jardou Ježkem. Vy byste se určitě měli rádi. Já jsem panu Filipovskému říkal, ano, já Ježka miluju, to, co dokázal, to bylo úžasný, protože jeho skladby měla na repertoáru i Česká filharmonie. Pokud můžu tak dlouze jako o tom mluvit, tak jenom vím, že ten Ježek původně skládal vážnou hudbu a potom, když se jaksi potkali Voskovec s Werichem a Ježek, no to bylo úžasné propojení. A kdyby k tomu nedošlo, Bůh ví, jak by to dopadlo, dneska už by třeba nikdo neznal Ježka, ale ani Voskovce a Wericha. To spojení bylo tak úžasné, že to zapůsobilo skvěle.
0: A teď si poslechneme slibovanou Holduj tanci pohybu František Filipovský a dětský sbor spolu s orchestrem Václava Hybše.

jen ve hře hledej zálibu, holduj tanci pohybu. Buď fit, tak otevřeme všechna okna.

0: To byl František Filipovský, Holduji tanci pohybu. Ty jsi tady před touto písní vzpomínal na to, jak tě ovlivnila tvorba Jaroslava Ježka. Pojďme si teď poslechnout třeba jeho slavné Svítá, tu krásnou instrumentálku.
1: No a ta je hned ještě spojená s Kloboukem ve křoví, co zaspívá Karel Černoch. A vždycky, když jsme to s Karlem hráli, tak teď si dovolím udělat takovou malou vsuvku. Co budeme hrát, vždycky jsme říkali Karlem, a Karel říkal Klobouk vepřový.

0: byla jedna z nejznámějších písní Jaroslava Ježka, Klobouk vekřový. Co si poslechnout něco trošku zase jiného žánrově?
1: No tak máš na mysli třeba ten známý valčík Jarní vítr.
0: Jarní vítr.
1: No to k tomu bych jenom chtěl říct, že to byla oblíbená skladba Františka Filipovského. A pravděpodobně to bylo na divadle napsáno pro balet.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: To byl Jarní vítr Jaroslava Ježka. Teď si zase poslechneme nějakou písničku, co třeba Don Juan.
1: No to zpívala Helena Vondráčková.
0: A vzpomínáš na to nahrávání s ním?
1: Ano, vzpomínám, protože to mělo nádherný refrén. Znám Dona Juana, znám ho jen od rána. A Helena to naspívala a já povídám, Heleno, proč nepokračuješ, tam je ještě verze, já tady nic takového nemám. Já bám, no to musíš otočit stránku, máš to na... Aha, no tak dobře, tak ta verze, ta je znám Dona Juana, znám ho jen od rána, nevím, tak to vlastně teď uvidíš, že to má i verzi.
0: Helena Vondráčková, Don Juan.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Teď bychom se mohli poslechnout zase něco trošku jiného. Třeba písně, kde bude zpívat víc zpěváků.
2: No tak myslíš směs takovou?
1: Uh-huh.
2: No tak pojďme dát směs Pochod 100% mužů, což zaspívali Pavel Zedníček, Jarda Satoranský, Jan Faltýnek a Nikdo nic nikdy nemá, orchestr jenom, Rub a Líc, Milan Chladil a Svět patří nám všichni dohromady.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka. Jaroslav Ježek byl ovlivněn samozřejmě klasickou hudbou, později jazzem, respektive takovým písňovým jazzem. A co třeba tanga, nebo vůbec jako latinskoamerická hudba?
1: No, tak doporučil bych krásný tango O Španělsku si zpívám. Mm-hmm. Karel Černoch to zaspíval skvěle.

0: Asi nejznámější a nejvíce zpívanou písní Jaroslava Ježka je Život je jen náhoda.
1: No tak to bylo nejfrekventovanější dílo.
0: Já myslím, že i zůstává, že to je písně, která se vlastně stále zpívá, když se sejdou lidé a zpívají se jen tak třeba i s kytarou, tak kromě takových těch trémských písniček, tak to dost často skončí právě u této věci.
1: A je to pravdivý, protože život je opravdu jenom náhoda.
0: No navíc Jaroslav Ježek věděl, o čem zpívá, on ten život neměl vůbec jednoduchý.

0: Jaroslav Ježek nebyl jen skladatel, byl zároveň třeba i dirigent, nicméně nedirigoval všechna svá představení.
1: No tak já, když jsem mluvil s těma pamětníkama, tak mě vyprávěli, že nechali Jardu dirigovat jenom premiéry. Skutečně to, co on měl za ten handicap s tím zrakem, když on vlastně vyrůstal ve slepeckém ústavu. A je to úžasný, co všecko dokázal.
0: A možná i trošku o tom tmavomodrém světě, o tom, co vlastně viděl a neviděl. Ano. O tom je také jedna z jeho nejslavnějších písní.
1: V této skladbě je trošičku jeho život.
0: Zpívat bude
1: Jaroslav Satoranský.

0: Dnešní desky pásky vzpomínky se blíží k závěru. Teď máme připravenou píseň Šaty dělají člověka.
1: To je pravda a tu nám zaspívají Pavel Zedníček, Jaroslav Satoranský a Jan Faltýnek.
0: Václav, když se tak ohledneš, když si vzpomeneš na to, když se zbrodil jeho písněmi, jeho partiturami, když to upravoval, přepisoval, jak to na tebe dýchalo, ta jeho hudba, ten jeho vklad?
1: Já jsem k tomu přistupoval velice zodpovědně. A uvědomoval jsem si, co to bylo za úžasného člověka, ten Ježek.
0: S velkou pokorou Václav Hybš, přistupující dílu Jaroslava Ježka, a teď nás čeká píseň Šaty dělají člověka, se kterou se s vámi ze studia loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Humoriáda. Začíná další díl, už bůh ví kolikátý v pořadí a taky už se to docela dobře zabydl, už ho slyšíte podle hlasu, Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho Patrik.
6: Já vás všichni zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku jeden.
5: Ty taky, ty jsi čím nahubenější.
6: No, to je super.
5: A vyřek je svalnatější.
6: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? Tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, čověče. Ono to tam je. Ale prosím vás, já vás samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy, dneska jste mě skoro třikrát porazili.
5: Pozor
6: na to. Ale opravdu.
5: Ano.
6: A já tě upozorňuji, ať to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě. Z místa normálně 5000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla chycena.
5: Tak už je to velký zásah.
6: No já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
5: ať
6: jo?
5: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě
6: no,
5: jistě, budeme dodržovat
6: pravidla. No ne, nedodržovat, no
5: dodržovat,
6: prostě. A nějaký trestík, trošku zvednu tresty, no. Tak jo,
5: začíná pojďme
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítám vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano.
1: Tak já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším čtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěsíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Fredo, jako na Kamčatce. No jo, nějaký chytrák dal páčku, otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak, a za chviličku je tady teplíčko, jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: No, nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
2: No jo, ale vnuci jsou ve věku, kde je víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bychom tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrsnutej katastrofou.
3: Jo, skoro jo, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, gerendáš je vášnivý.
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
1: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to by bylo to je hezké cestování, co, ale ne každý vlak to má.
1: No ne, tak já myslím, tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy, samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 9:45 třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední penďák nebo jakýkoliv to, jede prostě v půl devátý, nebo aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupuje.
1: Víš co, a je to škoda, protože no nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš 6 ráno, že jo, to nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude skvadra Azura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na Laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju.
0: Jo,
1: no jistě, a vítla mě jiskra do boka. Že babička říkala, nečum z toho okna, Martinku, a já čuměl.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Prosím tě, proč no ano, a držá kalamáře, ty vole, no opravdu.
0: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
1: Ne, to jsem... ne, ten jsem měl po dědovi, jsem zjedil. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice, můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný. Na cigára.
0: No.
1: No, tak jsem to hnedka zkusil.
0: No, už tehdy.
1: Já jsem zkoušel spoustu věcí.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě se hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
1: A já to mám taky nějaký historky, kdyby chtěli diváci, tak můžu.
0: Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 Děkuji. 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže od 11. hodin 29. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulu Kukovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je na telefonu? Propojení je? Nikdo asi netuší, že s námi
4: je.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svižnější a ozve se nám. Dobrý den.
5: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
5: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
5: A i teda pana moderátora. Chtěla bych hlasovat pro Bčko.
3: Pro Bčko.
5: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravatých. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
6: Tak já vás pozdravím v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
7: Dobrý den.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
8: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
8: A přeju krásný den, pondělní, po víkendu. A asi Ačko.
2: Ačko vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlustvy si hák ve vlaku. Ještě jednou, pokračujeme.
9: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
10: No počkejte, já mám 5 dětí.
9: Ne, v rodině, já vaši paní neznám.
10: No, tak, tak.
9: Ale tady jsem mohl stát s těma kleštičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád ty lehanek do těch tunelů.
10: A co vás toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
9: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlouk řemenem.
10: No jo, neměl rád aj zboňáky.
9: Ne, poznal maminku v tunelu.
10: No to, tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
9: Jo, koukám tak, že jste na tom jako souse Zindulka.
10: No tak toho neznám.
9: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
10: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
9: Já mám na něj kouk, bílej jako křída. Pojídá mu, co ti je, že jsi bílej jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouká, povídá. Manželka mě hodí si do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. Ona mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky vodu, ale musím počkat, až volí vlak, ve kterým sedí.
10: Vy jste veselý cestující. Veselý cestující já mám rád. Podívejte se, jen to obejdu, aby někdo najel na černo a neokrádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
11: Promiňte, je zde volno.
9: Jo, prosím, vezměte místo.
11: Není třeba, já si hned sednu.
9: Tak fajn.
11: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no podeď by nebylo, pane. Vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
9: Žel se vám považte, sundejte si ten kožich.
11: Ale prosím
9: to, počkejte, to je z Berana?
11: Ne, z Bulharska.
9: No to se potom nedívte, žije vám horko. Vovčí kožich a ještě z Bulharska od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
11: Tak já to hodím na chladno, jo?
9: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
11: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mě ukradne.
9: Kdo by vám ho ukrad, když jsem tady jenom já?
11: No právě.
9: Počkejte, jak to myslíte?
11: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl v mém kožichu.
9: Vy šašku jeden pošmáraný.
11: Co jste to řekl?
9: Já nic. Co pak si můžu z 60 kg hmotnosti dovolit říct, když vidím na protilehlý hlavice tohle kupe 130?
11: Fertik, tak dáme páčku na chladno.
9: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
10: Ale pánové, snad byste se neprali.
9: Ne, my budeme hlasovat.
10: A o čem, smím-li vědět?
11: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
10: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování vlakem jsme probrali.
3: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní navdávání, anebo Strašilo kentrilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách.
2: Ale to hrajete na Zámcích a na Hradech?
3: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě,
3: a mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se i na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu šanci?
3: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro vlastně ty samý. Občas třeba 5 zámků se vždycky vymění, a takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka.
2: Aha, ano.
3: Tak když řekne přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to, tak máme takovou jako protekci, takže a neuvěřitelný příběh. A většinou, jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
3: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Hrabenka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
3: Ano.
2: Úžasná dáma.
3: Ano.
2: Jo.
3: Ale já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají
3: jsou,
2: to v sobě. No.
3: Mají to, ano. Člověče, jo.
2: Na blesu.
3: Jako, a jsou nesmírně jako v tomhle pokorní a můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle, poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
3: Ano.
2: Ano.
3: Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni si vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizí lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohleto si myslím, že to jsou úžasné příběhy. A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásný, detektivní. Takže tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte a pozor, se, přistavte si.
3: A ne, to ne.
2: Oštok vejš.
3: Ale pozor, a když vozák, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce.
2: Jo.
3: A to jsem jako zažívám krásně.
2: Kolik toho ujedeš?
3: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli je to 10 nebo 20, především jsem měl 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor. Můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku. Poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounar, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarja, tak na to rád zavzpomínám, na Petra a setkání se za... Pozor, a železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé.
1: Dobré o tobě.
2: My jsme spolu... Ne, no. Hele, my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie. A on opravdu všechno tahal, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo?
1: Nemá,
2: on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak máš, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonový mosty. Mm-hmm. To já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co se... Říkal, to dvakrát, on takhle mluví, no, byl takhle veliký, normálně je velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. A říkal, jedno mi to ujelo a normálně mi to probíchlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem nechat, tak mě zachraňovali, tak nemluví, no.
1: Tak jo, tak setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petě, jasně. Ano. No tak jde na to.
1: A dobře.
3: Víte, co o mě napsali už to 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dně. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíky. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo? Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřímově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřímově narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstavovali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo uváže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný Zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám, musí se to zkoušet. Ne, člověče, to není. Jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Aby se to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Jenom jsem tím, že mě takhle někdo zezadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no, tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli přichází, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu. Říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup autách to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne za sako v těch zubech. Musím tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta. Budu si jí dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal. Až. A že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na smědanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu. Takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se se mnou z toho 3metrového jeviště na tu dlažbu toho náměstí v Belněmově. On mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě, to byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Takže ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. Jsem byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se je, vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč, já myslím, že někteří diváci tam skoprněli v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimov, byl jsem asi 10 kiláků za městem, volala mi ta agentura, že prý ze konce omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, že prý se mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě, kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no, potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu. A ona taková jemná, a ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
4: To prostě, to
1: taky dokonal. Jste byl něco takového dělal?
4: Ne, nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menšík, to opravdu ta slovní zácovon dokázal vytvořit.
1: Teď mluvíme o Petrovi.
4: Ano, o Petrovi, no, tím, samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tak na bránu. To je bomba, no, to byla bomba.
1: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný, ano, navigace přesně. A odchody z domu. A nebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
4: Tak uvidíme.
1: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor, mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: No. Hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
5: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové, zdravím vás oba dva do studia.
6: Děkujem.
5: A volím Petra Novotného, pokračování.
6: Super,
4: dobře, díky. Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu, na telefonu teď kdo?
6: Dobrý den.
4: Nikdo tam je a nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli neusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Halo.
4: Ano.
7: Slyšíte mě?
6: Ano, slyšíme vás.
7: Ano.
6: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
7: Já bych vás Zounar i ráda viděla, nejenom slyšela.
6: No však se koukněte na kameru. My vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
7: Už to mám pozdě.
6: Tak co budete losovat?
7: Takže skutečně vás zdravím. Zdravím i Patrika.
6: Ano.
7: Jste správnej chlap. Mám vás ráda a přeji, ať se vám daří. A vybírám pana Novotního pokračování.
6: Děkujeme mnohokrát.
4: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek, já vás oba dva zdravím, je tam pečo u vás, jak slyším, a dal bych Novotnýho.
6: No to je taky Petr.
4: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
9: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Že když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt jim točí. Potom má v obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk, ten čte z mapy, mluví ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nemyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela Manuela, ona si mele svý prostě televize. To je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale. Nepustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznou. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžel najednou čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pač se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie. Jestli na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá, já to vůbec nejsem schopný pochopit. Jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem oblečenej seděl v autě a ona nikde. Já jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečené, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co, opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl?
2: Patriku, viď?
4: Odchody
6: jako
4: z domu.
6: Měl pravdu, to je to tak jenom.
4: No jo, potvrzuješ to, že
6: no já to potvrdím, vy jste to neslyšeli, zapať pamu, co jsme tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nestihl.
4: Prostě si chtěl odejít, tak si odešel.
6: No ne, já nerad chodím, nesnáším pozdě. Radši dřív, o 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
4: Jaký byl pak návrat domů?
6: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju,
4: ano.
6: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak to se vídáme, ne v našem divadle, že jsme full spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, čověče, já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci uchyl, kdybych šel
4: zase do divadla.
6: To bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
4: Ano, nebo uklízí.
6: Nebo uklízí, no ne, já nevím. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě.
4: Martin Zounary, naším hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích dvou soubojích nevyhrály.
6: No, počkej, říkej.
4: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyberte z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, a k tomu písnička naší kolegyně.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě rychlé hlasování. Buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Martinem Zunarem.
2: Jo, dobrý den. Dobrý den. Telefonu Jitka. Zdravím oba dva pánové. Děkujem. Přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
1: Děkujeme. Vám taky. Díky. Děkujeme. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
3: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
3: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Homoriády. Zase příště s pomocí díky, můžete. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko. Dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršulu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ty už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: A co s tím máme společný?
5: To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný.
7: Pepo, otevři dveře.
8: Spěchám.
7: Rychle, Pepo, rychle.
6: Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi to zkusit.
9: Pane vedoucí, nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
9: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, tedy myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo. Mhm.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno kovošrod.

0: chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
1: Ano, co ano, ale...
0: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
1: No, ale tady žádný vypínač není.
0: Ale je zde dynamo, dynamo.
1: Ale dynamo není vypínač.
2: Paní, já vás nemám rád, nezlobte se.
1: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
3: Humoriáda. Scénku si dohráme někdy příště, tohle byl jen kousek. Tak a naskok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
4: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
3: Budu muset.
4: Tak zase na příští humoriádě.
3: Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. Toto jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Aktér bitcoinové kauzy Jiříkovský u vazebního jednání nastínil možnosti spolupráce. Kroměříž si nechá zpracovat novou studii krajiny, která má pomoct s plánováním ochrany před povodněmi i suchem. Dnes se vylosují čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky pro kandidáty do třetiny Senátu. A dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Hlavní aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský zůstane dál ve vazbě. U krajského soudu v Brně včera nastínil možnosti spolupráce. Po jednání to řekla státní zástupkyně Lucie Slámová.
2: Činil jisté vstřícné kroky, zcela podrobně nevypovídal, avšak vlastně nastínil nějaké možnosti, jakési spolupráce. Je to výrazný posun. Během přípravného řízení nijak nespolupracoval, nechtěl nám ani otevřít elektroniku, nechtěl nám vydat zbývající bitcoiny, kterými zcela jistě disponuje.
0: Jiříkovský se včera vyjádřil k případu, který se týká jeho údajného provozování darknetového tržiště s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti. K miliardovému daru ministerstvu spravedlnosti nemluvil. Obžalobě čelí kromě Jiříkovského další 3 lidé, včetně ex-ministra a bývalého člena ODS Pavla Blaška. Jeho advokáti kauzu pro média nekomentovali. Kroměříž chce pomocí nové studie krajiny zjistit, jak lépe zadržovat vodu a zmírnit dopady případných povodní. Dokument se nebude týkat jen samotného města, ale celého správního obvodu Kroměříže. Radnice tak chce při plánování protipovodňových opatření více spolupracovat i s okolními obcemi. Pokračuje mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
3: Město tak bude moci ovlivňovat úpravy krajiny mimo území Kroměříže, protiproudu vodních toků, plánovat společně s okolními obcemi poldry, retenční nádrže a jiné vodní plochy.
0: Studie bude stát zhruba 2,5 milionu korun. Město ale zaplatí jen 5% nákladů, zbytek pokryje evropská dotace. Hotová má být nejpozději v prosinci 2028. Kandidátům do senátních voleb se dnes přiřadí číslo, kterým budou označené jejich hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utká 154 kandidátů. To je zhruba o 80 méně než ve volbách před 6 lety. Celkově jde o druhý nejnižší počet kandidátů v historii voleb do senátu. První kolo voleb bude společně s komunálními volbami 9. a 10. října. Sport. Po třech hracích dnech v řadě měly české volejbalistky na evropském šampionátu volno. Nahrávačka Kateřina Valková přibližuje, proč bylo pro reprezentantky den klidu tak přínosný.
4: Ty tři vlastně zápasy byly teďka hodně náročný, jak fyzicky, tak si myslím, že i psychicky, protože sice je super hrát před domácím publikem, ale zároveň jsou to vlastně asi i trošku víc stres a nervy pro nás.
0: Dnes večer se volejbalová reprezentace Česka utká v Brně s Ukrajinou. Hrát se začne v 19 hodin.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme oblačno a i zataženo, jen přechodně zmenšená oblačnost. Místy se může objevit i déšť nebo přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Vát bude mírný severovýchodní až východní vítr. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na silnici 50 u Buchlovic na Uherskohradisku. Osobní auto se tam střetlo se zvěří. Na místě je policie, místem s opatrností projdete. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo. 4 minuty po 5. hodině posloucháte Český rozhlas Brno a jsme moc rádi, že jste s námi v úterý 25. srpna 2026. 25. srpen je 237. den letošního roku a dokonce zbývá 128 dní. Podle kalendáře dnes svůj svátek slaví Radim, staré slovanské jméno. Jehož výklad není úplně jednoznačný, ale vypadá to něco jako starat se, pečovat, nabízí taky význam starostlivý nebo ten, kdo se stará. Radimu ujá se celkem hodně, jeden z nich hraje i v kapele Prasklý bachor na bicí, Radim Pokorný. No a přát všem Radimům budeme samozřejmě po 8. hodině i s písničkou. A jaká bude ta první v dnešním vysílání? Bláhové přání zaspívá Karel Gott. Pak přidáme také Pavola Hamela, ten bude vzpomínat, jaké to bylo při poslednom litry vína. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám, ať vám dnešek sedne jako vaše oblíbená písnička. Ať se vám hezky vstává, snídá i poslouchá. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Je úterý 25. srpna 5:12, s vámi je Český rozhlas Brno. Dnes uplynulo přesně 100 let od narození hudebníka Vladimíra Melouna. Pocházel z Valašského Meziříčí a jeho jméno je spojeno se zrodem Brolnu, Valašského Krůžku, ale také brněnských Kajdošů. 95 let uplynulo dnes od úmrtí pedagoga, politika také katolického kněze Alojze Kolíska. Pocházel z Protivanova, studoval v Brně a jako kněz působil v Náměšti nad Oslavou a Miroslavy, později učil také v Hodoníně. Dnešek připomíná i českého klinického psychologa Stanislava Kratochvíla. Narodil se 25. srpna 1932 v Brně. V psychiatrické nemocnici v Kroměříži se po studiích věnoval využití některých drog v psychoterapii a jako prostředků k odžití nespracovaných nebo potlačených prožitků u pacientů s neurotickými poruchami. Později musel z politických důvodů opustit Brněnskou univerzitu a začal působit v Olomouci. V roce 1944, právě 25. srpna, došlo k prvnímu leteckému náletu amerických bombardérů na Brno. Cílem bylo zničit tehdejší továrnu, která vyráběla letecké motory pro Luftwaffe v Líšni, dále zbrojovku a letiště v Černovicích a také továrnu v Kuřimi. Kobercový nálet zasáhl ale také obytné části, zejména pak v Juliánově, Židenicích, Slatině a v Líšni. O život tehdy přišlo na 200 obyvatel. V roce 2003 zemřel brněnský rodák Zdeněk Kessler, právník, soudce a také předseda Ústavního soudu České republiky. Po sametové revoluci krátce i československý poslanec. V roce 2002 mu Václav Havel udělil řád Tomáše Garrigua Masaryka a v témže roce mu bylo uděleno čestné občanství Brna a také francouzský řád čestné legie. 15 let uplyne dnes od úmrtí slavného Emila Zátopka Jana Haluzy, rodáka z Újezdu u Brna. Těsně před uzavřením vysokých škol v době druhé světové války promoval na právnické fakultě a od dětství vášnivě sportoval. Stal se mistrem republiky v běhu a v době okupace se přestěhoval do Zlína. A právě tam se setkal s mladým Emilem Zátopkem a stal se jeho prvním a jediným trenérem. Po únoru 1948 byl Jan Haluza zatčen, krutě mučen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen. Řadu let pak musel vykonávat podřadná dělnická povolání. A teprve v 60. letech se mohl začít věnovat své právnické praxi. A ještě jedno hudební výročí. Přesně před 50 lety vyšla debutová deska skupiny Boston. Hlavní mozek Bostonu, Tom Scholz, byl tehdy vystudovaný inženýr v Polaroidu a v domácím sklepě si nahrával vlastní písničky. Firmy s jeho dema stále odmítali a nakonec, když Epic projevil zájem, tak chtěl, aby album vzniklo profesionálně v Los Angeles. Scholz ale věděl, že jeho domácí studio zní přesně tak, jak potřebuje. A tak vznikla takový konspirační plán. Producent John Boylan vytvářel před firmou dojem, že kapela poctivě pracuje v Los Angeles, zatímco Scholz většinu nahrál doma ve sklepě v Massachusetts. No a výsledkem je potom první album skupiny, které vyšlo přesně před 50 lety. A na kterém je i největší hit kapely Boston More Than Feeling, takže i tato písnička dnes slaví 50. Album patří mezi nejprodávanější debuty v historii a vtipné také je, že kapela Boston a Tom Scholz po vydání desky dál chodila normálně do práce a teprve když Tom Scholz zjistil, kolik desek už Boston prodal, tak mu došlo, že se z inženýra v Polaroidu stal skutečný profesionální rocker. Před 50 lety vznikla tahle písnička.

0: Přesně před 50 lety vznikla tahle písnička More Than Feeling kapely Boston. Je 5:18 na vlnách Českého rozhlasu Brno, pro vás máme počasí.
1: Počasí.
0: A jak to vypadá s teplotami dnes po ránu? Dnešní hodnoty jsou o malinko výš než ty včerejší. Včera se pohybovaly mezi 10 a 14 stupni Celsia a dnešní ranní teploty se pohybují zhruba mezi 15 a 18 stupni. Nejvyšší teplota momentálně v Lednici, zmíněných 18 stupňů, a těch 15 je třeba v Tišnově, Hájku, v Nemochovicích nebo také ve Strážnici. A jaké počasí dnes čekáme? Většinou oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy déšť nebo přeháň, a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 a 26 stupni Celsia. Mírný severovýchodní až východní vítr povolené rychlostí do 25 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyjde v 5:59, zapadne v 19:53. Přejeme krásné ráno.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šivík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: naší cestou. Zpívala vám Hana Hegerová, je 5:23, tady je Český rozhlas Brno a na řadě jsou další temné letopisy moravské.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1959, kolektivizační tlačení si vyžádalo své. Byla to doba vrcholící kolektivizace zemědělství. Na Znojemsku scháněli dobytek z hospodářství do nově zřizovaných družstev. A tehdejší kvapík stál v Petrovicích u Moravského Krumlova 3 lidi život. I v Petrovicích tehdy stavěli zemědělský areál. A skupina dělníků 7. září 1959 z lešení upravovala zeď v komplexu, kde vznikal i velkokapacitní kravín. Bylo kolem 14:00 a vysoká, zřejmě ještě nevyzrálá zeď se zřítila. Jak zapsal kronikář Josef Kilián, zřícením štítu při omítání byl zasypán a usmrcen občan Rudolf Jiříkovský mladší z čísla 106, člen JZD. Dále byli zasypáni a pádem těžce zranění František Psota starší z čísla 64 a Josef Vespalec z čísla 56. Oba brzy po převozu do Ivančické nemocnice zemřeli. Další lidi zdivo zranilo. Společný pohřeb zesnulých se konal o 3 dny později. Obec tehdy zrušila i své tradiční hody. Zemědělský areál stojí dodnes. A i když v něm žádný památník není, místní nezapomínají. Stále žije část z těch, kteří šli jako děti v pohřebním průvodu. Připomínají to ostatně i fotografie, které opatruje rodina Grunova a Hodečkova. A místní si vyprávějí o smutných a nečekaných souvislostech tehdejšího spěchu při kolektivizaci.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: Tak to byl 51. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské, který najdete na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisu nalistujeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase zítra v tomto čase. Je 5:25, zprávy pro vás dnes připravuje David Hasman a ty další tu budou už po písničce. A tou poslední před zprávami bude Aneta Langerová a její hříšná těla sídla motýlí. A samozřejmě písničky, které nestárnou, nebudou chybět ani po zprávách. Těšit se můžete třeba na Věru Špinarovou Valentino nebo také Javory a jejich zvon. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Srážky v minulém týdnu částečně zlepšily stav půdního sucha. Na jižní Moravě ale déšť nasytil půdu jen do hloubky zhruba 15 cm. Vyplývá to z údajů webu Intersucho a Českého hydrometeorologického ústavu. Na suchu zůstává i většina moravských řek. Pod normálním stavem zůstává taky většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. Znečištění po bývalé kovovýrobě chtějí likvidovat v Křižanově na Žďársku. U bývalého areálu firmy Metal Impuls vzniknou vrty, přes které budou odborníci do země vhánět čistou vodu. Tu pak společně s kontaminovanou odčerpají a vyčistí. Město teď hledá firmu, která sanaci zajistí. Práce jsou naplánované na následující 3 roky. Archeologové v Ivančicích u Brna objevili pod tamní kaplí Nejsvětější Trojice dosud neznámou kostnici. Původně tam hledali hrob biskupa Jednoty bratrské Jana Blahoslava. Sonda s kamerou v podzemí ale objevila navršené kosterní pozůstatky. Pocházejí zřejmě z vedlejšího hřbitova zrušeného v roce 1830. Více se tématu budeme věnovat už krátce po zprávách. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Hlavně levnější léky s nízkým počtem uživatelů mají v Česku jen jednoho dodavatele, protože více by jich na našem trhu na nízkých maržích nevydělávalo. U takových léků je riziko výpadku často vyšší. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme oblačno až zataženo, jen přechodně zmenšená oblačnost. Místy se může objevit i déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte v Kuřimi Legionářskou ulicí. Je tam odstavený vlek za vozidlo, který zasahuje do vozovky. Na místě už by měla být policie a situaci řeší. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 38 minut. Nečekaný objev se podařil archeologům v Ivančicích na Brněnsku. V tamní kapli Nejsvětější Trojice hledali hrob biskupa jednoty bratrské Jana Blahoslava, který zemřel v roce 1571 v nedalekém Moravském Krumlově. Místo toho v podzemní kapli našli kostnici, o již existenci dosud nevěděli.
1: Nezávislý zastupitel Ivančic Antonín Moravec, člen památkové komise města, otevírá dveře do kaple Nejsvětější Trojice. Po pár krocích jsme dorazili na místo, kde archeologové provrtali podlahu a úzkým otvorem do podzemí spustili malou kameru.
2: Naděje byla, že tam bude pár hrobek a mezi nima ten Jan Blahoslav.
1: To znamená, vy jste věděli, že pod tou kaplí se něco nachází.
2: Ano. A co tam najdeme, bylo pro všechny obrovský překvapení.
1: Kamera v podzemí kaple pod našima nohama odhalila dosud neznámou kostnici.
2: Ne ani celé kostry, ale opravdu lebka, stehenní kost, lýtková kost, prostě všecko na jedné hromadě.
1: Výzkumníky kostnice překvapila i svými rozměry.
2: Protože ta hrobka, my jsme měli představu pár míst, tak je tady od tohohle toho oltáře až po ten kůr a ode zdí ke zdi.
1: Celý ten půdorys té kaple tak je podsklepená.
2: Ano.
1: Kaple Nejsvětější Trojice pochází z roku 1560. Stejně starý je i hřbitov, který okolo ní fungoval až do první poloviny 19. století. Je tedy možné, že po jeho zrušení se část kostí dostala právě pod kapli. Některé kosti ale stále zůstávají v zemi. Sám Antonín Moravec na ně několikrát narazil. Vyrůstal totiž v sousedním domě.
2: Když odešel nějaký strom na zahradě, vykopali jsme i s pařezem, tak jsme tam opravdu ty lidské pozůstatky nacházeli. A není to tak dávno, možná před 7 rokama, jsem ve sklepě vybral poslední uhlí, tak najednou tam bylo něco kulatého a je to lidská lebka.
1: Na výzkumu Ivančické kostnice s Antonínem Moravcem spolupracuje profesor Masarykovy univerzity Josef Unger. Právě on na místo přizval archeology ze spolku Naše historie, který se od roku 2005 podobnými výzkumy za použití malých sond zabývá. Vysvětluje za spolek Jiří Šindelář.
3: My se specializujeme na to, jak připravit a realizovat nedestruktivní průzkumy památek, které přinesou nějaké odpovědi, ale zároveň tu památku nikterak neohrozí.
1: Po sondě s kamerou tak tady v kapli v Ivančicích zůstal jen drobný otvor pod jednou z dlaždic. S nazhromažděnými daty teď odborníci můžou dál pracovat u počítače, aniž by podlahu museli otevřít.
3: Vlastně si vytvoříme takové digitální dvojče celé té kaple a celého toho podzemí, tak aby jsme mohli lépe prostudovat vzájemné prostorové vztahy a následně řešit nějaké další otázky.
1: Pátrání po místě posledního odpočinku Jana Blahoslava tak pokračuje. Podle Antonína Moravce se ani teď nedá vyloučit, že mezi kostrami pod kaplí je i ta jeho. Z Ivančic Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Přesně ve 6:15 pro vás máme aktuální předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teploty na jihu Moravy dnes po ránu vyšší než včera, pohybují se v rozpětí mezi 15 a 18 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek: očekáváme oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Mírný severovýchodní až východní vítr povane rychlostí do 25 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které teprve vyjde v 5 hodin a 59 minut, zapadne v 19 hodin a 53 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno, přejeme ráno bez spěchu a když už spěchat musíte, tak aspoň s dobrou muzikou. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 49 minut. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo si řekneme více o tom, proč jsou některé rostliny masožravé. Přichází Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoli na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Valtice na Břeclavsku mají po 19 letech nový územní plán. 9 obcí na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Podle ministra Šebestiána nehrozí kvůli pokračujícímu suchu nedostatek pitné vody. A dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Zastupitelé Valtic na Břeclavsku schválili na mimořádném zasedání nový územní plán. Na jeho přípravě úředníci pracovali bezmála 19 let. Dokument určuje pravidla pro budoucí výstavbu i výšku nových staveb a definitivně nahrazuje spornou stavební uzávěru. Podle nezávislého starosty Valtic Aleše Hofmana má město tímto krokem zajištěný stabilní a udržitelný rozvoj na další desetiletí.
4: Máme tam vyčleněné lokality, které jsou možné do budoucna k zástavbě. Samozřejmě máme tam lokality, které jsou určené třeba i pro sportoviště. To bylo taky velké téma na projednávání v rámci schválení územního plánu.
2: 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů ale stát nezohlednil jejich připomínky, říká například nezávislý starosta Opatovic Jiří Kopecký.
5: Není jiné cesty. Určitě jako my chceme bojovat a samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem prostě docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj o připravovaných žalobách zatím žádné informace nemá. Pitné vody je v Česku dostatek a česká vodárenská soustava je připravená na pokračující sucho, řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD po jednání Ústřední komise pro sucho. Podle Šebestiána jsou v Česku řádově jednotky procent obyvatel, kteří čerpají vodu ze studní a nemají přístup k vodovodu.
6: Chci ujistit, že ten systém je opravdu jako připravený dobře. Většina území České republiky je opravdu pokryta vodohospodářskýma soustavama, ať už jde o tu podzemní vodu, anebo primárně o ty povrchové zdroje, kde ta naplněnost těch vodárenských nádrží je pořád někde na 50 až 90%.
2: Hydrologické sucho v Česku přetrvává, víkendové deště pomohly jen omezeně. Začínají Evropské dny židovské kultury. Letošní ročník se zaměřuje na téma lásky. Celorepublikový program nabídne kromě koncertů a komentovaných prohlídek také výstavy. V Praze tak mohou lidé navštívit například výstavu fotografií Karla Culína o Izraeli v Kolině nebo Třebíči. Potom budou volně přístupné i samotné synagogy. Festival pokračuje na různých místech Česka až do října.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme oblačno až zataženo, jen přechodně zmenšená oblačnost. Místy se může objevit i déšť nebo přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna buďte opatrní za sjezdem na Koberovice. Na kilometru 86,5 stojí kamion na krajnici s defektem. Kusy pneumatiky leží v jízdních průzích a vybočuje se tam. Tolik doprava pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 6. hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Je úterý 25. srpna, den, kdy svůj svátek slaví Radim. A dnešek, a to možná nevíte, je také národní den desertu, který se jmenuje Banana Split. Jedli jste někdy? Představte si, ten má docela velkou historii. Poprvé se objevil na pultě už v roce 1904. Tehdy 23-letý učedník v Pensylvánii rozpulil banán, přidal 3 kopečky zmrzliny, sladké přísady a svůj výsledek prodával podstatně dráž než tehdejší zmrzlinový pohár. No a desert se stal skutečnou legendou, používá se v podstatě dodnes. Navíc je dnešek také dnem polibku a usmíření nebo dnem šatníku z druhé ruky. A k tomu vám budeme hrát jak jinak písničky, které nestárnou. Klaudii představí Jiří Korn a Žádný party, alkohol a Sparty, o tom už bude zpívat Lucie Bílá za malou chvíli. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné vstávání přejeme a ať se vám úterek vydaří. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 10 minut a pojďme za sportem. Čtvrtina českého týmu na mistrovství Evropy volejbalistek tvoří hráčky, které mají hodně podobný sportovní osud. Daniela Jancová, Elia Koulisiány a Magdalena Bukovská spolu začínali hrát profesionální volejbal v týmu KP Brno. Dorostly do role klíčových hráček, které před 3 roky dovedly klub k českému titulu. Poté se všechny 3 vydali do zahraničí, kde stále zůstávají.
1: Volejbalová reprezentantka Magdalena Bukovská přibližuje, v jakém kontaktu zůstává se spoluhráčkami Danielou Jancovou a Elou Koulisiány, se kterými vyrůstala v brněnském Králově Poli.
2: Určitě o sobě víme, každá se sledujeme na Instagramu, třeba když to takhle plácnu, jsme v kontaktu, občas tam něco napíšeme, ale není to třeba, že bychom asi každý den si tady vyvolávali a hlavně každý rok se vidíme vždycky na repre a strávíme spolu poměrně dost času, je to nějaký 3-4 měsíce třeba někdy, takže my v tom kontaktu jsme určitě, ale myslím si, že mimo tu repre máme každá svoje taky životy, svoje jako vlastně prioritní práce.
1: Teď spolu zmíněná trojice opět tráví čas v Brně, kde hrají Češky skupinovou fázi evropského šampionátu. Vzpomínky díky tomu ožívají intenzivněji.
2: Jsou to dlouhý roky, které jsme spolu zažili a prozkoumali jsme tolik věcí spolu, zažili jsme si tolik věcí, fakt jako já to na to vzpomínám úplně v nejlepším.
1: Na léta v Brně tedy Bukovská ráda vzpomíná, zároveň ale věří, že po 3 sezónách strávených ve Francii je teď jiná hráčka, než když v roce 2023 po zisku mistrovského titulu opouštěla mateřský klub.
2: Psychicky silnější, samozřejmě bych doufám, že řeknu i volejbalově vyspělejší. Každý rok doufám, že to jde nahoru a doufám, že to ještě půjde nahoru. Takže určitě ten odchod z Česka do zahraničí, prostě myslím si, že každý ho posílí, hlavně po mentální stránce.
1: Po evropském šampionátu čeká 23-letou smečařku další výrazná kariérní změna. Místo do Francie totiž zamíří do Polska, konkrétně do Řešova, kde podepsala novou smlouvu.
2: Už jsem si říkala, že bych se chtěla podívat někam jinam, já bych si chtěla vyzkoušet víc těch angažmá, když bude příležitost, takže tady se naskytla příležitost. Hráli jsme proti Řešovu Champions League, takže i trenérka se mě tak oťukala, hned jsme se dostali do kontaktu. Polsko je výborná liga, takže za mě určitě jako stupínek nahoru trošku.
1: Těší se Bukovská na nové angažmá. Teď se ale ještě soustředí na mistrovství Evropy. K dalšímu utkání nastoupí Češky v pavilonu P brněnského výstaviště proti Ukrajinkám. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Aktuální předpověď počasí je tu v 6 hodin a 17 minut. Sledujeme také vývoj teplot na jihu Moravy. Momentálně se pohybují mezi 15 a 18 stupni Celsia. Předpověď pro dnešek, ta slibuje oblačno až zataženo, ráno dopoledne místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupni Celsia. Vítr nesmírný, severovýchodní až východní do 25 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je na dvojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 59 minut. Dnes zapadne v 19 hodin a 53 minut. Přejeme krásné ráno.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.
3: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Brno bude v úterý 25. srpna sochař Jiří Sobotka. S absolventem Pražské akademie výtvarných umění, brněnským rodákem, jehož díla můžete vidět i ve veřejném prostoru a mezi nejznámější patří patrně socha Jana Skácela na Špilberku, si budeme povídat o jeho umělecké cestě, tvorbě minulé i současné a zeptám se ho také, kam se vyvíjí současné sochařství. K poslechu srdečně zve a na zajímavý rozhovor se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Hrála, zpívala vám kapela Turbo, je 6 hodin a 23 minut, tady je Český rozhlas Brno. V některých přírodních koupalištích na Jižní Moravě je voda nevhodná ke koupání. Podle krajské hygienické stanice je to vodní nádrž Letovice, Vranová na Boskovicku a také dvě laguny horní nádrže Nových Mlýnů. Špatné výsledky ukázala měření už druhý týden po sobě. Hygienici rozdělují jakost vody do pěti kategorií, zmíněné lokality označili stupněm 4, což je druhý nejhorší. Koupání nedoporučují hlavně dětem, těhotným ženám nebo lidem s alergiemi. Hrozí jim totiž zažívací potíže, průjem, zvracení, bolesti břicha, nevolnost nebo horečka a riziko roste o to více při spolknutí vody. Více informací, včetně zajímavé reportáže, najdete v článku Aleny Hesové na webu irozhlas.cz. Zprávy, které pro vás dnes chystá David Hasman, jsou tu už za 5 minut.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Krajský soud v Brně prodloužil Tomáši Jiříkovskému vazbu o další 3 měsíce v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Jednání doprovázela zvýšená bezpečnostní opatření. Nádvoří soudu policie zcela uzavřela. Podle obžaloby se včera programátor Jiříkovský poprvé k případu vyjádřil. Podrobnosti ale státní zastupitelství neřeklo. Brněnští archeologové objevili v Židenicích pozůstatky výrobny perleťových knoflíků z přelomu 19. a 20. století. Našli ji při výzkumu předcházejícím stavbě bytového domu v Táborské ulici. Pravděpodobně šlo o lokální neregistrovanou dílnu, takzvané čamrdářství. Svědčí o tom nález opracovaných říčních mušlí. Vnitřní vrstva lasturu sloužila jako hlavní surovina pro levné knoflíky. Pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech bude dnes jednat o pravidlech pro využití chytrých kamer. Ty dokáží rozpoznávat obličeje. Novela má umožnit jejich používání za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků jen na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září. V areálu fakultní nemocnice Brno dnes večer začíná cyklus vernisáží a komentovaných prohlídek ve zdraví i v nemoci. Ty mají propojit současné umění, architekturu a téma péče o fyzické i duševní zdraví. Cyklus potrvá do konce října. Areál Bohunické nemocnice považují odborníci za důležitou ukázku poválečné architektury. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme oblačno až zataženo, jen přechodně zmenšená oblačnost. Místy se může objevit i déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy už se tvoří kolona. Zatím krátká od sjezdu na Chrlice až k omezení ke stavbě u D1. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je úterní Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 40 minut. Dalších více než 6 kilometrů dálnice D35 je nově v provozu. Silničáři otevřeli úsek mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem, zatím ale bez nedokončeného tunelu Homole. Informace je důležitá například pro velkou část okresu Blansko, odkud je nyní dálnice D35 při cestách do Prahy skutečnou alternativou k jízdě po D1. Reportérka Barbora Soukupová zjišťovala, jak bude doprava na trase zatím fungovat.
1: Podařilo se nám teda zřídit a de facto získat i stavební povolení a posléze i postavit provizorní napojení za tunelem Homole ve směru na Olomouc. To znamená, že už tuto chvíli objedou pouze tunel Homole a jinak můžou využívat celý úsek těch 6,2 km.
2: Vysvětluje ředitel silničářů Radek Mátl. Tunel Homole měl být původně hotový na konci letošního roku. Kvůli komplikacím při ražbě ho ale nakonec stavbaři dokončí příští rok v létě.
1: Ta stavba skutečně je komplikovaná z toho důvodu, že ten tunel je v místě, kde je velmi slabé nadloží, to znamená ta stavba z hlediska samotné ražby, kde jsme měli i vlastně de facto stanovené podmínky od orgánů životního prostředí, že musíme velký kus tohoto tunelu prakticky 80% razit, tak byly velké problémy z hlediska samotné realizace a celá ta smlouva byla také koncipovaná, takže podle skutečně zastížených geologických podmínek se bude určovat nejen to finanční plnění, ale i ten čas.
2: Za jízdu po dálnici mezi Vysokým Mýtem a tunelem Homole zatím řidiči neplatí. Od tunelu směrem na Ostrov už ale dálnice spoplatněná je, říká mluvčí silničářů Jan Riedl.
3: Prostě tam, kde je kontinuální plynulá celistvá dálnice, tak tam je spoplatněno. To znamená, že pokud jedeme od Pardubic, od Poděbrad, od Prahy, odkudkoliv, tak spoplatnění je až před tunel Homole, před tu stavbu, tam, kde vlastně začíná ten bypass a následují vlastně ty úseky, které jsou de facto vlastně ve výstavbě a postupně dávány do provozu. Ty nejsou spoplatněny.
2: Silničáři aktuálně staví dva navazující úseky, a to mezi Džbánovem a Litomyšlí, který by měl být průjezdný ještě na konci letošního roku, a pak úsek Litomyšl-Janov, kde je v plánu otevření příští rok v létě. Z Vysokého Mýta Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: Již nyní je například pro obyvatele Letovic cesta po dálnici D35 ve směru na Prahu o 30 kilometrů kratší a časově srovnatelná s tou, která mapové aplikace doporučují přes D1.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6:45 a minuta k tomu je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Teploty venku se pohybují mezi 15 a 18 stupni Celsia a podle předpovědi počasí nás čeká ráno oblačné až zatažené, dopoledne ještě místy s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty dnes 23 až 26 stupňů Celsia, vítr mírný severovýchodní až východní do 25 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na dvojce, čekáme střední zátěž. A slunce, které dnes vyšlo minutu před šestou, zapadne v 19:53. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme dobré ráno do kuchyní, koupelen, předsíní, všude tam, kde posloucháte Český rozhlas Brno.
2: Ve středu 26. srpna bude hostem poradny pro zdraví epidemioložka Renata Ciupek a naším tématem posílení imunity v čase končícího léta. Probereme, jaké infekční nemoci nás nejvíce ohrožují v tomto ročním období, jak se chránit proti podzimním virózám a jaká očkování případně teď absolvovat, abychom posílili své zdraví. Prostor bude i na posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: V 90. letech environmentalistické knihy se pohoršovaly nad tím, že německý středoškolák zná víc značek aut než květin a nechci sahat do svědomí gymnazistům anebo studentům teologie, kolik by dokázali poznat květin. A nejenom to, že Deml to všechno znal, ale on naprosto přesně věděl, co ta květina je zač.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: mohl bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Karel Plíhal, nestárnoucí a stále osobitý, je 6 hodin a 50 minut a v našem letním servisu na vlnách Českého rozhlasu Brno máme jeden dopravně kulturní tip. Lidé, kteří čekají na odlet z brněnského letiště, si mohou zdarma stáhnout elektronické knihy do čteček, tabletů nebo jiných zařízení. Vybízí je k tomu nálepky s QR kódem na sloupech v odletové hale. Odkaz je zavede na nové stránky s desítkami titulů z Moravské zemské knihovny. Služba je součástí centrálního portálu Českých knihoven a kromě Moravské zemské knihovny pomáhá zajišťovat ještě Městská knihovna v Praze a letiště Brno. V nabídce jsou romány, básně, populárně naučná literatura, sci-fi, knihy pro mládež a také od dalších autorů, třeba Radky Dene Markové, Michala Vývega, Jiřího Kratochvíla, Miloše Urbana a dalších. Na každý den stránky nabízí jeden tip, včera to bylo třeba jedno z děl Arnošta Lustiga. Nabídka v angličtině je zatím užší, zájemci si mohou stáhnout třeba klasiku od Williama Shakespearea nebo Jane Austenové. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Tady je Český rozhlas Brno, zprávy s Davidem Hasmanem za 8 minut. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Deště z minulého týdne nasytily půdu na jižní Moravě do hloubky 15 cm. Stále trvá extrémní sucho. Platové tabulky by se mohly od ledna změnit. Odborářům a zaměstnavatelům to navrhla vláda. České volejbalistky se na mistrovství Evropy vrátí podní volna do akce. V Brně se utkají s Ukrajinou. A dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Srážky v minulém týdnu částečně zlepšily stav půdního sucha. Na jižní Moravě ale déšť nasytil půdu jen do hloubky zhruba 15 cm. Vyplývá to z údajů webu Intersucho a Českého hydrometeorologického ústavu. Na suchu zůstává i většina moravských řek.
5: Pod normálním stavem zůstává taky většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. V Čechách je situace s nasycením půdy o něco lepší. Tam meteorologové zaznamenali úhrny srážek i nad 100 mm za týden. Na rozdíl od Moravy, kde místy nedosáhly ani desetiny. Podle tvůrců webu Intersucho se následky sucha stále prohlubují a i kdyby přišly silnější srážky, letošní škody v zemědělství a lesnictví už nenapraví. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Po včerejším jednání tripartity to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Žádný tarif by podle návrhu neměl klesnout pod úroveň minimální mzdy, ta by se v příštím roce měla zvýšit na 24 900 korun. Podle reformy by se měl taky výdělek nově pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Odbory považují návrh za revoluční, zaměstnavatelé za odvážný krok. Platy pracovníků ve veřejné sféře upravují 4 tabulky. Patří mezi ně například úředníci, zdravotní sestry, lékaři nebo učitelé. Státní služba má pak vlastní platovou tabulku. Torzo 34. budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně by mohlo být definitivně zbourané už tento týden. Mluvčí vlastníka objektu společnosti Krým Marcel Schmidt uvedl, že zbývá pouze východní roh nejblíže vlakovému nádraží. V tom přitom ještě zůstává šachta s nákladním výtahem. Bourací firma by s ním ale neměla mít problémy, vysvětluje Schmidt.
6: To je v podstatě stejný výtah, jako byl v tom jihovýchodním rohu, takže to naopak tím, že to je identický výtah, tak to bude jednodušší.
4: Sport.
3: České volejbalistky nastoupí na domácím mistrovství Evropy v Brně ke 4. zápasu. V 19 hodin se utkají s Ukrajinou. Češky se také po nedělní prohře se Srbskem pokusí navázat na předchozí výhry nad Rakouskem a Řeckem. V případě výhry si domácí tým pojistí postup do osmifinále. Více říká sportovní redaktor David Nekvinda.
7: Ukrajinské volejbalistky si v pondělním programu mistrovství Evropy v Brně připsali úvodní výhru. Rakušanky porazily 3-0. Stejným poměrem zvítězilo taky Srbsko nad Bulharskem. Stříbrný tým minulého šampionátu tak zatím neztratil v turnaji ani bod. Aspoň set dokázal proti Srbkám uhrát jen český výběr.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravě dnes čekáme oblačno a i zataženo, jen přechodně zmenšená oblačnost. Místy se může objevit i déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D2 na příjezdu do Brna ve směru z Bratislavy čekejte kolony. Kamiony se táhnou už od kilometru 4 až k omezení u D1. Osobní auta jedou v levém pruhu o něco rychleji. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 7 hodin a 5 minut je aktuální čas. Je úterý 25. srpna, posloucháte Český rozhlas Brno a je nám ctí, že jste s námi. Po 7. hodině můžete v klidu posnídat, hrát vám k tomu bude kabát písničku Colorado. Malotraktorem si to přihasí do studia kapela MIG 21. My pro vás mezi tím nachystáme další kolo soutěže Jak se u nás mluví. Pro soutěžní slovo se dnes vypravíme do Sazovic a na výherce dnes čeká kniha, která se Teheránská operace. Do soutěže věnovalo nakladatelství Jota. Držíme vám palce 726465200. To podstatné, linka sem k nám do studia, kam můžete už po zmíněných dvou písničkách zavolat a zkusit buď správně odpovědět, a nebo vybrat některou z našich možností. Držíme vám palce, pokud nejte si na snídani, užívejte úterka 25. srpna. Přejeme vám ráno s lehkou hlavou a dobrou náladou po ruce.
4: Český rozhlas Brno.

že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda, doufám, že mě pochopíš.

0: Ať už nás posloucháte na malotraktoru, se sluchátky na uších nebo kdekoliv jinde, jsme rádi, že jste s námi. Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 11 minut a je tu soutěž Jak se u nás mluví. I dnes vyrážíme do našeho regionu, vydáme se konkrétně na Zlínsko, do Sazovic, protože právě odsud je výraz, který máte dnes uhodnout. Milí posluchači, víte, co to znamená, když se v Sazovicích řekne forkňa? Co to je? 726465200, linka sem k nám do studia. Ptáme se vás, co to znamená, když se v Sazovicích řekne forkňa. Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. 726465200, linka sem k nám do studia. No tak uvidíme, co řeknete, uvidíme. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, u telefonu Alena.
0: Aleno, krásné ráno vám přeju, vítejte. Odkud prosím voláte?
1: Z Rousínova.
0: Tak krásné ráno do Rousínova přeju. Dnešní soutěžní slovo je ze Sazovic na Zlínsku. Ptáme se vás, co je to forkňa. Tušíte, co by to mohlo být?
1: Ne. Myslela jsem si, že jo, ale ne.
0: Tak tři možnosti pro vás. Tři možnosti pro vás, ale mám. Ano, tak dobře poslouchejte. Forkňa může být buď za A chodba, nebo za B spižírna, anebo za C sklep. Co to bude podle vás forkňa v Sazovicích? Chodba Ačko, spižírna Bčko, sklep Cčko. Co typujete?
1: Asi to Ačko.
0: Chodba se vám líbí, jo? Děláte dobře, dobrý tip, ale no, dobrý tip, perfektní, je to chodba. Pro mě je tady tohle slovo taky nové, neslyšel jsem. Říkal jsem si, jestli by to nebyl náhodou ten sklep, ale váš tip je teda správný, gratuluju.
1: No, já jsem to usoudila for horse, se říkávalo, průjezd.
0: Aha, vidíte, dobrá úvaha. Přesně tak, ono se to tak vždycky kraj od kraje malinko liší v těch svých tvarech, ale dneska intuice správná. Perfektní. Aleno, gratuluju vám, poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Mějte se moc hezky a děkujeme za zavolání. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji vám, taky příkrasný den.
0: Děkujeme. 7 hodin a 14 minut, soutěž Jak se u nás mluví, to bude zase zítra krátce po 7. hodině. Teď už si dáme Bonnie M a chystáme počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 17 minut. Teploty zatím stoupají velmi nenápadně, díky oblačnosti jsou víceméně stabilní a pohybují se už od rána v rozpětí mezi 15 a 18 stupni Celsia. V Brně Žabořeckách už se teplota blíží 19 stupňům. Předpověď pro dnešek slibuje oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů Celsia. Vítr mírný, severovýchodní až východní, do 25 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo minutu před šestou, zapadne v 19 hodin a 53 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Péči o včelstva věnujeme páteční chovatelskou poradnu 28. srpna po 11. hodině. Hostem bude včelař Oldřich Weberka a poradí, jak založit zdravou dlouhověkou generaci včel. Připomene zakrmování včel, budeme se věnovat i sběru medu nebo napadání včel vosami a také tomu, jak na včelstva působí dlouhodobé sucho. Prostor bude jako vždy i pro vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7:22. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Baroko komorní i velkolepé, to je název festivalu, který právě dnes začíná ve Vyškově. Zahajovací koncert má název Hlasy ve zlatém světle a uskuteční se od 13 hodin ve hřbitovním kostele Panny Marie. Také další koncerty festivalu zavedou posluchače do Francie, konkrétně země krále slunce. Na opačném konci kraje si dnes můžete užít večerní prohlídku z Znojemského hradu. Pokud přijdete, dozvíte se, jak vypadal život na hradě i v jeho podhradí před 800 lety. Vzhledem k omezené kapacitě prohlídek doporučují pořadatelé rezervaci místa předem. Poslední srpnové úterý se arkádové nádvoří zámku v Moravském Krumlově promění v koncertní scénu. Od 7:30 večer tam vystoupí orchestr Grande Moravia pod vedením Ladislava Pavluše. Program s názvem Love Story nabídne výběr nejkrásnějších melodií populární i filmové hudby. Součástí koncertu bude také vystoupení čtveřice talentovaných zpěvaček Márii Bikárové, Elišky Trtíkové a Leony Klempárové a Lucie Bikárové. No a poslední pozvánka za koncertem tentokrát míří do Brna a až na samotnou půlnoc jako takovou, poněvadž v Brně se představí osobitá zpěvačka Nikola Mucha, kterou jste mohli vidět i v rámci našich fajnšmekrovských večerů. No a těšit se na ní můžete v brněnském klubu Metro, kde vystoupí dnes od půlnoci. Koncert se jmenuje přesně takto stylově, tak jak jsme vám dnes řekli, to znamená půlnoční Mucha. Užijte si koncerty během dneška a budeme se s vámi těšit na slyšenou během celého dnešního dne. Hej!

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Každý den stejný svět.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Hasiči v Brně od ranních hodin zasahují u požáru výškové budovy na ulici Oblá. Jedná se o požár bytu, který mají aktuálně zlikvidovaný. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu kvůli zakouřenému prostoru celé budovy. Z místa hasiči vyvedli 12 osob pomocí masek do péče záchranářů. Hasiči o tom informovali na sociální síti X. Pracovníci ochrany obyvatelstva teď pomáhají s náhradním ubytováním pro dvě dospělé osoby ve spolupráci s městskou částí. Zastupitelé Valtic na Břeclavsku schválili na mimořádném zasedání nový územní plán. Na jeho přípravě úředníci pracovali bezmála 19 let. Dokument určuje pravidla pro budoucí výstavbu i výšku nových staveb a definitivně nahrazuje spornou stavební uzávěru. Podle nezávislého starosty Valtic Aleše Hofmana má město tímto krokem zajištěný stabilní a udržitelný rozvoj na další desetiletí. Kroměřížská radnice vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy, které město dokončilo loni. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou linkou, umyvadlem a toaletou. Mluvčí města Jan Vondrášek uvedl, že tím vznikne místo, kde se budou scházet nejenom sportovci, ale které bude sloužit i občanům Kotojed k pořádání společenských akcí. Kandidáti do podzimních senátních voleb dnes dostanou přiřazená čísla na hlasovacích lístcích. Vylosují jim je příslušné registrační úřady. O 27 míst v Senátu bude v prvním kole soupeřit celkem 154 kandidátů. To je v historii voleb do Senátu druhý nejnižší počet, zhruba o 80 méně než před 6 lety. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme oblačno až zataženo, jen přechodně zmenšená oblačnost. Místy se může objevit i déšť nebo přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Neonside 1 na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy. Kolona zatím krátká, brzdí se na 211. kilometru za nájezdem od Slavkova. Za omezení se potom kolona rozjíždí. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Nečekaný objev se podařil archeologům v Ivančicích na Brněnsku. V tamní kapli Nejsvětější Trojice hledali hrob biskupa jednoty bratrské Jana Blahoslava, který zemřel v roce 1571 v Moravském Krumlově. Místo toho v podzemí našli kostnici, o jejíž existenci dosud nevěděli.
1: Nezávislý zastupitel Ivančic Antonín Moravec, člen památkové komise města, otevírá dveře do kaple Nejsvětější Trojice. Po pár krocích jsme dorazili na místo, kde archeologové provrtali podlahu a úzkým otvorem do podzemí spustili malou kameru.
2: Naděje byla, že tam bude pár hrobek a mezi nima ten Jan Blahoslav.
1: To znamená, vy jste věděli, že pod tou kaplí se něco nachází.
2: Ano. A co tam najdeme, bylo pro všechny obrovský překvapení.
1: Kamera v podzemí kaple pod našima nohama odhalila dosud neznámou kostnici.
2: Ne ani celé kostry, ale opravdu lebka, stehenní kost, lýtková kost, prostě všecko na jedné hromadě.
1: Výzkumníky kostnice překvapila i svými rozměry.
2: Protože ta hrobka, my jsme měli představu pár míst, tak je tady od tohohle toho oltáře až po ten kůr a ode zdí ke zdi.
1: Celý ten půdorys té kaple tak je podsklepená.
2: Ano.
1: Kaple Nejsvětější Trojice pochází z roku 1560. Stejně starý je i hřbitov, který okolo ní fungoval až do první poloviny 19. století. Je tedy možné, že po jeho zrušení se část kostí dostala právě pod kapli. Některé kosti ale stále zůstávají v zemi. Sám Antonín Moravec na ně několikrát narazil. Vyrůstal totiž v sousedním domě.
2: Když odešel nějaký strom na zahradě, vykopali jsme i s pařezem, tak jsme tam opravdu ty lidské pozůstatky nacházeli. A není to tak dávno, možná před 7 rokama, jsem ve sklepě vybral poslední uhlí, tak najednou tam bylo něco kulatého a je to lidská lebka.
1: Na výzkumu Ivančické kostnice s Antonínem Moravcem spolupracuje profesor Masarykovy univerzity Josef Unger. Právě on na místo přizval archeology ze spolku Naše historie, který se od roku 2005 podobnými výzkumy za použití malých sond zabývá. Vysvětluje za spolek Jiří Šindelář.
3: My se specializujeme na to, jak připravit a realizovat nedestruktivní průzkumy památek, které přinesou nějaké odpovědi, ale zároveň tu památku nikterak neohrozí.
1: Po sondě s kamerou tak tady v kapli v Ivančicích zůstal jen drobný otvor pod jednou z dlaždic. S nazhromážděnými daty teď odborníci můžou dál pracovat u počítače, aniž by podlahu museli otevřít.
3: Vlastně si vytvoříme takové digitální dvojče celé té kaple a celého toho podzemí, tak aby jsme mohli lépe prostudovat vzájemné prostorové vztahy a následně řešit nějaké další otázky.
1: Pátrání po místě posledního odpočinku Jana Blahoslava tak pokračuje. Podle Antonína Moravce se ani teď nedá vyloučit, že mezi kostrami pod kaplí je i ta jeho. Z Ivančic Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady Český rozhlas Brno, je 7:45 a minuta k tomu. Teploty na jihu Moravy aktuálně mezi 15 a 19 stupni Celsia. A předpověď počasí očekáváme dnes oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Mírný severovýchodní až východní vítr, povane rychlostí do 25 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo minutu před 6, zapadne dne v 19 hodin a 53 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
2: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude folkový písničkář, zpěvák Miroslav Paleček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Leona Machálková, je 7 hodin a 51 minut, tady je Český rozhlas Brno. Mendlova univerzita v Brně připravuje výzkum zaměřený na co nejlepší ochranu hospodářských zvířat před útoky vlků. Skupina chovatelů v Bromovském výběžku a v Beskydech vyzkouší 4 druhy mobilních ohradníků, aby bylo možné určit, který z nich je pro ochranu stát nejúčinnější.
1: Olky, olky!
2: Okrajová část obce Suchý důl na Náchodsku. Filip Vávra je drobný zemědělec, momentálně má 8 ovcí, chrání je elektrický síťový ohradník.
1: Ohradník už mám 2. rokem, zatím žádné škody nebyly, jsem s ním spokojen.
2: Právě Filip Vávra bude jedním z 10 farmářů zapojených do plánovaného výzkumu.
1: Jsem spolupracovníkem Mendelovy univerzity, zároveň malý zemědělec, takže mi dává smysl zkoušet opatření na našem pozemku.
2: S expertem na velké šelmy Miroslavem Kutalem právě řeší, jak pro výzkum pastvinu doplnit.
3: Do těch rohů ještě umístíme kůly, na kterých budou fotopasti a zdroj, který bude napojený na online sledování napětí.
1: Dobře, a ty fotopasti budou snímat teda ty všechny strany těch ohrad.
3: Přesně tak, tady bude jeden kůl a z každé strany nalevo i napravo bude fotopast, takže celý prostor, celý obvod té ochrany bude vlastně sledovaný.
2: Do výzkumu se zapojí i chovatelka Eva Hrubá. Žije v asi 20 kilometrů vzdáleném Zdoňově, prakticky u hranic s Polskem.
4: Ale prosím tě, Kubičku.
2: Desítky ovcí jí kromě ohradníků chrání také pastevečtí psi. V minulosti kvůli útokům vlků přišla asi o 20 zvířat.
5: Teď poslední 2 roky už je to bez škod. Zajímá mě, jaká vlastně forma toho oplocení je nejefektivnější, abych to mohla využít já. Přijde mi to lepší, když vlastně někdo ten výzkum udělá a pak si z toho může vzít ty poznatky a nemusí to zkoušet sám.
2: Pravidla plánovaného výzkumu jsou podle Miroslava Kutala z Mendelovy univerzity jasně daná. V Broumovském výběžku i v Beskydech půjde o 16 mobilních pastvin o rozměrech 2,5 tisíce metrů čtverečních. Chránit je budou 4 různé typy oplocení. 120 cm vysoký lankový ohradník, různě vysoké síťové elektrické ohradníky a také ohradník s takzvanými fladrami.
3: Takzvanými zradidly, které slouží k odlákání

0: písničky, které nestárnou.
1: Zavři oči, když se červenám, jednoduchej návod já ti dám.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Dnes večer v České televizi.

0: ČT1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebl. Úterní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Kvůli požáru domu v Oblé ulici v Brně se evakuovalo 44 lidí. Ministerstvo zdravotnictví chce zmírnit výpadky léků, chystá novelu zákona. Moravská zemská knihovna spustila na brněnském letišti bezplatnou půjčovnu elektronických knih. A dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Hasičům se podařilo zlikvidovat požár panelového domu v Oblé ulici v Brně. Dům muselo opustit 44 lidí. 11 z nich záchranáři ošetřili na místě. Jednoho člověka odvezli na kontrolní vyšetření do nemocnice. Požár vznikl v bytě ve druhém patře. Upřesňuje mluvčí homoravských hasičů Štěpán Komosný.
4: Celkem se nám podařilo 12 lidí zachránit pomocí vyváděcích masek, ty jsme následně předali zdravotnické záchranné službě, pomocí pracovníka ochrany obyvatelstva a ve spolupráci s městskou částí zabezpečujeme náhradní ubytování pro dvě dospělé osoby a dvě kočky.
2: Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona, která má zmírnit výpadky léků. Hotovou ji chce mít do konce září. Teď musí stát při výpadcích léky často dovážet ze zahraničí, kde můžou mít lékaři a lékárníci větší výběr, říká Martin Novotný z tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví.
5: Nelze jednoduše porovnávat například počet registrovaných přípravků v jednotlivých zemích, protože ten má přímou vazbu na spotřebu, tedy počet obyvatel.
6: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
2: Cestující na brněnském letišti si můžou snadněji stahovat e-knihy do svých mobilů nebo tabletů. V areálu letiště jsou nově rozmístěné QR kódy, které vedou na internetovou knihovnu. Zájemci tam mají zdarma v nabídce skoro 200 titulů. Část v angličtině, například díla Miloše Urbana, Arnošta Lustiga, Michala Vývega nebo Radky Dene Markové. S nápadem přišla mluvčí Moravské zemské knihovny Anna Mrázová.
7: Jedinou vstupenkou je mít chytrý telefon, prostřednictvím fotoaparátu načíst QR kód. Pod tímto naskenovaným QR kódem se pak dostanou cestující na webovou stránku, kde už přímo mají nabídku konkrétních knih, mezi kterými si můžou vybrat podle vlastního zájmu či chuti.
2: Plastika kováře při práci v nadživotní velikosti nově rozšíří expozici středověkého Helštýna na Přerovsku. V hradní kovárně ji právě vyrábí Václav Noha a jeho kolegové v rámci akce nazvané Kovářské fórum. Dílo musí mít hotové do pátečního večera, kdy ho představí veřejnosti, říká Noha.
8: My jsme opravdu tohleto nepocenili. My jsme v kovárně vyrobili, tak aby jsme to stihli za těch pár dní, tak jsme v kovárně vyrobili v podstatě repliku, kterou jsme se sadili. Pracovat pod tlakem je vždycky složitý, ale já si myslím, že jsme na to zvyklí.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme oblačno a i zataženo, jen přechodně polojasno. Místy se může objevit i déšť nebo přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Vánt bude mírný severovýchodní až východní vítr. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 na příjezdech do Brna zatím žádné velké zdržení. Větší fronty jsou na příjezdu směrem z Ostravy před omezením v součtu do 15 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásný den vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 8 hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Máme radost, že jste si nás naladili v úterý 25. srpna, v den, kdy svůj svátek slaví Radim. Staré slovanské jméno a výklad není úplně jednoznačný. Jedna linie spojuje toto jméno s něčím takovým, jako je starat se, pečovat, raditi, a nabízí taky význam starostlivý nebo ten, kdo se stará. Radimů je u nás zhruba 21 tisíc, to jméno tedy stále velmi oblíbené. Slavnými nositeli tohoto jména byli třeba Radim Hladík nebo Radim Uzel a slavnými nositeli jsou třeba i bubeník prasklého bachoru Kyjovská mlátička a Radim Pokorný a určitě mnozí Radimové na vlnách Českého rozhlasu Brno. Všem Radimům přejeme všechno nejlepší, ať jsou zdraví, šťastní a spokojení, a posíláme jim Markétku, ať se s ní potěší v podání Markéty, ne Marké Marie Rodrové. Pochutnejte si na snídani, mejdan může začít už teď a všechno nejlepší přejeme také dnešní narozeninovým oslavencům, mezi které svého času patříval třeba i Sean Connery, a slavit dnes bude třeba i Tim Burton a určitě mnozí z vás. Na vlnách Českého rozhlasu Brno vás kromě Marie Rotrové čeká také Karel Kahovec s typickou písničkou To se budem prýma mít a za chvíli už také brněnští meteorologové. Krásné ráno přejeme, ať se vám daří.
10: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Na řadě je počasí s brněnskými meteorology, u mikrofonu dnes po 8 hodině Jitka Kučerová. Jitko, vítejte, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 s teplotami a počasím?
2: Oblačnosti trošičku v Jihomoravském kraji od jihozápadu zhruba ubývá, převažuje tedy v jihozápadní části polojasno, možná dokonce i skoro jasná obloha, ale těch míst skoro jasných zas tak moc není. Naopak ta severní a východní část kraje momentálně trochu více oblačnosti, spíše takové oblačno nebo až zataženo. Srážky se žádné nevyskytují, pokud jde o teploty, tak ty jsou teď většinou tak mezi 16 až 18 stupni Celsia, ve vyšších polohách kolem 14. No a vítr ten fouká na některých místech docela svižný, většinou jsou to východní směry nebo severovýchodní, nejvíce teď asi fouká zhruba na jihovýchod od Brna.
1: Jaké počasí dnes očekáváme?
2: Dnešek by měl být oblačný až zatažený, to bude převažující tedy trend, to znamená spíše hodně oblačnosti. Teď v ranních a dopoledních ještě částečně hodinách, spíš hlavně v těch ranních, může být i polojasná obloha, hlavně na jihu kraje. Potom i tam se bude postupně, nechci říct úplně zatahovat, ale bude tam ta oblačnost přibývat na nějaké to převažující zataženo, nebo přes den potom může být ještě někde i oblačno. Srážky, ty se asi také mohou začít pak objevovat, spíš někdy později odpoledne a večer a asi na menší části území, nějaká přeháňka, dokonce výjimečně i s bouřkou anebo slabý déšť by se objevit mohly. Teploty dnes odpoledne budou nejčastěji mezi 24 až 27 stupni Celsia, na severu kraje tam může být trošku méně, kolem 23. No a vítr takový výraznější, mírný, východní až jihovýchodní, i s nárazy do 50 km v hodině.
1: Když se podíváme aspoň letmo, teplotně na týdny následující, budou tam teploty spíše nahoru nebo zůstaneme na podobném charakteru počasí jako dneska?
2: Zítřek by měl být spíše chladnější, do zhruba 25 stupňů, potom čtvrtek a pátek teplota bude celkem výrazně stoupat, v pátek to vypadá na tropických 30 až 34 stupňů, no a v sobotu se potom ochladí za frontou.
1: Moc krát díky, poprosím vás, Jitko, ještě o teplotní rekordy pro 25. srpen.
2: 34 a 4 stupně Celsia je hodnota nejvyšší, naměřena byla v Lednici v roce 2023 a Boskovice měly nejméně v roce 1977 2 a 1 stupně Celsia.
1: Moc krát díky, to byla meteoroložka Jitka Kučerová na vlnách Českého rozhlasu Brno. Jitko, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Děkujeme.
3: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Brno bude v úterý 25. srpna sochař Jiří Sobotka. S absolventem Pražské akademie výtvarných umění, brněnským rodákem, jehož díla můžete vidět i ve veřejném prostoru a mezi nejznámější patří patrně socha Jana Skácela na Špilberku, si budeme povídat o jeho umělecké cestě, tvorbě minulé i současné a zeptám se ho také, kam se vyvíjí současné sochařství. K poslechu srdečně zve a na zajímavý rozhovor se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut přesně, posloucháte nás 25. srpna 2026. Mendlova univerzita v Brně připravuje výzkum zaměřený na co nejlepší ochranu hospodářských zvířat před útoky vlků. Téma, o kterém jsme si povídali krátce před 8 a ke kterému se ještě během dne zcela určitě vrátíme. A teď vás pozveme do divadla. V Hledišti v bývalých prostorách divadla Bolka Polívky v Brně už 3 roky nesledují představení žádní diváci. Budova v havarijním stavu a po přestěhování do národních prostor původní sedačky nepotřebuje. A také divadlo nabídlo zájemcům za odvoz. Sáhlo po nich brněnské kulturní centrum Industra. Jeho tým zhruba 260 sedadel odmontoval a převezl. V nejbližší době najdou své uplatnění. Půjde tak v pořadí o 3. divadelní scénu, které poslouží.
1: Trojice mladých mužů se chystá vynést 5 spojených tmavě hnědých sedaček s tmavě modrým polstrováním z bývalého sálu divadla Bolka Polívky v Brně.
2: Vezmeme teďka tu těžkou nebo zaběhá z tohoto poslední?
1: Jedním ze členů týmu Industry, kteří přišli se stěhováním pomoct, je Jakub Černý.
3: Ta přední zrada, jak jsou tam asi, myslím, že budou dětské sedačky, tak tam ty se dají rozdělat, takže jsou lehký, takže to zvládneme ve dvou, ale jsou tady pak takový těžký sedačky, které musíme tahat ve 3 silní chlapy prakticky.
1: Úzkými místnostmi v zákulisí se s nákladem proplétá celkem 12 lidí.
4: Pomališ? Půjdem.
3: Máme naši dodávku, jak to máme jednu pronajatou a 4 vždycky nakládají a 4 pak vykládají u nás v Industře. Prakticky všechny ty sedačky jsou dělané tak, že jsou vevnitř takhle sešroubovaný závitovou tyčí a je strašný problém dát je do té dodávky, takže třeba některý musíme vohnout a pak koupit nový.
1: Ven z aut vynáší pomocníci náklad v kulturním centru Industra. Využití plánuje jeho ředitel Pavel Ztratil.
5: Část těch sedaček přijde na malou scénu, kterou teďka budeme otevírat a část sedeček budeme naopak využívat při opravdu velkých produkcích, kde očekáváme návštěvnost přes 300 lidí.
1: A komfort diváků se rozhodně zlepší, protože teď mají méně pohodlné sezení.
5: Je to představení od představení, protože náš prostor se proměňuje podle potřeb jednotlivých inscenací. Aktuálně vlastně nejčastější setup je postavený na sezení na skládacích židličkách. Někdy je to v pořádku, ale u dalších představení není to stávající sezení úplně ideální.
1: Diváci Industry budou v pořadí 3. publikum, které přestěhované Hlediště využije. Před návštěvníky divadla Bolka Polívky totiž v prostorách na Jakubském náměstí sloužily sedačky taky satirickému divadlu Večerní Brno. Alena Hysová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Srážky v minulém týdnu částečně zlepšily stav půdního sucha. Na jižní Moravě ale déšť nasytil půdu jen do hloubky zhruba 15 cm. Vyplývá to z údajů webu Intersucho a Českého hydrometeorologického ústavu. Na suchu zůstává i většina moravských řek. Pod normálním stavem je taky většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. Brněnští archeologové objevili v Židenicích pozůstatky výrobny perleťových knoflíků z přelomu 19. a 20. století. Našli je při výzkumu předcházejícím stavbě bytového domu v Táborské ulici. Pravděpodobně šlo o lokální neregistrovanou dílnu, takzvané čamrdářství. Svědčí o tom nález opracovaných říčních mušlí. Vnitřní vrstva lasturu sloužila jako hlavní surovina pro levné knoflíky. S objížďkami musí tento týden počítat řidiči projíždějící nábřežím Edvarda Beneše v Přerově. Dělníci tam opravují silnici a budují nový parkovací pruh. Město do úprav investuje 7,5 milionu korun. Práce budou komplikovat dopravu na nábřeží až do pátku. Sněmovna se bude znovu zabývat novelou, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Do sněmovny ji vrátil prezident svým vetem. Podle vlády není možné bez této novely sestavit státní rozpočet na příští rok. Jeho návrh musí ministerstvo financí předložit kabinetu do konce srpna. Opozice ale návrh zákona kritizuje a avizuje dlouhou debatu. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme oblačno až zataženo, jen přechodně zmenšená oblačnost. Místy se může objevit i déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 v Brně v tuto chvíli jen krátké kolony popojíždí před omezením na 96. kilometru v obou směrech a je to zhruba na 10 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 39 minut. Čtvrtina českého týmu v Brně na mistrovství Evropy volejbalistech tvoří hráčky, které mají hodně podobný sportovní osud. Daniela Jancová, Ela Koulisiány a Magdalena Bukovská spolu začínali hrát profesionální volejbal v týmu KP Brno. Dorostly do role klíčových hráček, které před 3 roky dovedly klub k českému titulu. Poté se všechny 3 vydali do zahraničí, kde zůstávají.
1: Volejbalová reprezentantka Magdalena Bukovská přibližuje, v jakém kontaktu zůstává se spoluhráčkami Danielou Jancovou a Elou Koulisiány, se kterými vyrůstala v brněnském Králově Poli.
2: Určitě o sobě víme, každá se sledujeme na Instagramu, třeba když se takhle plácnu, jsme v kontaktu, občas tam něco napíšeme, ale není to třeba, že bychom asi každý den si tady vyvolávali a hlavně každý rok se vidíme vždycky na repre a strávíme spolu poměrně dost času, je to nějaký 3-4 měsíce třeba někdy, takže my v tom kontaktu jsme určitě, ale myslím si, že mimo tu repre máme každá svoje taky životy, svoje jako vlastně prioritní práce.
1: Teď spolu zmíněná trojice opět tráví čas v Brně, kde hrají Češky skupinovou fázi evropského šampionátu. Vzpomínky díky tomu ožívají intenzivněji.
2: Jsou to dlouhý roky, které jsme spolu zažili a prozkoumali jsme tolik věcí spolu, zažili jsme si tolik věcí, fakt jako já to na to vzpomínám úplně v nejlepším.
1: Na léta v Brně tedy Bukovská ráda vzpomíná, zároveň ale věří, že po 3 sezónách strávených ve Francii je teď jiná hráčka, než když v roce 2023 po zisku mistrovského titulu opouštěla mateřský klub.
2: Psychicky silnější, samozřejmě bych doufám, že řeknu i volejbalově vyspělejší. Každý rok doufám, že to jde nahoru a doufám, že to ještě půjde nahoru. Takže určitě ten odchod z Česka do zahraničí, prostě myslím si, že každý ho posílí, hlavně po mentální stránce.
1: Po evropském šampionátu čeká 23-letou smečařku další výrazná kariérní změna. Místo do Francie totiž zamíří do Polska, konkrétně do Řešova, kde podepsala novou smlouvu.
2: Už jsem si říkala, že bych se chtěla podívat někam jinam, já bych si chtěla vyzkoušet víc těch angažmá, když bude příležitost, takže tady se naskytla příležitost, hráli jsme proti Řešovu Champions League, takže i trenérka se mě tak oťukala, hned jsme se dostali do kontaktu. Polsko je výborná liga, takže za mě určitě jako stupínek nahoru trošku.
1: Těší se Bukovská na nové angažmá. Teď se ale ještě soustředí na mistrovství Evropy. K dalšímu utkání nastoupí Češky v pavilonu P brněnského výstaviště proti Ukrajinkám. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: svetlo.
1: Počasí.
2: Svetlo už vonku je, je 8 hodin a 45 minut, teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 15 a 19 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, ta slibuje oblačno až zataženo, ráno a dopoledne ještě místy dešť nebo přeháňky a nejvyšší teploty, dnes mezi 23 a 26 stupni Celsia. Mírný severovýchodní až východní vítr do 25 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 59 minut, zapadne v 19 hodin a 53 minut. Dobré ráno.
3: Hostem čtvrtečního vysílání 27. srpna bude biatlonistka a olympionička Tereza Vinklárková a povídat si s ní budu nejen o roli trenérky. Co jí přinesla funkce předsedkyně v brněnském klubu Střelka? Proč je pro ní tak důležité rozvíjet mladou generaci sportovců? A jak vzpomíná na zážitky ze zimní olympiády v Itálii, kde se umístila na krásném 11. místě? Je konec její kariéry profesionálního sportovce skutečně definitivní? O tom všem bude řeč. K poslechu tradičně, srdečně, zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Tady je Český rozhlas Brno, posloucháte nás v 8 hodin a 49 minut. Zážitek, jako když se vrátíte proti proudu času, slibuje nová audiovizuální procházka pod zemím, které připomíná působení Habánů na Moravě. Habáni, nebo také novokřtěnci, byli příslušníci radikálního křesťanského hnutí 16. a 17. století, kteří žili v přísně organizovaných komunitách. No a místo, kde původně skutečně žili, tak tam se vydala Jarka Vykoupilová.
2: Největší vinařská obec Velké Bílovice a habánské sklepy, které mají bohatou historii, a vítá nás tady Lucie Kalivodová.
3: Nyní bych vám ráda představila naší novinku, kterou je audiovizuální prohlídka, která poutovou formou seznamuje nejenom s historií, ale také příběhem vinařství.
2: Procházíme skutečně už sklepy, je tady příjemných ládek.
3: Teď se přesuneme do toho původního historického habánského sklepa, jehož vznik je datovaný k roku 1614. Je toto dědictví, co nám zůstalo po Habánech, a zde je teplota stabilně celoročně 11 stupňů.
2: Na tomto místě je záhodno hlavu lehce skloniti a vzdáti tak poctu dávným stavitelům sklepa habánského. Tak čeho si můžeme všimnout v té klembě toho sklepa?
3: Tady konkrétně v tomto místě krásně vidíme, jak ta klemba na sebe nenavazuje, a je to tím, že habáni sklepy stavěli tak, že vlastně oni kopali do toho svahu, jo? Vždycky kousíček vykopali, vystavěli a pokračovali dál a dál. Tady ta nerovnost je toho důkazem.
2: A tady je plápolají svíce.
3: Svíčky patří do každého sklepa, aby navodili tu krásnou romantickou atmosféru.
2: Tak to je skutečně, jako bychom byli v jiném století.
3: Celá ta audiovizuální prohlídka je nyní ve fázi, aby vlastně ten zákazník si ji mohl zvládnout, pustit sám. S dovolením spustíme první stanoviště s názvem Historie.
4: Sami jsme se označovali jako novokřtěnci, protože jsme zastávali postoj, že křest novorozenců není podložen učením z Bible a měl by se o něm rozhodnout každý jedinec sám a vědomě, tedy až v dospělosti.
2: Kolik těch zastavení takových to je, kdy se promítá obraz na zeď a zároveň u toho jede to audio, které říká všechny zajímavé informace?
3: Celkem nás čeká 5 stanovišť.
2: Jak dlouho ta prohlídka trvá, pokud ty půjdeme poctivě, nebudeme spěchat?
3: Do 20 minut, což je velmi příjemný i vzhledem k teplotě.
4: Během pár desítek let jsme se tak mohli zabydlet ve 108 obcích. Kromě Velkých Bílovic, například v Mikulově, Lanžhotě, Hustopečích nebo Dambořici.
2: Každé zastavení má svoje heslo, historie, jedinečnost.
3: Ano.
2: Třetí zastavení je mistrovství.
4: Velkou oblibu si získala naše keramika. Tvořili jsme jemnou, bíle glazovanou a bohatě zdobenou fajánc.
3: Ještě všimli jste si toho, nebo jestli jste stihli navnímat, že vlastně vždycky, když skončí jedna ta projekce, tak louče ukazují cestu.
4: Naše vzdělanost a pracovitost přinesly na Moravu nevídanou prosperitu. Vždy jsme se snažili řídit nepsanými pravidly. Tyto zákony se u nás předávaly z generace na generaci a jen díky jejich dodržování jsme mohli dosáhnout při zpracování hroznů a výrobě vína dokonalého mistrovství.
1: Hlasem nové audiovizuální stezky je herec Jan Šťastný, tak to je ranní inspirace Jarky Vykoupilové. Reportáž najdete nejen na našem webu, ale i v aplikaci Můj rozhlas. Dobré ráno!

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 56 minut. Dobré ráno s datem 25. srpna se pomaličku chýlí ke svému konci. Srdcovky jsou za dveřmi a před dveřmi Zdeněk Junák už je tady u mikrofonu přímo naladěný. Skvěle, Zdeňku, vítej, dobré ráno, moc rád tě vidím.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, zdravím tebe, Pavlíku, zdravím všechny posluchače, taky tě rád vidím, opravdu, věř mi. A taky už se nám to trošku krátí, protože tento týden je poslední a už od příštího týdne začíná divadelní sezona, takže i rozhlas, teda v mém případě, ano, srdcovky pojedou v tom módu, na který jsme zvyklí.
0: Krása.
1: Máme za sebou víkend, víkend byl celkem dobrý, v sobotu jsme byli na takové hezké oslavičce v Modřicích u chalupů, ať nejmenuju, bylo to velmi, velmi příjemné. No a v neděli, neděle ta už byla taková, bych řekl, trošku lenuš. Já jsem se už pomalinku tak jako připravoval a teďkom taky se připravuji na čtení knihy, audioknihy Karel Maj, Old Sure Hand.
0: To bude krásné.
1: No, takže tak. Takže, Pavlíku, dneska tam máme trošku pošmorno, ale ono se to prej vybere trošku a teplota je tam příznivá, takže hele, zítra je středa, nás dvou bude třeba, tak
0: Jupi.
1: Tady budu.
0: Těším se taky. Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači, uslyšíme se zase zítra po 5. hodině. A na závěr trocha poezie dnes pera neznámého autora. Maminko, ale škola začíná až za týden. Tak běžte pomalu, děti. Naslyšenou zítra.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Baltice na Břeclavsku mají po 19 letech nový územní plán. V Ivančicích u Brna archeologové objevili dosud neznámou kostnici. Dnes se vylosují čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky pro kandidáty do třetiny Senátu. A dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 27 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Zastupitelé Valtic na Břeclavsku schválili na mimořádném zasedání nový územní plán. Na jeho přípravě úředníci pracovali bezmála 19 let. Dokument určuje pravidla pro budoucí výstavbu i výšku nových staveb a definitivně nahrazuje spornou stavební uzávěru. Podle nezávislého starosty Valtic Aleše Hofmana má město tímto krokem zajištěný stabilní a udržitelný rozvoj na další desetiletí.
2: Máme tam vyčleněné lokality, které jsou možné do budoucna k zástavbě. Samozřejmě máme tam lokality, které jsou určené třeba i pro sportoviště, to bylo taky velké téma na projednávání v rámci schválení územního plánu.
0: Archeologové v Ivančicích u Brna objevili pod tamní kaplí nejsvětější trojice dosud neznámou kostnici. Původně tam hledali hrob biskupa jednoty bratrské Jana Blahoslava. Sonda s kamerou v podzemí ale objevila navršené kosterní pozůstatky. Pocházejí zřejmě z vedlejšího hřbitova zrušeného v roce 1830. Vysvětluje nezávislý zastupitel Ivančic a člen památkové komise Antonín Moravec.
3: Od toho roku 1560 ten hřbitov tady byl zhruba 300 let. To je změť naházených kostí. Ne ani celé kostry, ale opravdu lebka, stehenní kost, lýtková kost, prostě všecko na jedné hromadě.
0: Podle Moravce ale nález kostnice nevylučuje, že se pod kaplí ostatky Jana Blahoslava nachází. Kroměřížská radnice vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy, které město dokončilo loni. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou linkou, umyvadlem a toaletou. Mluvčí města Jan Vondrášek uvedl, že tím vznikne místo, kde se budou scházet nejenom sportovci, ale které bude sloužit i občanům Kotojed k pořádání společenských akcí.
4: Jedná se o investici za 1,3 milionu korun, která zahrnuje také vybudování okolních zpevněných ploch a venkovní úpravy. Práce budou zahájeny do konce srpna a dokončeny by měly být v listopadu.
0: Kandidátům do senátních voleb se dnes přizadí číslo, kterým budou označené jejich hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utká 154 kandidátů. To je o zhruba 80 méně než ve volbách před 6 lety. Celkově jde o druhý nejnižší počet kandidátů v historii voleb do senátu. První kolo voleb bude spolu s komunálními volbami 9. a 10. října.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno. Místy se může objevit i déšť, nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na silnici 23 u obce Omice na Brněnsku. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vždy v srdcovkách na začátku vím, kam poslat přání k svátku. Zas mám mezi ušima. Dnes pozdravím Radima. Nejen to však snad se cení, nezůstane umluvení. Podle mé i vaší sudby přidám také ranec hudby. Žijte pěkně a též zdravě všude u nás na Moravě. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 25. srpna roku 2026. Máme pořád léto a máme poslední týden prázdnin. Děti, hola, hola, škola volá. A co máte z toho? Mě volá i divadlo. My taky začínáme v pondělí, takže jsme na tom, moje milovaná holátka, úplně stejně. Dneska mají svátek muži, chlapci, jinoši, honosící se křestním jménem Radim, takže všem Radimům vinšujeme všecko nejlepší. No a já už tady mám první přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku, prosila bych zahrát nějakou hudební skladbu z operety Polská krev pro potěšení pro moji mamku Anešku Šmídovou a tetu Marii Havlíčkovou z Bohdalova u Moravské Třebové. Zároveň bych chtěla poděkovat mým sestřenicím za super setkání, které se uskutečnilo 8. srpna. Děkuji a přeji vám pěkný den a hodně, hodně zdraví a pracovního elánu. To vám přeje Alča od Cimburkem.
0: Milá paní Alčos pod Cimburka, děkuji za přání, také vám přeji pevné zdraví, dávejte na sebe pozor. Vy jste vybrala tedy, že něco z Polské krve Oskara Nedbala, takže já jsem vám vybral árii Blondýnky sladké v podání Jiřího Korna. Doufám, že potěší.

0: To byl Jiří Korn, Oskar Nedbal, Polská krev, Blondýnky sladké. No, moji milí posluchači, jak už jsem říkal v úvodu, ano, ano, máme poslední týden prázdnin, možná někteří z vás i poslední týden dovolené, od září už nám to začíná, jak komu samozřejmě. A tak už teď se vám to vlastně, jak ta škola začne, tak se každému z nás, co mají děti a vnoučata, tak už se to prostě ten čas nějak vyplní. Ale když jsou ty prázdniny, jezdíte na chatu, na chalupu, anebo někam pod stán, anebo jen tak sedíte doma, na balkónek si zajdete, anebo do města a hezky svítí sluníčko, no prostě paráda. Ale co když začne pršet? A prší... A prší, co teď? Že ono tak dobře, máte děti, které my už máme vnoučata, no tak pustit televizi? Ne, to, aby si vzali mobil, to už vůbec ne. Když jsme my dospěláci sami, že ono, tak já si lehnu pěkně na sedačku, vezmu knížku, déž bubnuje do střechy, za chvilku spinkám, nevím ani, co vlastně čtu. To je normální, ale s dětma, když byla moje dcera teda malá, tak jsme hrávali Člověče, nezlob se. To potom přešlo i s našimi vnoučaty, se Sevíkem a se Sabinkou, taky potom dámu, a u Člověče, nezlob se, tam trošku tekly nervy. Oni měli strašnou radost, ty děti, když vás mohli těsně před tím chlívečkem nebo před tím domečkem, jak se říká, vás mohli vyhodit. Jejda, to byla radost. No ale když se vyhodili vy je, no tak to byl smutek. A to Sebastian, ten se dovedl nafouknout jak holub bublák, on prostě neumí prohrávat. Potom děti rostly a začaly sásky a dostihy. To znamená, začaly takzvané deskové hry. A u nás deskové hry, nevím jak u vás, u nás jsou opravdu fakt jako ve fóru. To se hrajou pořád, víceméně. A tak Osadníci z Kataru, Dixit, V pasti, no se hraje v týmu, že jo, tato hra, pokud ji neznáte, je výborná. To se jako zadá nějaký úkol a vy to musíte pantomimicky předvádět, to se nasmějete. A potom taky aktivity, anebo třeba Monopoly kdysi. No ale teď už, jak já říkám, děti vyrostly, tak už začínáme i karetní hry, jako je třeba Žolík, Kanasta, a potom já se Sebastiánem taky šachy. U šachů, jak já říkám, jako prostě Sebastián neumí prohrávat, takže třeba když hrajeme dostihy a sásky a on prohrává, je minko, ten je tak prostě nervózní a je prostě nepříjemný. To vždycky říkám, víš co, nech toho, aby si sednou někam stranou, kdo se má na tebe koukat. Ale když hrajeme šachy a tam se mu nedaří, tak to není napučené, jak se říká. To je najednou takovej soustředěný a i když prohraje, tak jako to uzná. Řekne, dědečku, dneska jsi byl lepší, potřepeme si pravicí a je to fajn. Takže vlastně ta hra, teda ty šachy ho tak jako zaujmou, že tady mu ani nevadí, že prohrává. A tak, moji milí, máte ještě před sebou 5 dnů, pokud bude vošklivě, ne, žádné mobily, žádná televize, vemte nějakou deskovou hru, pokud nemáte, stačí Člověče, nezlob se, a zahrajte si s vnoučaty, s dětmi, aby prostě měli nějakou náplň. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Písnička dozněla, moji milí posluchači, a já už tady pro vás mám, protože je úterý, úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, potrhnete se, čtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních. Janůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku, Soňa Červená a další umělci, tedy operní umělci. Úterní indicie tedy zní: o mé roli v protinacistickém odboji se příliš nevědělo. Měli mne podle jedné fotky neprávem za podporovatele říše. Opakuji úterní indicii: o mé roli v protinacistickém odboji se příliš nevědělo. Měli mne podle jedné fotky neprávem za podporovatele říše. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím raketou na Mars.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byla Věra Špinárová raketou na Mars. To se říká, že to je taková sportovní hymna brněnské komety, že když jdou, než jdou na led, tak si to pouští. Slyšel jsem to, nevím, jestli je to pravda. Tak kluci, doufám, že mi to potvrdíte, co? Uvidíme, uvidíme. A já tady mám ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím, zahrajte nám naši oblíbenou písničku od kapely Čechomor Pojďme chaso. Je taková veselá, letní a vždycky nám spraví náladu, když si ji pustíme u nás na chatě. Děkujeme manželé Slezákovi z Blanska. Tož, moji milí Slezákovi, doufám, že jste na chatě, že posloucháte, máte puštěné rádio, možná kávička nebo čajíček. No, takže rád plním vaše přáníčko. Pojďme chaso.

0: krásné reggae na rozloučenou, takové příhodní letní sunshine reggae. No, moji milí, dnešní srdcovky pomalili linku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji indicii, tedy úterní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. O mé roli v protinacistickém odboji se příliš nevědělo. Měli mne podle jedné fotky neprávem za podporovatele říše. Tak to byla úterní indicie, ještě bude středeční, čtvrteční, páteční a pak už bude všechno jasné. No a protože i dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá soutěž Zámecké léto, tak pomalinku opravdu budeme končit. Ale ještě než se úplně rozloučíme, vám připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají písničky na přání, ale to všechno mi musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem, pokud se vám nechce psát, na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zahrát přáníčko s konkrétní písničkou v konkrétní den, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. A to už je opravdu všechno a teď už předávám slovo svým kolegům Pavlu Kudrnovi a zámeckému pánu Františku Kinskému, protože začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi ostatními se zítra po 9. hodině budu opět těšit. Na shledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Český rozhlas Brno. Srdcovky. Zámecké léto.
1: Ano, o slovo se hlásí další vydání Zámeckého léta, také Pavel Kudrna. Dalších 15 minut bude patřit právě tomuto prázdninovému seriálu. Tak vás pěkně zdravím a vítám. No, nachyluje se nám čas už jenom do pátku, v pátek nás čeká pak velké losovací finále. Čeká nás nejenom návštěva posledního zámeckého objektu v naší soutěži, pak taky losování výherce pobytu na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a zároveň budeme znát už tři jména výherců zámeckých pobytů na zámku Třešť. Jenom taková náhoda, včera vyhrál posluchač právě z Třešti. Mně to nedalo, podíval jsem se na jeho adresu na mapách a zjistil jsem, že ten zámek je od jeho domu asi dvě ulice. Takže kdyby vyhrál, tak to bude taková zvláštní situace, kdy bude chodit spát kousek vedle, než bydlí. No, dáme se do další návštěvy. František Kinský už je nachystán. Kam to bude dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na jihozápad od Prahy, na jeden z nejvýznamnějších barokních zámků u nás, do Dobříše. Tamní zámek byl vystavěn ve stylu francouzského barokního klasicismu a dnes patří rodině Colloredo Mansfeld. Do zámku nás zve Jolana Nováková.
3: Vedle mě stojí ředitel zámku nebo správce zámku Pavel Krejcárek. Dobrý den.
4: Dobrý den posluchačům Českého rozhlasu.
3: A já si právě poslechla historku o tom, jak se kdysi tady na Dobříši procházel zámeckým parkem výtvarník a režisér Zdeněk Miller. Zakopl prý okrtinec a nápad namalovat krtečka byl na světě. Václav Čtvrtek tady napsal pohádky z mechu a kapradí a tak dále a tak dále. Říkalo se přece, Dobříš, zámek plný spisovatelů, to se vybaví leckomu z nás a my jsme teď vstoupili do spisovatelského pokoje. Jeden jste tady zachovali.
4: To spisovatelské období na zámku v Dobříši bylo poměrně dlouhé, trvalo zhruba 40 let. Máme tady velice zvučná jména, jako byl pan Drda, který tady mnoho let bydlel. Také kus života tady strávila Adina Mandlová. Vystřídalo se tady mnoho zvučných jmén, nejenom z toho spisovatelského, ale z toho kulturního života tehdejší doby.
3: My jsme si prohlédli dobové vybavení i moderně pojatou expozici v zámeckých komnatách, která vypráví historii rodu Colloredo Mansfeld, historii zámku pocházejícího ze 16. století. Viděli jsme nádherný zrcadlový sál. Teď projdeme sala terénou a vstoupíme do francouzské zahrady, francouzského parku.
4: Francouzský park má rozlohu 2 hektary. To, co tady vidíte, je všechno po velké obnově a restaurování.
3: A teď přicházíme k tomu velkému vodnímu dílu, které tady máte. Je to fontána napájení heliových koní, kaskádovitá.
4: Je to největší dílo Františka Ignáce Placra, který tady dělal v celém areálu sochařskou výzdobu.
3: Za našimi zády je zámek, před námi oranžérie, kam vystoupáme po schodech. Musím přiznat, že jsem čekala, že oranžérie bude nějaký skleník.
4: Tak je to celá budova. My se nacházíme před severní stěnou oranžérie. Před námi se rozprostírá iluzivní malba. Jedná se o největší nástěnou venkovní iluzivní malbu ve střední Evropě. A ta malba je plastická. Jo, jsou tady okna, jsou tady schodiště.
3: A já si jdu tady sáhnout na tu tepanou mříž a ona je taky jenom namalovaná. Já jsem vám na to na všechno skočila. A vy tady máte v oranžerii, myslím, 5 expozic. Půjdeme doleva do galerie. To je pohoda, pán si tady leží na koberci. Tamhle vidím krtka, to znamená, že budeme u Millerů.
4: Ano, je to ta naše vlastně nejkrásnější expozice. Nacházíme se v galerii Zdeňka a Emily Millerových. Jsou tady herní prvky, všechno téma krteček.
3: Když jsme v oranžerii, tak jsou tady taky samozřejmě rostliny. Expozice věnovaná zámeckému zahradnictví, další lesu nebo vodě. A když se vrátíme zpátky na zámecké nádvoří, můžeme obdivovat barokní věžní hodiny nebo sochu granátníka, u které se každý fotí, tváří se dřevěně. Ale není, Pavel Krejcárek ťuká, je to litina.
4: A není to jenom obyčejná socha, ale jsou to kamna. Tak.
3: Přijďte se podívat na Dobříše a nezapomeňte si projít taky anglický park.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dobříš si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No musíte uznat, těch soutěžních otázek by se nabízela skutečně hodně dlouhá řada. Mně by se třeba líbilo, která slavná prvorepubliková herečka trávila poslední měsíce na zámku Dobříš, Adina Mandlová, Lída Bárová, Nataša Golová. Ne, tak to nebude, to je úplně jasné, to je všeobecně známé. Adina Mandlová tam trávila nějaký čas, bohužel opuštěná vlastně téměř sama. Tak vy opuštění nejste, vy máte nás, Český rozhlas a naši soutěž Zámecké léto. Tak se dáme do soutěžení. Já jenom připomínám, když už jsem se zmínil o pobytu na zámku Třešť, tak je to pobyt v zámeckém apartmá, je to pro dvě osoby, je to na dvě noci, snídaně formou bufetu pochopitelně, privátní pronájem, wellness, lahev sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování po dobu pobytu zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, romantika pro dvě osoby, stojí to za ten jeden telefonát. Jestli máte chuť soutěžit, tak vám přeji hodně štěstí, protože dovolat se a být třetí, tak to už chce ne trochu toho štěstí, ale pořádnou kupu. Ať ho máte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: určitě to udělal. No,
1: a ten pobyt zámecký, ten by taky, jak se říká, bodl na zámku Třešť.
0: No, ale to nehrází, myslím, že to nehrozí.
1: Podívejte se.
0: Díval jsem se, že jsem se dneska trpěl.
1: Podívejte se, to je naprosto nevyspytatelné. Budete mít přes, já nevím kolik, abych to musel spočítat, asi 40 a něco finalistů, takže tam ta šance, to není jak někde v loterii ve sportce, nebo se to, já nevím, jak se to dnes jmenuje, ty loterie. Dobře, takže pane Karle, dáme se do toho jednoduššího a to je soutěžní otázka.
0: Jestli jsem dobře poslouchal, tak jsem se snažil volat.
1: Dobře, tak jestli jste dobře poslouchal, se dovíme v zápětí. Z jakého materiálu je socha granátníka na zámku Dobříš?
0: No, z litiny.
1: Jste mi ani nedal šanci, abych vám řekl tři možnosti. Ze dřeva, z kamene, z litiny. Imituje to dřevo, ale je to litina. Přesně tak, vyhráváte. Vidíte, tak ten první krok jste splnil bez problémů. Jste nezaváhal, rovnou jste věděl, je to tak. Takže gratuluju, no a už se nám blíží finále, tedy ten pátek. V pátek určitě zpozorněte, protože, jak jsem říkal, buď tam může klapnout ta prohlídka zámku, anebo třeba i ten pobyt v Třešti. Mějte se hezky, pane Karle, naschánou.
0: Děkuju vám, děkuju, naschánou.
1: Všichni se mějte hezky. Zítra se opět přihlásí Pavel Kudrna v 9.45. František Kinský už chystá další objekt, kam se podíváme, a to já vám rovnou řeknu. Zámek Častolovice. Tak si to užijte. Mějte se hezky, ještě jednou hezké úterý.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Deště z minulého týdne nasytili půdu na jižní Moravě do hloubky 15 cm. Stále trvá extrémní sucho. 9 obcí na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. České volejbalistky se na mistrovství Evropy vrátí po dní volna do

0: akce. V Brně se utkají s Ukrajinou a počasí dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 27 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Srážky v minulém týdnu částečně zlepšily stav půdního sucha. Na jižní Moravě ale déšť nasytil půdu jen do hloubky zhruba 15 cm. Vyplývá to z údajů webu Intersucho a Českého hydrometeorologického ústavu. Na suchu zůstává i většina moravských řek.
1: Pod normálním stavem zůstává taky většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. V Čechách je situace s nasycením půdy o něco lepší. Tam meteorologové zaznamenali úhrny srážek i nad 100 mm za týden. Na rozdíl od Moravy, kde místy nedosáhly ani desetiny. Podle tvůrců webu Intersucho se následky sucha stále prohlubují a i kdyby přišly silnější srážky, letošní škody v zemědělství a lesnictví už nenapraví. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů ale stát nezohlednil jejich připomínky, říká například nezávislý starosta Opatovic Jiří Kopecký.
2: Není jiné cesty. Určitě jako my chceme bojovat a samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem prostě docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
0: Ministerstvo pro místní rozvoj o připravovaných žalobách zatím žádné informace nemá. Pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech bude dnes jednat o pravidlech pro využití chytrých kamer. Ty dokáží rozeznávat obličeje. Novela má umožnit jejich používání za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků jen na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátek září. Sport. České volejbalistky nastoupí na domácím mistrovství Evropy v Brně ke čtvrtému zápasu. V 19 hodin se utkají s Ukrajinou. Češky se tak po nedělní prohře se Srbskem pokusí navázat na předchozí výhry nad Rakouskem a Řeckem. V případě výhry si domácí tým pojistí postup do osmifinále. Více říká sportovní redaktor David Nekvinda.
3: Ukrajinské volejbalistky si v pondělním programu mistrovství Evropy v Brně připsali úvodní výhru. Rakušanky porazily 3-0. Stejným poměrem zvítězilo taky Srbsko nad Bulharskem. Stříbrný tým minulého šampionátu tak zatím neztratil v turnaji ani bod. Aspoň set dokázal proti Srbkám uhrát jen český výběr. Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme oblačno a zataženo, jen přechodně polojasno. Místy se může objevit i déšť nebo přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna na Ostravu pozor před sjezdem na Vyškov. Zhruba na kilometru 220 se vysypaly pytle s vápnem. Už jsou rozježděné, práší se tam a průce brzdí, tak raději zpomalte. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je úterý 25. srpna 2026, 4 a téměř a půl minuty po 10. hodině posloucháte Český rozhlas Brno, kde právě začíná dvouhodinovka dopoledního vysílání. U mikrofonu je s vámi dnes do 12. hodiny Sandra Silná. Už za pár minut se do vysílání přihlásí regionální stopař Vojta Halaš, který se dnes opět rozjel poznávat krásy Jihomoravského kraje a vezme nás do Chvalkovic. Čeká nás i recept z cyklu Pochoutkový rok, kulturní pozvánka v 10:30 a babské rady Jarky Vykoupilové. K tomu písničky, které nestárnou už za chvíli Vladimír Mišík a po něm také Karel Gott. Příjemný poslech a krásné, stále ještě letní dopoledne.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V seriálu našeho regionálního stopaře Vojtěcha Halaše připomínáme krásy jihomoravského kraje. Každý týden Vojtovi náhoda určí obec, do které se vydá, aby ji během jediného dne zkusil poznat a představil nám ji zblízka. Minule zavítal do Benešova, kde mu místní vylosovali na dnešek návštěvu obce Chvalkovice, která leží jižně od Vyškova. Vojto, dobré dopoledne, co nám o Chvalkovicích prozradíš? Doufám, že nebloudíš podobně jako Karel Gott pasáží, jak jsme slyšeli v písničce. Povídej.
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne, nebloudím, naštěstí už jsem dorazil na místo a prozradím vám třeba to, že Chvalkovice leží na pomezí Ždánického lesa, Litenčické pahorkatiny a chříbů. Dnes jsou klidnou obcí s necelými 300 obyvateli, ale historie obce je velmi bohatá. První písemné zmínky o obci pocházejí ze 14. století a jednotlivé zdroje uvádějí rozdílné letopočty. Nejčastěji rok 1347 nebo 1358. Jisté je, že obec už tehdy existovala a její dědiny jsou spojené s různými šlechtickými rody, které se v průběhu staletí v držení panství střídaly. Význam Chvalkovic dokládá také kostel svatého Bartoloměje. Ten je, připomínám, už ve 14. století, konkrétně v letech 1374 a 1389. Původní stavba měla gotický charakter, v 18. století však prošla výraznou přestavbou. Současná podoba tak v sobě spojuje středověké historie prvky s pozdější barokní úpravou. Významnou kapitolou zdejší historie je také větrný mlýn. Cihlová stavba holandského typu vznikla v roce 1873 a stojí přibližně půl kilometru východně od obce. Na místě někdejší tvrze byl v letech 1811 až 1812 vystaven empírový zámek. Jeho stavitelem byl Jan Pavel Pagáč z Paburku. Zámek později přišel do rukou rodiny Kobrčových, která jej vlastnila až do roku 1948. Po druhé světové válce sloužil zemědělskému družstvu a bez pravidelné údržby postupně chátral. A v 80. letech mu dokonce hrozila demolice.
1: No, ten výčet je tedy bohatý. Co se chystáš ve Chvalkovicích a okolí tedy všechno navštívit? Stihneš to všechno v jeden den?
2: Věřím, že ano, já už jsem to celkem nastínil. Rád bych se podíval právě k zámku i k farnímu kostelu svatého Bartoloměje i právě k větrnému mlýnu nad vsí. No a samozřejmě jako vždy si nechám poradit od místních, kam mě ještě třeba dají tipy, co bych mohl navštívit.
1: Tolik tedy regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes stráví den v obci Chvalkovice na Vyškovsku. Vojto, děkujeme a užij si tedy výlet. Pěkný den.
2: Díky, hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A my už vás za chvíli naučíme péct masový bochníček, jakousi haši nebo echt masový koláč. Tuhle pochoutku udělá podle výherního posluchačského receptu po svém kuchař Ivan Vodochodský. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok a více se dozvíte už za chvíli.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. S Petrem Kotwaldem a Stanislavem Hloškem jsme se teď přenesli do roku 1982, kdy vyšla tahle píseň Holky z naší školky. No a teď se s Patrikem Rozehnalem pro změnu podíváme do roku 2024, protože v neděli Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku Pochoutkového roku připomněl nejlepší recept právě z roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o masový bochníček z několika druhů pečeného, vařeného a uzeného masa. Původně od Zdenky Chatové z Doudleb v jižních Čechách. Naučíme se ho teď dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku Pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík a právě Ivan Vodochodský. Byl u toho kolega Patrik Rozehnal a ptal se, co si máme všechno připravit.
1: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom, no pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
2: Jedno, dvě?
1: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
3: Pochoutkový rok.
1: Si nameleme tu naší lahodu.
2: Po tom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
1: Já mám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba nebo veky nebo rohlíku, co máte prostě na konci na vymletí toho strojku. Tak, namleto, je toho jak pro armádu.
2: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
1: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, přidám trochu garumu, což je jako vlastně pramáti všech fermentovaných omáček.
2: To je opravdu panák.
1: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
2: 2 špetky provencálského koření.
1: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
2: A na závěr ještě vajíčka, 2.
1: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
2: Jaký máš?
1: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
2: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
1: To určitě.
2: Ještě žičku soli.
1: Žičku soli.
2: Jak ti drhne strojek?
1: Asi by to chtěl promazat.
2: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
1: Staroba.
2: Dali jsme tam ještě trochu rumu, pekáček, spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
1: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková, vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
2: Vytřeme sádlem.
1: Vymažeme sádlem. No a teď tam vlejeme tu hmotu. A dáme pec. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
2: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
1: Já jsem dal 200 na začátek, pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180, 70. Uvidíme.
2: Je to tam ještě další půl hodinu, hodinu?
1: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva. Pozor, padá ti to? Naber si masíčko. Jaký to je?
2: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
1: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kořem. Mm-hmm. A on to má takovou jako...
2: Jo, to asi bude ono, no.
1: Kou chuť. Dobrý.
2: Dobrý.
1: Pojďte, ne?
2: No, klidně můžeš držet talíř a to
1: bude. Já to držím. To si potrčku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte.
2: Třeba tohle.
0: Po tomhle masovém koláči hašišprejtu, jak ho přejmenoval Ivan Vodochodský, se jen zapráší. Recept najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Zdenky Chatové z Doudleb. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 umístil na stříbrné příčce. Půjde o dančí závitky, které podle svého udělá šéfkuchař Jaroslav Sapík.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: A my už vás za chvíli pozveme na festival, který se věnuje zaniklým obcím Drahanské vrchoviny. Poslouchejte, zůstaňte s námi, teď Marta a Tena Elefteriadu.

0: Český rozhlas Brno.
1: Hamlíkov, Bystřec a Vilémov, to jsou názvy dávno zaniklých sídel na Drahanské vrchovině, kterým se věnuje festival Cesta der Weg, který se v těchto dnech koná v okolí Jedovnic. Já si o něm teď budu povídat s jednou z organizátorek Marií Horákovou. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Jakou tradici má festival Cesta, který se věnuje zaniklým středověkým sídlům poblíž Jedovnic? Co je z těch sídel vesnic dnes patrné? Pozná člověk, že se nachází na místě zaniklých vesnic?
2: Festival je takovým prvním ročníkem, prvním pokusem toto téma víc zviditelnit, ale vychází vlastně z 30leté už naší snahy, našeho spolku Barvínek, na ty vesnice a na historii našeho regionu poukazovat. Mhm. Ono často ty vesnice v lesích vidět jsou, ale jsou vidět těmi, kteří je vidět chtějí a kteří ví, jaké stopy vlastně v tom lese mají hledat. A podobně je vlastně našel i pan profesor Černý, objevitel 60 zaniklých středověkých vesnic, který je právě hledal podle těch zaniklých stop pozůstatků domů nebo pozůstatků mezí, které ho potom dovedly až vlastně k těm vesnicím.
1: Asi je tedy jasné, proč jste se rozhodli festival uspořádat. A co by mělo být výsledkem toho téměř týdenního setkání?
2: Výsledkem toho setkání by mělo být vlastně propojení historie a umění, protože jsme vlastně nakontaktovali nebo spojili se s námi další zajímavé osobnosti z regionu, a to právě umělci, kterým to téma připadalo nesmírně zajímavé, a navíc při diskuzích s archeology jsme objevili, že vlastně jak umělci, tak archeologové jedou na takové podobně vlně euforie a nějaké tvůrčí vlně, kdy vlastně i ti archeologové nějakým způsobem vlastně mají radost z každého nalezeného kousku a nějakým způsobem interpretují to, jak ti naši předkové v těch zaniklých vesnicích žili, protože ty vesnice tady byly před 700 lety a zanikly postupně ve 14. 15. století.
1: Program probíhá už od neděle 23. srpna. Stále je ovšem část programu před námi. Popište prosím, jak bude vypadat třeba zítřejší setkání s archeology. Na co se mohou návštěvníci těšit ještě v průběhu festivalu?
2: Zítra nás čeká právě taková archeologie naživo, kdy jsme pozvali archeology, kteří se těmi zaniklými vesnicemi zabývají a budou nám ukazovat, přivezou jak třeba nálezy z těch vesnic, můžeme si vyzkoušet přímo v terénu práci s detektory a právě se potom podíváme i do terénu na dvě zaniklé vesnice, na Bystřec a na Vilémov, a budeme si ukazovat právě ty stopy v krajině, jak nám ta krajina může napovídat, kde ty vesnice jsou a jaké další důsledky pro krajinu to o středověké osídlení mělo. A dalším takovým vrcholem je potom páteční komentovaná procházka s krysařem z města Hameln, kdy on nás bude provázet přímo ten krysař, který v Hamelnu hraje krysaře a provází turisty, ale zároveň to bude vlastně taková živá vernisáž v krajině, kdy na Hamlíkově, Vilémově a Bystřeci odhalíme takové prvky, instalace, které celý týden připravují umělci, a měli by právě nějakým způsobem jako propojovat a navádět lidi si i těch vesnic všimnout a přemýšlet o tom, co se v těch vesnicích asi dělo.
1: Já možná ještě vás poprosím o krátké ozřejmění ze spojitosti s tím krysařem. Prostě, jestli se nepletu, tak vlastně Hameln, Hamlíkov, to byli lidé, kteří přišli, je
2: ano.
1: To tak?
2: Ano, ano, proto i ten náš festival je takový česko-německý, protože nám se podařilo navázat spolupráci s německým Hamelnem. A jak na té německé straně, tak u nás si část badatelů myslí, že by právě ta legenda o krysaři mohla mít reálný základ v tom procesu velké německé kolonizace. A krysař by vlastně mohl být takovým lokátorem, který přivedl možná z Německa, nebo oni ty lokátoři přiváděli lidi buď z Německa nebo z Rakouska, právě k nám na Moravu. A to všechno budeme vlastně osvětlovat už dneska odpoledne od 6 hodin v Jedovnicích, kdy na to bude probíhat debata, jestli teda ten krysař mohl přivést někoho z Hamelnu na Moravu nebo ne.
1: Na festival Der Weg, cesta, který se koná až do pátku 28. srpna v Jedovnicích a okolí, nás pozvala jedna z organizátorek, Marie Horáková. Děkujeme a pěkný den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Pokračuje vysílání Českého rozhlasu Brno. Do konce této hodiny uslyšíte ještě i Babské rady Jarky Vykoupilové.

0: Hostem čtvrtečního vysílání 27. srpna bude biatlonistka a olympionička Tereza Vinklárková a povídat si s ní budu nejen o roli trenérky. Co jí přinesla funkce předsedkyně v brněnském klubu Střelka? Proč je pro ní tak důležité rozvíjet mladou generaci sportovců? A jak vzpomíná na zážitky ze zimní olympiády v Itálii, kde se umístila na krásném 11. místě? Je konec její kariéry profesionálního sportovce skutečně definitivní? O tom všem bude řeč. K poslechu tradičně, srdečně, zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: V 90. letech environmentalistické knihy se pohoršovaly nad tím, že německý středoškolák zná víc značek aut než květin a nechci sahat do svědomí gymnazistům anebo studentům teologie, kolik by dokázali poznat květin. A nejenom to, že Deml to všechno znal, ale on naprosto přesně věděl, co ta květina je zač.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A Jarka Vykoupilová nám teď v Babských Hradách poradí, jak na spálenou pokožku úlevu může poskytnout obyčejný bílý jogurt anebo použité sáčky od čaje.
0: Babské rady.
2: Přeženeme-li to s pobytem na slunci, trápí nás potom naplá zarudlá kůže. Jak se v tomto případě ulevit od popálenin od sluníčka? Jednoduše, domácím sprejem složeným ze stejného dílu jablečného octa a vody. Zmírní bolest a svědění. Tyto příznaky potlačuje také koupel z ovesných vloček. Stačí je namlet a přidat jich šálek či dva do vody při koupání. Osvědčeným prostředkem už našich babiček a maminek byl bílý jogurt. Aplikujte ho na místo spálené od sluníčka a nechte působit alespoň 10 minut. Podobně pomáhá také majonéza nebo vychlazené použité sáčky černého čaje. Spálená pokožka k regeneraci potřebuje vlhkost, kterou ztratila během pobytu na slunci. Nezapomínejte proto na dostatečný pitný režim. Naopak se obloukem vyhněte přímé aplikaci ledu, který by spáleným místům způsobil ještě větší poškození. Stejně tak může tuto citlivou kůži dráždit chlorovaná voda.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: Zprávy v 11 hodin připravuje dnes David Hasman, budou za 7 minut a já vás ještě pozvu také k dalšímu programu. Hodina před úterním polednem je ve vysílání Českého rozhlasu Brno vyhrazena rozhovorům se zajímavými hosty. Dnes k mikrofonu usedne brněnský rodák, významný sochař Jiří Sobotka a já se už spolu s vámi těším na zajímavý rozhovor. Začínáme po zprávách v 11.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Kvůli požáru domu v Oblé ulici v Brně se evakuovalo 44 lidí. Čeští vědci chtějí odhalit ptačí chřipku ještě předtím, než drůbež začne hynout. Ve fakultní nemocnici Brno začíná cyklus vernisáží a komentovaných prohlídek ve zdraví i nemoci. A dnes čekáme oblačno a zataženo a teploty do 27 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Hasičům se podařilo zlikvidovat požár panelového domu v Oblé ulici v Brně. Dům muselo opustit 44 lidí. 11 z nich záchranáři ošetřili na místě. Jednoho člověka odvezli na kontrolní vyšetření do nemocnice. Požár vznikl dnes ráno v bytě ve druhém patře. Upřesňuje mluvčí homoravských hasičů Štěpán Komosný.
2: Celkem se nám podařilo 12 lidí zachránit pomocí vyváděcích masek. Ty jsme následně předali zdravotnické záchranné službě.

0: pomocí pracovníka ochrany obyvatelstva a ve spolupráci s městskou částí zabezpečujeme náhradní ubytování pro 2 dospělé osoby a 2 kočky.
1: Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných nádržích budou pravidelně odebírat vzorky vody a také například peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči této nemoci.
2: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu. Víme, že nakažení ptáci virus ptačí chřipky vylučují do vody ještě předtím, než uhynou.
3: Pravidelná analýza vzorků, včetně peří divokých kachen, pak podle Vojtěcha Kouby z Vysoké školy chemicko-technologické odhalí ptačí chřipku ještě před prvními příznaky. A to by podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu mohlo ochránit blízké drůbeží chovy.
4: Ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
3: Testování začne v září na 4 vybraných nádržích. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Češi za letošní půl rok prosázeli v hazardních hrách skoro 575 miliard korun. Oproti loňsku je to skoro o 13% více. Vyplývá to z údajů finanční správy. Nejvíce Češi sázejí na herních automatech. Rostou ale i sázky v živých hrách, jako jsou ruleta, kostky nebo karty. Objem vyplacených výher se meziročně zvýšil o 13% na necelých 540 miliard korun. V areálu Fakultní nemocnice Brno dnes večer začíná cyklus vernisáží a komentovaných prohlídek ve zdraví i v nemoci. Ty mají propojit současné umění, architekturu a téma péče o fyzické i duševní zdraví. Cyklus potrvá do konce října. Areál Bohunické nemocnice považují odborníci za důležitou ukázku poválečné architektury, vysvětluje za organizátory Klára Eliášová.
5: Zároveň nás bude zajímat taky to, jak se my jako pacienti a pacientky v areálech nemocnic cítíme ve chvíli, kdy tam jdeme třeba za nějakými náročnými jako životními situacemi, zákroky a podobně a jsme do velké míry zranitelní, jsme v nějakých intimních situacích.
6: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno. Místy se může objevit i déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Vát bude mírný severovýchodní až východní vítr. Biozátěž mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: S omezením teď počítejte v Blučině v Komenského ulici. Zasahují tam hasiči u požáru vozidla. Tolik doprava pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: V 11 hodin a 4 minuty pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno a protože je úterý, taky je tato hodina pravidelně vyhrazena setkání se zajímavým hostem. Už za chvíli k druhému mikrofonu zde v brněnském studiu usedne sochař Jiří Sobotka, brněnský rodák, tvůrce mnoha instalací ve veřejném prostoru a já už se teď těším na zajímavý rozhovor. Zůstaňte s námi, teď ještě kapela Šalom.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Jiří Sobotka patří k nejvýraznějším současným brněnským sochařům a osobnostem brněnské umělecké scény. Vystudoval střední umělecko-průmyslovou školu v Brně a Akademii výtvarných umění v Praze. Působil například na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, Masarykově univerzitě i na Střední škole umění a designu neboli ŠUŠce v Brně. Jeho tvorba je pestrá, zahrnuje sochy, pamětní desky a velmi známým dílem ve veřejném prostoru je hlava básníka Jana Skácela na brněnském Špilberku, o které si také budeme povídat a za níž získal cenu rektora Masarykovy univerzity za mimořádný umělecký počin. Jiří Sobotka nyní žije za Brnem, obklopen přírodou a dále tvoří. A ještě vysvětlím, proč si v rozhovoru budeme tykat. Téměř 10 let jsme v Brně byli sousedé a pojí nás přátelství. Jiří, vítej a děkuji, že jsi přijal pozvání k rozhovoru.
2: Děkuji také, dobrý den.
1: Jiří, vzpomeneš si, kdy jsi poprvé uvědomil, že chceš být sochařem? Co tě k tomu oboru vlastně přivedlo? Jak jsi vyrůstala? Kde jsou kořeny a počátky tvé sochařské dráhy?
2: To je těžká otázka, protože já jsem se stal sochařem spíše shodou okolností. Úplně ve svých počátcích někdy kolem roku 12-13, kdy jsem se začal zamýšlet nad tím, co bych měl dělat, tak jsem dlouho toužil být archeolog, protože mě zajímala historie. Ještě ve 14 letech jsem jezdíval a v 15, myslím, že další rok také, na vykopávky do Mikulčic. Mm-hmm. Moje sestra tehdy pracovala v archeologickém ústavu a nějakým způsobem jsem se o to začal zajímat. A vlastně mě to přitahovalo až do mých 15 let, kdy jsem teprve nějak možná vlivem své učitelky výtvarky na devítce jsem se odhodlal a přihlásil jsem se ke zkouškám na brněnskou ŠUŠku.
1: Mm-hmm. No a když na to navážu, možná tedy paní učitelka, ale měl jsi třeba v rodině někoho ještě, kromě sestry, která tě ovlivnila možná stran tedy té archeologie, ale kdo by tě nějak výtvarně formoval nebo si všiml, že prostě máš talent?
2: Právě že vůbec. Já jsem ve své rodině vlastně neměl nikoho, kdo by byl nějak zaměřen umělecky a možná taková vzdálená výjimka byl strýc, bratr od maminky, který byl řídící učitel v zastávce u Brna a žil v Rotovicích, Jan Žalud, a ten byl amatérský malíř. A ten mě tak nějak trochu občas přijel zkontrolovat do Brna a ukazoval jsem mu prostě nějaké svoje kresby. On byl takový nadšený plenérista, malíř, takže jsme se občas tak o tom, co teda je umění, bavili.
1: No a potom na ŠUŠku se předpokládám tedy dostal na první pokus. Bylo to tak?
2: Ano, dostal jsem se na první pokus, ale hlásil jsem se na grafiku. Chtěl jsem, protože možná úplně předtím mě spíš bavila malba, ale spíš ta ilustrace, protože jsem hodně četl. Já jsem tu ilustraci nějak měl rád kvůli příběhům a pod vlivem teda těch knížek a literatury jsem chtěl kreslit, chtěl jsem prostě ilustrovat knížky, něco s knihama. A tenkrát to všem chodilo tak, že na školu se člověk přihlásil, chtěl jít na nějaký obor, ale zkoušky byly hromadné a až teprve potom, jaké byly výsledky, se začalo třídit. A nebylo ještě předem daný přesně, na jaký obor se má jít. Takže najednou jsem dostal rozhodnutí, že jsem přijatý na sochařinu. Neboli na tenkrát se to jmenovalo průmyslové vytváření. Bylo to něco mezi designem a sochou. A učil tam ještě František Navrátil, takže tam jsem asi pod vlivem těch úkolů, které byly teda různé, tak ten, který se týkal teda modelování, tak asi dopadl dobře, takže jsem se dostal na sochařinu.
1: Takže vlastně tě k tomu směřoval tedy výběr tehdejšího vedení školy?
2: Ano, nasměřoval mě k tomu výběr a já jsem se s tím nějak smířil, protože jsem docela nebyl proti. Ještě můžu říct teda, že jedna moje taková záliba z dětství možná je nějak jako latentní důvod toho, proč jsem sochař. Já jsem strašně rád modeloval z plastelíny. Úplně na začátku jsem si vždycky dělal teda vojáčky a hrál jsem si s různými světy, které jsem si vymýšlel. Takže miniatury, zmenšeniny a vlastnoručně vyrobené tady různá vojska plastelinových figurek, to mě doprovázelo několik let, celý dětství.
1: Posloucháte úterní rozhovor s hostem, dnes si se sochařem Jiřím Sobotkou povídáme o jeho umělecké dráze a pokračovat budeme v rozhovoru opět za chvíli.
0: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Ve studiu je se mnou dnes brněnský rodák a významný sochař Jiří Sobotka. A my jsme si před písničkou povídali o tvé umělecké dráze, o těch počátcích, o studiích na střední škole. Byl někdo z pedagogů, který tě výrazně ovlivnil tehdy?
2: Na střední škole mě asi nejvíc ovlivnil Ladislav Martínek, který se mnou, nebo který nebyl úplně na počátku, kdy jsem se tam na školu dostal, protože to tam ještě vlastně přebíral po Františku Navrátilovi, který tenkrát ze školy odcházel. A Ladislav Martínek se pro mě stal takovou důležitou osobou, která mě odevřela vlastně svět umění. Já jsem byl předtím nepoznamenán, protože, jak už jsem říkal, nikdo v rodině nebyl, kdo by mě mohl nějak zprostředkovat tento svět. A Ladislav Martínek měl takový univerzalistický přístup. On byl zastáncem toho, že umělec nebo sochař musí být všestranně orientován, musí mít přehled. Takže jsme se bavili o literatuře, bavili jsme se o hudbě, bavili jsme se vlastně o celé kultuře, která byla kolem nás. Já jsem pod tím dojmem začal číst ty knihy, které bych do té doby, i když jsem byl vášnivý čtenář, do kterých bych se nepustil, protože když mě řekl, že abych byl dobrý portrétista, musím znát psychologii toho portrétovaného a měl bych si přečíst třeba Balzaka. Tak jsem okamžitě se pustil, přečetl jsem Sestřenici Bětu, strašně tlustou knížku, a četl jsem ty popisy a prostě byl jsem ochoten vlastně cokoliv, co tenkrát v těch našich debatách zaznělo, vyzkoušet nebo se si doplňovat postupně ty mezery, které tenkrát bylo hodně.
1: Ty ses potom hlásil na Akademii výtvarných umění do Prahy, kam ses dostal také na poprvé?
2: Dostal jsem se také na poprvé. Připravoval jsem se na to velmi intenzivně asi rok a byla to zase dost teda prudká změna, protože tam Ladislav Martínek byl přece jenom takový, řekl bych, liberální v tom, že on nám bez problému mluvil o současných umělcích velmi kriticky, teda i o těch, kteří představovali současný režim nebo zastupovali, teda tvořili sochy, které byly na náměstích, takže byl v tomhle velmi otevřený, kdy jsme se prostě mohli s ním bavit vlastně o čemkoliv. V Praze už byla situace trošku jiná.
1: To byly 70. roky?
2: To byly 70. roky. Tam mým vlastně učitelem na oboru, kam jsem se dostal, tam bylo tenkrát dva ateliéry sochařství, byl Miloš Axman, který tam čerstvě nastoupil a stal se také rektorem. Takže jeho ovšem role v ateliéru byla spíš taková ceremoniální. On přišel dvakrát ročně a většinou před Vánoci nám vytáhl pětistovku, aby jsme si udělali besídku a hlavně nás učil nebo byl naším učitelem jeho asistent, tenkrát to byl docent Stanislav Hanzlík. A ten do jisté míry byl také docela výraznou osobností, která měla podobné smýšlení o tom, že umělec by měl být univerzálně zaměřen a měl by být jako všestranný. Takže jeho hovory o sochařství přecházely k Prodané nevěstě, kdy začal tam trilkovat nějaké úryvky a pak se zase dostal k literatuře, k filmu a ke všemu možnému. Takže v něčem to vlastně pokračovalo.
1: Dá se říct, že už tehdy při studiích v Praze si našel takovou svoji sochařskou tvář, tedy tu cestu, které se potom věnovat, ten styl třeba? Nebo...
2: Myslím si, že ne. U mě byl ten vývoj strašně, strašně pomalej. Tam jsem se asi zmítal mezi tím, že jsem se učil řemeslo, figurální sochařství hlavně, takže jsem modeloval a nebyl jsem nějak příliš ještě vyhraněn, abych věděl, co vlastně budu dělat. Takže jsem se trošku zmítal mezi tím figurálním odkazem a mezi tím, co jsem tak opatrně začal sledovat zase spíše v literatuře. Ono naštěstí tam na akademii byla knihovna, kde bylo i pár takových docela zajímavých zahraničních knížek, ke kterým se nikdo nehlásil, ale leželi tam tak stranou, takže jsme se najednou dostali k tomu, že jsme věděli, co je nová figurace, nebo co dělá George Segal, nebo noví realisté.
1: V rozhovoru s hostem si dnes povídám se sochařem Jiřím Sobotkou a budeme opět za chvíli pokračovat.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.
1: Ve středu 26. srpna bude hostem poradny pro zdraví epidemioložka Renata Ciupek a naším tématem posílení imunity v čase končícího léta. Probereme, jaké infekční nemoci nás nejvíce ohrožují v tomto ročním období, jak se chránit proti podzimním virózám a jaká očkování případně teď absolvovat, abychom posílili své zdraví. Prostor bude i na posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: S brněnským rodákem a významným českým sochařem Jiřím Sobotkou si dnes povídáme u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. A probrali jsme tedy, Jiří, tvá studia. Ty býváš často v různých zmínkách, třeba co jsem se dívala na internetu, spojován jako člověk, který jde v tradici třeba Andyho Warhola, Roya Lichtensteina. Kde se vzalo tohle propojení? Jak to vzniklo? A potkal jsi se třeba s nimi někdy i osobně?
2: To asi vzniklo tím, že dost častým tématem od počátku, kdy jsem se vrátil do Brna a začal tvořit, byly věci. Věci, ať už teda na začátku automobil, nebo později nějaké schránky, třeba láhve nebo poháry, potom třeba bota a další. Takže ta věcnost možná by byla asi přesnější. A nikdy jsem se asi nepovažoval a ani jsem nechtěl být typickým pop artistou v tom, že bych navazoval tady na to využívat ty reklamní strategie nebo... Nebyl jsem asi ani příliš velkým obdivovatelem Warhola, i když si ho velmi vážím. Možná spíš jsem měl rád právě třeba Roya Lichtensteina a třeba některé další, ale ono se to začalo nějak tak jako používat, kdy to moje navazování bylo dané taky tím, že možná tady taky nebyl v Brně příliš nikdo, kdo by se takhle jako podobným způsobem zaměřoval. Mm-hmm. Brno bylo vždycky spíše konkretistické, konceptuální a v tom jsem asi byl trošku výjimka. Možná ještě Leonid Ochrimčuk a moc dál o nikom nevím.
1: Co tě vlastně na těch předmětech každodenního života, jako jsou boty, lahve, počítačové myši nebo ty části automobilů fascinuje? Protože jsou to vlastně zdánlivě obyčejné věci, ale ty je umíš opravdu přetvořit tak, že jsou z nich umělecké artefakty.
2: Mě vždycky asi fascinovalo na těch věcech, že dokážou nějakým způsobem mít tu auru toho žití, toho člověka, který je používal, ať už je to ten pohár, nebo je to ta bota. A svým způsobem jsou někdy takovými němými svědky těch životů, které už odcházejí a vlastně ty věci tady zůstávají. A je to taková možnost vlastně pracovat s metaforou toho nějakého prostě pocitu toho ukončeného života. Myslím, že mě lákal vlastně ten princip vanitas, který byl používán hlavně v těch zátiších nebo při tom, kdy vlastně ta schránka může třeba i u Morandiho nebo u dalších umělců být prostě tím zástupným prvkem.
1: Mm-hmm. Já jsem se dočetla u různých kurátorů, kritiků, to, že zmiňují ve tvých sochách, je často přítomen humor, jemná ironie. Jak se díváš vlastně na tvorbu umění, na sochy? Mají člověku spíš přinášet radost? Mají člověka spíše zneklidňovat? Když tvoříš, tak myslíš na své publikum?
2: Ten humor a ironie možná byla tak přinášena tím, že úplně na začátcích, teda ještě na akademii, jsem si objevil novou figuraci, potom vlastně takovou odnož, tu českou grotesku, která právě ten humor přinášela, ať už teda Gebauer nebo Nepraš a další. To byly tenkrát ještě, dá se říct, takový podzemní, napůl zakázaní autoři, o kterých se ovšem vědělo a kdy jsem na nich obdivoval to, že umění nemusí být jenom to vážné, takové to v té tradici toho jakéhosi českého akademického umění, i když tím nemyslím třeba ty tradiční české sochaře jako Jana Štoruzu a další, ale přece jenom ta vážnost toho umění tam byla najednou velmi osvěžující. A ta groteska, která narušovala tuto vážnost. Já jsem to ale taky nedělal nějak plánovitě. Bylo to možná tím, že jsem se vždycky bál trošku těch velkých témat vyslovit je tak naplno a je to možnost, jak to nějakým způsobem trošku slehčit.
1: Se sochařem Jiřím Sobotkou si dnes povídáme u mikrofonu Českého rozhlasu Brno a já se po písničce budu také ptát už konkrétně na jednu velmi známou sochu a to je hlava Jana Skácela na brněnském Špilberku.

0: Český rozhlas Brno.
1: Posloucháte úterní rozhovor s hostem. Dnes je se mnou ve studiu sochař Jiří Sobotka. Jiří, já bych se tě chtěla zeptat, jestli za ty roky tvé tvorby si našel materiál v sochařině, který preferuješ, který je ti příjemný a sedí ti.
2: Já jsem nikdy neměl nějaký materiál, který by byl úplně určující nebo který by mě nějakým způsobem fascinoval. Já jsem hodně zkoušel od těch klasických materiálů vlastně všechno možné. Úplně na začátku jsem byl spíš modelér, protože jsem nejvíc pracoval s hlínou, takže k takovým těm tvrdším materiálům nebo k těm skulptivním technikám jsem se dostal až mnohem později, dá se říct, až po tom, co jsem se vrátil do Brna. A teď třeba nedávno jsem pracoval s kamenem a stále si uvědomuju, jak je to neobyčejně uklidňující a taková jakási úplně atavistická činnost klepat a trpělivě se snažit odstranit to, co je přebytečné. A dá se říct, že v poslední době pracuji spíš s těmi naopak lehkými materiály. Někdy úplně koncem 90. let jsem začal pracovat s polystyrénem, který využívám hlavně jako základní tvar nebo kopyto, které potom slouží k nanášení dalších materiálů, zejména papírmaše nebo pryskyřice a různých cementových hmot. Takže to je možná taková moje teď převládající materiální základna z posledních let. Ale vystřídal jsem tady všechno možné od té úplně počáteční pálené hlíny, sádry, dřeva, kamene.
1: Já se na ty materiály ptám záměrně, protože jedna, troufám si říct, z tvých nejznámějších instalací ve veřejném prostoru a shodou okolností teď za 2 měsíce to bude 10 let, co byla tedy odhalena nebo instalována, je socha básníka Jana Skácela tady v Brně pod Špilberkem nebo na Špilberku, která je vytvořena, je to hlava, je vytvořena z takových kovových trubek. A pojďme si tedy říct, jak vlastně jsi se dostal k této realizaci a jak probíhala ta cesta k tomu výslednému tvaru?
2: Socha Jana Skácela je v mnoho ohledek výjimka, že jsem tam vyzkoušel materiál, který jsem nikdy předtím nepoužil a dá se říct, že to vzniklo i shodou okolností. Možná i tím způsobem zadání, protože tohle byla soutěž z toho jaksi brněnského programu Sochy pro Brno. A už předem tam byl vyloučen materiál, některé materiály, nebo byl vyloučen například bronz, který by se třeba nabízel u sochy, která má přijít do veřejného prostoru. Z nějakého důvodu jsem vyloučil nebo neuvažoval třeba o kameni a přemýšlel jsem o něčem, co by právě bylo jiné než ty dosavadní materiály, které se tady používají. A druhá věc byla to, že jsem od počátku měl ideu ukázat básníkovou tvář, protože si myslím, že básník, to je vlastně ta hlava. A zvlášť teda Jan Skácel má takovou krásnou a velmi takovou výraznou mužnou tvář, která byla pro mě jakousi výzvou a vznikla prostě ta myšlenka tvář básníka, který hledí směrem na Brno. Pak jsem ještě chvilku, myslím, že přemýšleli o nějakém odlitku ze surového železa, ale to se pak technicky ukázalo jako dost obtížný úkol. A pak z nějakého důvodu vlastně ani nevím přesně, kdy přišel ten nápad s tím vytvořit jakousi variantu na 3D sochařský tisk. Mm-hmm. Ovšem rukodělným způsobem, takže já jsem ty jednotlivé trubky kladl a svařoval podobným způsobem, jak vzniká v 3D tiskárně dnes velmi používaný tisk.
1: Jak dlouho vlastně trval vznik té sochy tedy?
2: No, zhruba nějakého 3/4 roku, když nepočítám úplně takovou tu ideovou část, tak přípravná práce vlastně byla úplně velmi klasická, protože já jsem si napřed vymodeloval model 1:1 z hlíny, ten se modlil, vydělal jsem sádrovi, odlitek a ten teprve sloužil k tomu tvarování.
1: Se sochařem Jiřím Sobotkou si dnes povídáme v brněnském studiu Českého rozhlasu Brno a opět za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Se sochařem Jiřím Sobotkou si dnes povídáme o jeho umělecké cestě. A já bych se chtěla, Jiří, teď zeptat, ty jsi vytvořil díla, která se stala součástí tváře Brna. Ať už jsou to ty různé memoriální desky, socha také Iva Možného. Díla, kolem nichž denně procházejí stovky tisíce lidí. Co pro tebe znamená zanechat takovou stopu ve městě, kde ses narodil, kde celý život působíš, žiješ?
2: No, já bych chtěl říct, že řada těch věcí je spíš nenápadných. Jsou to takové drobné věci memoriálního charakteru. Jednak pamětní desky třeba obětem roku 68-69, které jsou na čtyřech místech v Brně, nebo jakési nenápadné připomínky osobností, které v Brně byly a utvářejí tu kulturní stopu, jako třeba prvnímu nebo řediteli domu umění, kde je vlastně nenápadná připomínka u vchodu, nebo je to třeba teď jako nedávná deska Igoru Zhořovi a jeho otci Antonínu na místě, kde dlouhá léta žili. V tomto případě je to vždycky nějaká spíš služba. Je to něco podobného jako náhrobku, který jsem taky pár vlastně v posledních letech udělal. A je to vlastně prastarý sochařský úkol, takže já to takhle beru. Po hříchu není moc, možná je to výjimka, teda ten Skácel takových jako výrazně sochařských realizací a paradoxně i ta Skácelova socha je na velmi utajeném místě. Já sám mám občas problém ji znovu navštívit, protože vždycky se netrefím a minu to v těch parkových cestičkách a proto říkám, že ta moje stopa je trošku nenápadná.
1: Ty jsi byl mnoho let také pedagogem a prošlo ti tak životem mnoho studentů, nejenom tedy na brněnské Šuřce, ale také na Masarykově univerzitě, na fakultě výtvarných umění VUT. Měl jsi doktorantské studenty. Jak dnes tedy třeba i optikou svých, byť už bývalých studentů, vidíš současné sochařské umění a tu cestu, kam se české sochařství ubírá?
2: No, pokud mám srovnávat svoje studia s tím, jak to probíhá nebo probíhalo v těch letech, kdy jsem učil, tak myslím, že oni mají velkou výhodu v tom, že školství, umělecké školství je mnohem víc otevřenější a mají obrovský přístup k informacím, kterými jsme neměli. Neexistuje jakákoliv cenzura nebo utajování, tak jak se to dělo třeba v Praze na akademii, kdy se snažila ta doktrína udržet tu oficiální linii. Možná, že ta obrovská možnost těch informací je někdy zase trochu zavádějící, protože oni se prodírají takovým informačním lesem, který zase je bezbřehý. A to možná třeba taky je důvodem, že občas jsem žasnul nad tím, které věci oni neví. Možná ta nutnost přemoct nějakou překážku a k těm informacím se dopídit je potom třeba užitečnější.
1: Ty v současné době žiješ za Brnem, obklopen přírodou na krásném místě. Promítá se tohle prostředí už teď do tvé tvorby, nebo myslíš si, že se nějak promítne?
2: No, to se teprve uvidí. Já žiji v Bílovicích nad Svitavou necelý rok a je to docela zásadní změna. Já jsem byl vždycky městský dítě, městský člověk a sám ještě uvidím, co to všechno bude přinášet do toho, do mé tvorby. Já jsem tam vlastně po letech sloučil bydlení a práci, protože mám ateliér hned jako součást svého domečku, takže teprve se uvidí.
1: Čas pro dnešní rozhovor se chýlí ke konci. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Brno byl dnes sochař Jiří Sobotka a já moc děkuji za zajímavý rozhovor. Jiří, ať se ti daří a krásný den.
2: Já také děkuji za pozvání, Sandro, a zdravím diváky Českého rozhlasu.
1: Díky. Připomínám, že se k tomu rozhovoru a nejenom dnešnímu můžete vrátit na webových stránkách brno.rozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, loučí a příjemný poslech našich dalších pořadů přeje Sandra Silná.
0: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Radioservis představuje
0: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Valtice na Břeclavsku mají po 19 letech nový územní plán. Archeologové našli v brněnských Židenicích pozůstatky knoflíkářské dílny. Až polovina léků v Česku má pouze jednoho dodavatele. Dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 27 stupňů. Hezké poledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Zastupitelé Valtic na Břeclavsku schválili na mimořádném zasedání nový územní plán. Na jeho přípravě úředníci pracovali bezmála 19 let. Dokument určuje pravidla pro budoucí výstavbu i výšku nových staveb a definitivně nahrazuje spornou stavební uzávěru. Podle nezávislého starosty Valtic Aleše Hofmana má město tímto krokem zajištěný stabilní a udržitelný rozvoj na další desetiletí. Brněnští archeologové objevili v Židenicích pozůstatky výrobny perleťových knoflíků z přelomu 19. a 20. století. Našli při výzkumu předcházejícím stavbě bytového domu v Táborské ulici. Pravděpodobně šlo o lokální neregistrovanou dílnu, takzvané čamrdářství. Svědčí o tom nález opracovaných říčních mušlí. Vnitřní vrstva lastur sloužila jako hlavní surovina pro levné knoflíky, popisuje Michal Bučo ze společnosti Archaia Brno.
3: Velkoroby byly typicky naši řekách a byla vlastně poptávka po těch knoflících, takže se vlastně vyráběli v těch malých dílnách. To byla taky vlastně nebezpečná práce, že při výrobě těch knoflíků se

0: museli pak dolešťovať nejakými tými chemikáliami. Keď tí vlastne dielne nebyli dobre vietraní, tak z toho byli pak respirační problémy.
1: V Česku chybí konkurenční výrobky u léku, kterým skončila patentová ochrana. Jediného dodavatele má až polovina z nich, což způsobuje jejich nedostatek, pokud se přeruší dodávky léku. Vyplývá to z dat České asociace farmaceutických firem. Podle jejího výkonného ředitele Filipa Vrubela je to i kvůli tomu, že stát tlačí na nízké ceny léku.
2: Ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stěží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
1: Znečištění po bývalé kovovýrobě chtěli i likvidovat v Křižanově na Žďársku. U bývalého areálu firmy Metal Impuls vzniknou vrty, přes které budou odborníci do země vhánět čistou vodu. Tu pak společně s kontaminovanou odčerpají a vyčistí. Město teď hledá firmu, která sanaci zajistí. Odborníci budou zároveň hledat místo, odkud se znečištění do půdy dostalo. Jeho zdroj se totiž v minulosti v areálu najít nepodařilo. Práce jsou naplánované na následující 3 roky.
3: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno, ojediněle se může objevit déšť nebo i přehánka. Nejvyšší teploty mezi 24 a 27 stupni a biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Aktuálně zpomalíte na dálnicích D1 i D2 na příjezdu do Brna. Je to v místě stavebních prací na křížení těchto dálnic, zdrží se zejména kamiony. A pozor taky na D2 na 32. a půltém ve směru na Bratislavu. Na krajnici je tam odstavené osobní auto s poruchou. Místem byste ale měli bez problému projet. Šťastnou cestu od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Hana Florianová.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

rokov otvírají dívča Zdeňka Baťky nás v úvodu potěšili kumpánovi muzikanti a otevřeli první hodinu vysílání pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Kdo slaví svátek, v českém občanském kalendáři máme jméno Radim a na Slovensku slaví jmeniny Ludovit. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví, spokojenosti a písnička, která zazní, je samozřejmě také pro vás. Ale i dnes si vyslechneme naše zpěváčky ve skvělém projektu Prázdniny u babičky, ale prostor jim dáme až po písnice. Já se velice těším, kdo pak asi zavolá. Připomenu ještě telefonní číslo 726 46 5200 a teď už písnička.

0: písnička nám dozněla a my tady máme zpěváčka a přímo milého chlapce Matyáše Cahu, ale nebude sám, bude s ním zpívat sestra Anna Cahová. Takže Matyášek má 10 let, co jsem se dozvěděla, a Anička má 7 let. Tak já vás zdravím, děti, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak vy jste z Okrašovic, že jo? Tady jsem si napsala.
1: Ano.
0: A budete zpívat písničku Cip, cip, cibulenka. Tak my se moc těšíme, takže prosím, začněte.
1: Cip, cip, cibulenka, makulenka, když jsem byla malička, chovala mě matička. A teď už jsem veliká, budu chovat Pepíka.
0: Celé, tak my tleskáme. Výborně, tak jste to zvládli, tuto písničku, výborně. No tak kdo bude mluvčí, ty, Matyášku, nebo Anička?
1: Já.
0: Dobře. No, já mám takovou otázku na tebe, nebo na vás, na oba vlastně. Jaké byly prázdniny?
1: Byly super.
0: Ano? No a to super obnáší co? Kde jste byli? Co jste viděli?
1: Byli jsme v Čechách ve Velkým Ratmírově na dovolený.
0: Aha, ano.
1: No, jezdili jsme na výlety.
0: Po hradech a zámcích, nebo jo, kde jste byli?
1: Jo, po hradech a zámcích, a v pondělí, kdy bylo zavřeno,
0: ano?
1: Tak jsme byli v zoologické zahradě.
0: A kde, v které?
1: V Táboře a na Hrádečku.
0: No tak to je teda skvělé, tak vy budete mít možná srovnání, protože pokud, ano?
1: A byli jsme ještě u druhé babičky.
0: A u druhé babičky jste byli. Tak vy jste teďko u paní Zdeňky, u babičky Zdeňky, ano? Na prázdninách.
1: Jo.
0: Ano, a to jsou ty Okrašovice?
1: Ano. Budišov.
0: Budišov, babička jinde, Budišov, no výborně. Tak prosím tě, tak pár dní zbývá do konce prázdnin, že jo, a už bude škola.
1: Ano.
0: Tak už máš všechno nachystané, aktovka, penály.
1: Jo.
0: Ano? No ano. A co Anička, ta také?
1: Teď tam.
0: Prosím?
2: Už nachystaná do školy.
3: Nachystaná do školy už.
0: Taky to máš všechno nachystané, vy jste úplně vzorné teda děti. Ano, prosím, Aničko?
3: Jo.
0: Tak dobře, tak paráda. No a děti, kdo vás tuto písničku naučil, nebo kde jste k ní přišli?
3: Ještě jednou.
0: No tu písničku, kdo vás naučil, to cip, cip, cibulenka.
3: Sami jsme se ji naučili.
0: Sami jste se ji naučili, tak výborně. No a vy chodíte někam do souboru zpívat?
3: Ne, nechodíme.
0: Nechodíte, dobře. No a nějaký nástroj hrajete?
3: Ne.
0: Tak,
1: já hraju akorát na harmoniku, jen tak.
0: Takovou tu foukací?
1: Já na foukací.
0: Na foukací. A sestra?
4: Já hraju na harmoniku.
3: Foukací. A na piano.
0: Aha, dobře. Tak ty tam máš takovou nápovědu, tak Matyášku, dobře, tak nebudeme to rozebírat, já vás nebudu dlouho trápit. Já vám moc děkuji oběma, že jste nám zaspívali pěkně, že jste potěšili naše posluchače. No, když budete mít štěstí, v neděli je poslední slosování a vyhrajete-li, tak budete moci srovnat právě ty zoologické zahrady, neboť můžete vyhrát rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Takže v té brněnské zoo už jste byli?
1: Ano.
0: Ano, takže už víte. Dobře, ale já si myslím, že pořád na co koukat a pořád co obdivovat, jistě možná přijdete na něco nového tam. Tak my vám moc děkujeme, Přejeme vám krásný zbytek prázdnin, těch pár dní, co zbývá. A samozřejmě dobrý start do školy, do nových ročníků. Ať se vám ve všem daří. Ano, pozdravujte své rodiče a babičku s dědečkem. Ať se vám daří a posílám samozřejmě písničku Za kloboučkem Pérek 5, Antonín Pernička a Stříbrňanka. Ahoj.
5: Ahoj. A děkujeme.
0: Ano.
5: Naschledanou.
0: Naschledanou.
6: Český rozhlas Brno.

0: Tak, vážení a milí, já ještě mám takový jeden, takovou povinnost, neboť druhá písnička, která zazněla, byl to Valčík, tak to byl název Vyletěl z Křivánek, Stanislav Mášík, Miroslav Irša a Boršičanka, Antonína Konička nám zahrála. Ale teď dozhněla Stříbrňanka a já vítám ve vysílání pana Davida Svobodu z Veselí nad Moravou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl zahrát, prosím vás, mému taťkovi Janu Svobodovi k dnešním 70. narozeninám a společně mu popřát vlastně všechno nejlepší i s rodinou.
0: Ano. Tak je to vše, nebo chcete něco ještě dodat?
1: Ať se mu daří a hlavně ať mu slouží zdraví.
0: Ano, výborně. Tak rádi zahrajeme písničku, rádi pošleme, ano?
1: Děkuju.
0: Pěkný
1: moc.
0: Den vám přeji. Naschledanou, pane Davide.
1: Naschledanou.
0: A teď už paní Anička Šimková z Kuklova na Záhorí, vítejte.
2: Ano, ešte raz ďakujem za privítanie. Dnes by som chcela poďakovať celej našej rodine, synom, nevestám, vnúčatám, za podporu, ktorú som zvládla na svadobnej hostine, ktorá sa konala u manželov Osičkovi v Lanžote, krásnom prostredí, sobáž bolo v ich krásnom vinohrade zelenom. Tak som bola veľmi šťastná, lebo som veľmi chorá. Tak manželia Osičkovi nás krásne privítali.
0: Ano.
2: A starali sa o nás pán Břeťa s pani manželkou Vítuškou. Nás milo prekvapili, privítali, všetko som vládla v mojej ťažkej chorobe. Výborná muzika z ďalekého východu.
0: Áno.
2: Z ďalekého východu, áno. A vinohrad bol krásny, obrad sa koňal, samozrejme s farárom. Všetko bolo výborné, vynikajúce. Strava bola veľmi výborná. Všetky mlsky boli dobré. Takže manželia Osičkovi sa o nás veľmi výborne starali. Takže im veľmi a srdečne ďakujem. Veľmi som sa cítila dobre. Prvá svadba mi pani Navrátilová nevyšla. Takže teraz sme to oslávili všetci dokopy a tešili sme sa všetci.
0: Áno, áno.
2: Ďakujem vám, do počutia.
0: Pani Aničko, ja vám přeji hodne sil a ať to aspoň trošku se zlepší, prosím, ano? A myslíme na vás a písničku posíláme pro potěšení vám všem.
2: Ďakujem, jste velmi milá, prajem vám ještě příjemnou službu.
0: Ano, také děkuji. Naschledanou.
2: Dovidíně.
0: No tak dáme písničku, je to Mikulecká dědina, Fanoš Mikulecký a Podlužan.

0: Dozněla Mikulecká dědina, pojďme přivítat paní Staňku z Blatnice. Dobrý den.
1: Dobrý den, já ho přeju všem, kteří jsou jako u rádí, a dneska jsem, když je toho Radimka, chtěla popřát Radimkovi Klimkovi, muzikantovi z Vlhké, všecko nejlepší, pohodu, zdraví, a ať je pořád s láskou v srdci a s úsměvem na tváři, a tomu přejeme, ať se mu pořád všecko krásně daří. A to by bylo jako pro Radimka, a ještě bych jednu, protože oni to včera moc neslyšeli, chtěla poděkovat na to Strání, kde byl ten festival, a bylo to opravdu velice pohodové odpoledne, všetkým se to moc hlubilo, tak mě pověřili, abych poděkovala. Takže jim, nech to byl starosta, nech to byly holky, co prodávali vstupenky, nech to byly kapely, nech to byl kdo chtěl, všetkým pošlete ještě tady tuto písničku za to nádherné odpoledne.
0: Dobře, rádi.
1: A děkuju vám moc krát a zdravím všetkých do éteru. A na Vlhké pondělí, ať se uvidí už všetci v pohodě a ve zdraví.
0: Ano, ano. Tak ať se vám daří, paní Staňko,
1: nashledanou.
0: A já připojím tady e-maily. Dobrý den, prosíme o písničku pro manžele paní Marii a Miloše Mrkvicovi z Velkých Němčic, kteří v tomto týdnu oba oslavují narozeniny. Miloš 27. srpna 83 roku a v neděli 30. srpna Marie bude slavit 80 roků. Přejeme jim do dalších let hodně, hodně zdraví, spokojenosti, dobré nálady, pohody a optimismu. Kamarád Marta a Bohuš Koneční a Věra Mrkvicová. To bylo jedno přání, pojďme na další. Dobrý den vám ve studiu a všem posluchačům. Dnes má svátek mladý muzikant, tělem i duší, náš synoveček Radim Vojtek z Boršic u Blatnice. 26. srpna Luděk Vašina z Kroměříže má také svátek a v sobotu 23. srpna měla narozeniny Marie Listová z Žirotína u Olomouce. Přejeme jim hodně zdraví, lásky, štěstí a radost v dalším životě a tuto písničku pro potěšení posíláme také Helči do Uherského Hradiště a všem našim přátelům, včetně vás v Českém rozhlase. Děkuji Říhovi z Dolního Němčí. A já posílám písničku vám všem. František Kohoutek, Antonín Ryza přes Dědinku a z Dounečanka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
3: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem. Vítám ve vysílání pana Františka Skřepic. Vítejte.
4: Vítáme, dobrý den, paní Květuško, takže bych chtěl poslat taky písničku manželu Mrkvicovi, který udal mi ta narozeniny, tak Milošku a Mařenko, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčka vám přeje Faranta Urbanek Skřepic. A dále bych poslal písničku Bohušovi a spol a paní Ružičkovej do Velkých Němčic taky. A dále bych poslal písničku vám, paní Květuško, a tomu kolegovi, Bodečkovi. No. Bodečku, ahoj, Štulnista ti zdraví, jo.
5: Zdarec.
4: Tak, tak, dobrý. No a manželce pro potěšení to nesmí zapomínat nikdo. Bylo by to všecko pěkně, Květuško.
3: Ano, dobře, dobře. Tak a moc vás zdravíme a přejeme vám pěkné úterý.
4: Taky vám přeji všechno.
3: Ano, nashledanou.
4: Se dejcho lepší, teďka už se dejcho dobře.
3: No dobrý, jasně, to jo, paráda.
4: Nashledanou.
3: Tak a pojďme na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Tak zdravíme do studia a prosíme o písničku pro našeho tatínka Olinka Císaře Stěšánek, který se dnes dožívá požehnaných 67 let. Přejeme hodně zdraví, štěstí a ať mu jeho životní elán stále zůstává. Přejí dcery Klára, Markéta a Lenka s rodinami. No a já pokračuji dalším přáním. Dobrý den, prosíme, zahrajte pěknou písničku pro paní Pavlu Přibylovou z Plenkovic k jejím půlkulatinám. Hodně zdraví, štěstí, pohody a božího požehnání přeje manžel František a děti s rodinami. No a já pokračuji, neboť tady mám také klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a já bych ráda dnes povinšovala panu Ludovítu Ivičičovi, který bydlí v Brně. A dále bych chtěla povinšovat paní Ludmile Grůzové z Bořetic. Vám oběma přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti. No a jak já říkám, na zdraví a živio. A jsme velmi rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Takže pojďme na písničku, kterou tady máme nachystánu. A bude to Kobylský, Šohajku a Legrůti.

0: Tak Valčík nám dozněl, pojďme přivítat pana Stanislava Chvílu z Drslavic. Vítejte.
1: Pěkně vás zdravím, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Prosím o písničku pro inženýra Pavla Zemánka z Drslavic, který slavil 22. srpna 70. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání mu přejí všichni členové zahradkářské základní organizace Hradčovice. Děkuji vám za prostor, všechny vás pozdravuji v redakci a taky posluchače. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane Stanislave. Tak do Kněžpole míří velké a upřímné gratulace. Zítra 26. srpna oslaví neuvěřitelné 90. narozeniny pan Miroslav Grubl. Milý dědečku, k tvému krásnému životnímu jubileu ti ze srdce přejeme především pevné a nezdolné zdraví, neutuchající životní elán, spokojenost a ještě spoustu krásných chvil prožitých v kruhu těch, kteří tě mají rádi. S neutuchající láskou a hlubokou vděčností přeje tvá milující manželka a celá široká rodina Grublova. Ať ti tato písnička vykouzlí úsměv na tváři a zpříjemní tvůj slavnostní den. Tak to bylo jedno přání, pojďme ještě na další, které tady máme. Dnes prosíme o písničku pro našeho kamaráda Radima Sovu ze Bzence. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, pohodu a boží požehnání k dnešnímu svátku přejí Natálka Jakšová s maminkou. Písnička ať potěší i naši babičku Ivonku z Moravského Písku, Naděnku Jakubičkovou z Mistřína a její dceru Renatku Malíkovou. Moc vám děkujeme, děvčata ze Bzence. Předali jsme a hrajeme písničku dubňanským stárkům Antonín Michna a Vacenoviáci.

0: Přátelé, pojďme přivítat paní Boženku Novotnou z Příbrami na Moravě, prosím.
1: No dobrý den, já vás vítám všechny u tohoto poslechu a přeju vám všem, abyste byli zdraví, v pohodě, celý kolektiv a všichni. Paní Slabákovo, pak pozdravuju pana Jaroslava Wolfa do Otnice, všechny zpěváky, vaše kamarády a chtěla bych ještě popřát všem posluchačům, co nás poslouchají a chtěla bych taky nechat zahrát i našim hodákům. Teďkon tady budeme mít sobotu a v neděli hody velký, tak aby jim to dobře dopadlo, aby nepršelo, i když je ten dešť potřeba, ale aby jim to všechno vyšlo všem posluchačům, kamarádům, přátelům. Všem přeju hlavně zdraví, zdraví z celého srdíčka. To přeju já, manžel a celá rodina.
0: Ano, no. Výborně. Tak je to vše, prosím.
1: Je to vše. Moc vám děkuju a hlavně to zdraví, to se nedá ničím koupit.
0: Všem máte pravdu, ano. Vám, ano, ano.
1: A všem, co vás znám.
0: Tak no. Skvěle.
1: Pani... Když jsi bydlila v Lelekovicích a tam taky, a ještě a Jirky znám, Helena, všechny pozdravuju, všechny, co toto tak, a všechny pozdravuju a přeju všem zdraví. To zdraví
0: ano,
1: je nehradí.
0: A my vám všichni moc děkujeme a přejeme vám totéž a hlavně vám přejeme, ať si užíváte pěkné dny ještě teďko, co nám zbývají ty letní dny.
1: No, právě, no.
0: Ano.
1: Vám taky. Hlavně, aby jsme byli zdraví a v pohodě.
0: Ano.
1: A všechno, aby se šlo tak, jak si budeme přát.
0: Ano. Nashledanou.
1: Vám vás ráda a opatrujte se. Moc vám děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a přátelé, pojďme na přání, která tady mám. Takže přejeme krásný narozeninový den náš milý tatínku, dědečku a pradědečku Vláďo z Kobylí. Všichni posíláme kupu zdraví a ta nejmladší, nejrostomilejší a nejkrásnější Míja posílá sladkou pusu. Máme vás i s babičkou Lidunkou moc rádi. Tak to bylo jedno přání. Já tady mám ještě jedno. Do Kněžpole míří velké a upřímné gratulace. Zítra 26. srpna oslaví neuvěřitelné 90. narozeniny pan Miroslav Grubl. Ach ano, tak to už jsme přáli, takže to přání ano, nebudeme opakovat. Výborně, dáme si písničku, přátelé, ale mám tady ještě jedno přání, jsem tu našla. Ne, to není, to se nás netýká. Tak pojďme, srdéčko, polka a dambořanka.

0: srdéčko, tak se jmenovala polka, která dozněla, kterou pro nás zahrála Dambořanka a Miloslav Richard Procházka s Ivanou Škodákovou napsali. Pojďme tady na e-mailovou poštu. Dobrý den, chci vás poprosit o pěknou písničku pro paní Martu Lukáčovou z Popudinských Močidlian, která dnes oslavuje své narozeniny nácté. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky do dalšího života želá Igor a Miška a Marek. A děkujeme vám velmi pěkně, s úctou Igor Lukáč. Tak písnička, která nám zazní, bude to lidová, v síni Dolinečka a Moravěnka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak písnička dosněla, pojďme přivítat paní Jarku Šuralovou. A odkud že jste říkala?
1: Já jsem z Hodonína.
0: Výborně.
1: Já vás, paní Navratilová, zdravím vašeho zvukového mistra, Český rozhlas Brno a Zlín. Mám takové zvláštní přání. Budu přát paní, která je ležák, asi to nebude slyšet, a když jí to někdo řekne, budu velice ráda. Chtěla bych popřát dnešním 94. narozeninám na moje veliké celoživotní kamarádce. Milá Marie, přeju aspoň trošku zdravíčka, menších bolestí a děkuju za to, jak se váš syn Pavel s manželkou stará. Je to vzorné. Pavle, děkuji vám moc, jak se o něj staráte. Paní Navratilová, děkuji vám za prostor, za písničku. Nashledanou.
0: Ano, nashledanou, ať se vám daří. A písničku rádi pošleme, samozřejmě. Takže bude to Rozmarínek, Miloslav Richard Procházka, Josef Vaškovič a mistříňanka.

Tak přátelé, nedá se nic dělat, nás čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová. Můžete se těšit na další naše pořady. No a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Antonína Žváčka s názvem Šibalka, kterou pro nás hraje mistříňanka. Přeji vám krásné odpoledne.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude folkový písničkář, zpěvák Miroslav Paleček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebl. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: V údolí Zaječího potoka v Brně začne na podzim obnova tří rybníků za 26 milionů korun. Moravská zemská knihovna spustila na brněnském letišti bezplatnou půjčovnu elektronických knih. Přerovská radnice chystá modernizaci zimního stadionu. Dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Soustava rybníků v údolí Zaječího potoka v brněnském Králově Poli projde celkovou obnovou. Odborníci na podzim začnou s jejich odbahněním a vybudují také 5 nových tůní. Většinu nákladů ve výši 26 milionů korun má pokryt dotace z programu Švýcarsko-české spolupráce na ochranu ekosystému a udržitelný turismus v okolí Brna. Vysvětluje jednatelka koordinační firmy Martina Vokřálová-Trnková.
5: V tomto území budou revitalizovány 3 stávající rybníky a doplněny o 5 nových tůní a sedimentační mokřad. Vznikne tak pestrá mozaika biotopů s vhodnými podmínkami pro rozmnožování obojživelníků a zároveň se zlepší schopnost krajiny zadržovat vodu.
4: Cestující na brněnském letišti si můžou snadněji stahovat e-knihy do svých mobilů nebo tabletů. V areálu letiště jsou nově rozmístěné QR kódy, které vedou na internetovou knihovnu. Zájemci tam mají zdarma v nabídce skoro 200 titulů, část v angličtině. Například díla Miloše Urbana, Arnošta Lustiga, Michala Vývega nebo Radky Denemarkové. Po naskenování kódu přes mobilní telefon nebo tablet se automaticky otevře webová stránka. Zimní stadion v Přerově čeká rozsáhlá rekonstrukce. Přerovští radní schválili záměr vypsat veřejnou zakázku na rekonstrukci chladícího zařízení a ledové plochy. Investice za víc než 70 milionů korun má zajistit spolehlivější a energeticky úspornější provoz stadionu. Vysvětluje náměstek primátora Vladimír Lichnovský, zvolený za hnutí ANO.
6: Projekt navíc počítá s vytvořením víceúčelové plochy, která umožní po skončení zimní sezóny

0: sezóny využití stadionu také pro letní sporty. Stavba by měla být zahájena v první polovině roku 2027. Naším cílem je provést rekonstrukci tak, aby nebyla časově omezena zimní sezóna roku 2027-2028.
1: Torzo 34. budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně by mohlo být definitivně zbourané už tento týden. Mluvčí vlastníka objektu společnost Krým Marcel Schmidt uvedl, že zbývá pouze východní roh nejblíže vlakovému nádraží. V tom přitom ještě zůstává šachta s nákladním výtahem. Bourací firma by s tím ale neměla mít problémy, vysvětluje Schmidt.
2: To je v podstatě stejný výtah, jako byl v tom jihovýchodním rohu, takže to naopak tím, že to je identický výtah, tak to bude jednodušší.
3: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme oblačno až zataženo, později odpoledne a večer se mohou od jihu rozšiřovat přehánky nebo déšť. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 24 a 27 stupni, vár bude mírný, východní až jihovýchodní vítr a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dodávka s osobním autem se srazila na 227. a půltém kilometru D1 ve směru na Ostravu. Vozidla už by měla být obě na krajnici, ale přesto mohou částečně zasahovat do provozu. Raději tam zbystřete a zpomalte. Šťastnou cestu přeje Hana Florianova a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Tvořil hudební tandem s Michálem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji. Zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně. Díky za pozvání.
3: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje solové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, to tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama, ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne, ne, to ne.
0: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu připadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, anebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou oni opravdu cvičí, bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrský tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednom z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak?
1: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ježkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk ve křoví, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak Ježkárnám, tak i kytaře. A navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, já to bych lhal, ne. Ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, které jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak a nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
0: Ale byste si dlouho nerozmýšlel, že?
1: Ne, ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikanadánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
0: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
1: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a, že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divný písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu co sobotu a neděli co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu. Jiskřily dálky nad hlavami,

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a já bych vám rád představil našeho soutěžícího, protože před námi se za malou chvilku rozprostře ta minuta trefy, během níž Pepa bude hledat správnou odpověď. A nebo ji možná bude znát, pokud ovšem zvolí křížovku. Dobré odpoledne, Pepo. Jestli pak byste, to je zatím ještě nesoutěžní otázka, věděl, kdo tu předchozí skladbu, my jsme ji hráli v originále od amerických Creedence Clearwater Revival, kdo ji naspíval v češtině?
1: Tak to se přiznám, že nevím.
0: Korunou si hodím, Karel Gott, božský Kája. No a víceméně se při natáčení té české verze podílel i Felix Slováček a jeho dvoj-CDčko Příběhy lásky můžete za dvě správné odpovědi v té nastávající trefě mít. Teď si vyberte dvě ze čtyř témat. Morava, křížovka, doplňte rčení, anebo co je to?
1: No tak dáme, co je to?
0: A?
1: Moravu.
0: Vybral jste dvě témata, jak praví pravidla naší trefy. A v každém případě dostanete i možnosti, abyste věděl, že na vás myslím, i pokud se třeba nevyznáte úplně přesně v cizích slovech, což většinou bývá náplň třeba toho tématu. Co je to? Jsou připraveny dvě otázky, je připravena minuta trefy, je připraveno dvoj-CDčko Felixe Slováčka Příběhy lásky, no a vy, Pepo, vy už jenom vybírejte správnou odpověď. Říkal jste, že co je to v pořadí první od zvolené téma, no a potom Morava. Ano. Tak se tedy ptám, co je to kadlub? Opakuju,

0: kadlub? Je to forma k odlévání předmětů? Nebo je to styl účesu? Nebo je to sklářská díže? Kadlub.
1: Až dám Cčko.
0: Sklářská díže, zní odpověď našeho soutěžícího. A k Moravě. Jak se říká kopci v katastru obce Rudka, v jehož útrobách najdeme jeskyni Blanických rytířů se sochami, které vytvořil Stanislav Rolínek. Říká se jí Kočenka, Milenka nebo Rohlenka?
1: Já nevím, tak já dám Bčko.
0: Když nevíš, dávej Bčko, říká okřídlené lidové přísloví, lidová moudrost. Říkáte Bčko, tak tedy Milenka, zní vaše volba. Minuta naší trefy ještě neskončila, čekám na to, až zazvoní zvonec, do té doby můžete měnit odpovědi, ale teď už to možné není. S Milenkou jste se strefil. Ano, tady bychom potvrdili název naší soutěže, ale kadlub není ani styl účesu, ani sklářská díže, nýbrž forma k odlévání předmětů. Bohužel, není to trefa. No ale to dvojcerečko Felixe Slováčka, to vás potká třeba zítra nebo pozítří v další trefě. Tak Pepo, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Teď je přesně 15:45. A já vám slíbil, že máme všechno připraveno, tedy říkal jsem, že vše je připraveno třeba i na návštěvu našeho regionálního stopaře, k tomu se ještě dostaneme, ale připraveno je i zámecké léto. Jinými slovy, myslíme na vás i v tom, no vlastně posledním prázdninovém týdnu. Na vás, kteří byste rádi aspoň tu navštívenku z jednoho zámku našich zemí. Už za chvilku vás pozveme na další. A to společně s naším průvodcem zámeckým létem Františkem Kinským.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naš

0: Slanecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Ve středu 26. srpna bude hostem poradny pro zdraví epidemioložka Renata Ciupek a naším tématem posílení imunity v čase končícího léta. Probereme, jaké infekční nemoci nás nejvíce ohrožují v tomto ročním období, jak se chránit proti podzimním virózám a jaká očkování případně teď absolvovat, abychom posílili své zdraví. Prostor bude i na posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Nutno říct, že na to měl zřejmě Jirka Korn magnet a možná ještě pořád má. Tohle byly Holky krásný a tohle je čas zámeckého léta. Posloucháte Český rozhlas Brno, přeju vám dobré odpoledne za celý náš vysílací tým a zvu vás, respektive zve vás František Kinský. Více než 50 zámků spolu s námi navštěvujete v letošním ročníku zámeckého léta. Každý prázdninový den vás zveme na jeden z nich. No a kam se vydáme dnes, to už je tradiční otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na jihozápad od Prahy, na jeden z nejvýznamnějších barokních zámků u nás, do Dobříše. Tamní zámek byl vystavěn ve stylu francouzského barokního klasicismu a dnes patří rodině Colloredo Mansfeld. Do zámku nás zve Jolana Nováková.
3: Vedle mě stojí ředitel zámku nebo správce zámku Pavel Krejcárek. Dobrý den.
4: Dobrý den posluchačům Českého rozhlasu.
3: A já si právě poslechla historku o tom, jak se kdysi tady na Dobříši procházel zámeckým parkem výtvarník a režisér Zdeněk Miller. Zakopl prý okrtinec a nápad namalovat krtečka byl na světě. Václav Čtvrtek tady napsal pohádky z mechu a kapradí a tak dále a tak dále. Říkalo se přece, Dobříš zámek plný spisovatelů, to se vybaví leckomu z nás a my jsme teď vstoupili do spisovatelského pokoje. Jeden jste tady zachovali.
4: To spisovatelské období na zámku v Dobříši bylo poměrně dlouhé, trvalo zhruba 40 let. Máme tady velice zvučná jména, jako byl pan Drda, který tady mnoho let bydlel. Také kus života tady strávila Adina Mandlová. Vystřídalo se tady mnoho zvučných jmén, nejenom z toho spisovatelského, ale z toho kulturního života tehdejší doby.
3: My jsme si prohlédli dobové vybavení i moderně pojatou expozici v zámeckých komnatách, která vypráví historii rodu Colloredo Mansfeld, historii zámku pocházejícího ze 16. století. Viděli jsme nádherný zrcadlový sál. Teď projdeme sala terénou a vstoupíme do francouzské zahrady, francouzského parku.
4: Francouzský park má rozlohu 2 hektary. To, co tady vidíte, je všechno po velké obnově a restaurování.
3: A teď přicházíme k tomu velkému vodnímu dílu, které tady máte. Je to fontána napájení heliových koní, kaskádovitá.
4: Je to největší dílo Františka Ignáce Placra, který tady dělal v celém areálu sochařskou výzdobu.
3: Za našimi zády je zámek, před námi oranžérie, kam vystoupáme po schodech. Musím přiznat, že jsem čekala, že oranžérie bude nějaký skleník.
4: Tak je to celá budova. My se nacházíme před severní stěnou oranžérie. Před námi se rozprostírá iluzivní malba. Jedná se o největší nástěnou venkovní iluzivní malbu ve střední Evropě. A ta malba je plastická. Jo, jsou tady okna, jsou tady schodiště.
3: A já si jdu tady sáhnout na tu tepanou mříž a ona je taky jenom namalovaná. Já jsem vám na to na všechno skočila. A vy tady máte v oranžerii, myslím, 5 expozic. Půjdeme doleva do galerie. To je pohoda, pán si tady leží na koberci. Tamhle vidím krtka, to znamená, že budeme u Millerů.
4: Ano, je to ta naše vlastně nejkrásnější expozice. Nacházíme se v galerii Zdeňka a Emily Millerových. Jsou tady herní prvky, všechno téma krteček.
3: Když jsme v oranžerii, tak jsou tady taky samozřejmě rostliny. Expozice věnovaná zámeckému zahradnictví, další lesu nebo vodě. A když se vrátíme zpátky na zámecké nádvoří, můžeme obdivovat barokní věžní hodiny nebo sochu granátníka, u které se každý fotí, tváří se dřevěně. Ale není, Pavel Krejcárek ťuká, je to litina.
4: A není to jenom obyčejná socha, ale jsou to kamna. Tak.
3: Přijeďte se podívat na Dobříše a nezapomeňte si projít taky anglický park.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Dobříš si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zítra dopoledne a vlastně i odpoledne touto dobou vás čeká ještě jedna další návštěva zámku. Konkrétně renesančního zámku se sbírkami umění, zámeckým parkem, dokonce i se zvěřincem. A vydáme se do Královéhradeckého kraje, do okresu Rychnov nad Kněžnou. Ale aspoň něco nechám zatím zahaleno rouškou tajemství, abyste se měli nač těšit.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Myslím, že není žádné tajemství, odkud se nám už dnes jedenkrát ozval náš regionální stopař. Ovšem jeho další spojení, tedy spojení s Vojtou, nás čeká v našem dobrém odpoledni už během několika málo minut. To proto, abyste společně se mnou a vlastně i s Vojtou Halašem objevili něco dalšího z jedné z obcí Jihomoravského kraje.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Teď ho, málem jsem řekl, uvidíte, teď ho uslyšíte v plné parádě. Náš regionální stopař Vojta Halaš dnes zamířil na Vyškovsko, přesněji do Chvalkovic, kde pokračuje v přibližování obcí Jihomoravského kraje, řekněme. Vojto, o historii obce už byla řeč dopoledne, ale kam ses během dne stihl podívat a co tě vlastně ve Chvalkovicích zaujalo? Dobré odpoledne přeju.
2: Ahoj Borku, hezké odpoledne. No, určitě největším zážitkem pro mě byla návštěva větrného mlýna nad obcí. Ten byl postaven v roce 1873 mlynářem Josefem Vítkem. No a v roce 1941 byla činnost mlýna z nařízení protektorátu u úřadu ukončena. A po válce už nebyla činnost nikdy obnovena. Mlýn je opravován pravnukem posledního mlynáře, který mlýnu před 22 lety dal novou šindelovou střechu. No a byl tak hodný, že mě mlýnem nejen provedl, ale také zevnitř roztočil jeho křídla. Doufám, že používám správné názvosloví. Takže jsem měl kompletní vnitřní i vnější zážitek. Větrný mlýn je postaven z cihel na kruhovém půdorysu a je vysoký asi okolo 10 metrů. No a milovníkům filmu prozradím, že se objevil také ve filmu režiséra F.A. Brabce Máj. Dále jsem se byl podívat také k zámku Komorov, který dlouhé roky chátral. Nyní už je ovšem kompletně opravený, ale viděl jsem ho pouze z dálky, jelikož je v soukromých rukách a je tedy nepřístupný. Zaujal mě také kostel svatého Bartoloměje nebo morový sloup kousek od něj. Morová epidemie z roku 1715 patří k nejvýraznějším událostem v historii obce. Na památku obětí vzniklo na návsi v roce 1718 monumentální sousoší svatého Jana Nepomuckého, svatého Šebestiána a svatého Rocha. Památka dnes připomíná dobu, kdy nakažlivé nemoci dokázaly během krátké doby zásadně změnit život celé obce.
1: Mnozí už to ví, že je to taková moje slabost, tak já jenom navážu na malou chviličku na to, co jsi říkal, Vojto, protože ten mlýn, ten dřevěný, dokonce stříbrný dřevěný větrný mlýn je ve znaku Chvalkovic, které jsi dnes prochodil. Ale, jak říkám, to je taková moje malá úchylka. Spíš by mě zajímalo, ano?
2: Myslím si, že je se rozhodně čím chlubit, takže naprosto oprávněně je v tom, je ve znaku obce.
1: Jak se žije ve Chvalkovicích místním? Co bys řekl?
2: No, s těmi, co jsem si s nimi povídal, mi obec vykresovali jako velmi poklidnou. Není tady nějak hustá doprava, ani mnoho nové zástavby. Za to jsou tu krásné výhledy na okolí, za dobré viditelnosti lze prý dohlednout až na Brno, což se mi teda dnes nepoštěstilo. No, ale jsou tu i dobré možnosti výletů po okolí. Nové rodiny se sem úplně nehrnou, možná i kvůli chybějícímu obchodu nebo vzdálenosti a dostupnosti od větších měst. No, ale po večerech tu funguje i hospoda a jak jsem se dozvěděl jednou týdně, i místní knihovna.
1: No tak není toho málo. To byl regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes tráví den ve Chvalkovicích. Vojto, děkujeme a zkus si ještě zatočit těmi lopatkami. Ahoj!
2: Ahoj, naslyšenou a naschledanou.
1: Já bych prostě neodolal. Tak vám přeju dobré odpoledne i s naším regionálním stopařem.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo si už za chvíli povíme o tom, proč jsou některé rostliny masožravé. Tedy poví to Martin Písařík.
0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Už v 90. letech environmentalistické knihy se pohoršovaly nad tím, že německý středoškolák zná víc značek aut než květin a nechci sahat do svědomí gymnazistům anebo studentům teologie, kolik by dokázali poznat květin. A nejenom to, že Deml to všechno znal, ale on naprosto přesně věděl, co ta květina je zač.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

Tak tuhle si určitě vybavujete, co by sklíčka dotykou, ale ona je to vlastně úplně jinak. Tahle písnička kapely Modus se jmenuje Já, ty a můj brat. A jestli se nepletu, tak ji naspíval spoluzakladatel, bubeník Lubomír Kyslík Stankovský. Slyšeli jste na vlně Českého rozhlasu Brno těsně před 16. hodinou, ale vlastně je to jedna z mála příležitostí, kdy můžu zejména mladším generacím, které už nejsou slovenštinou tolik zasaženy jako třeba my, už sedmipětkový pomalu. Sklíčka dotykou, to by bylo jasné. Šepkať, šeptat a platňa, to je deska. To se dneska taky těžko vysvětluje. Blíží se 16. hodina, což bude začátek nových zpráv, které do studia přinese Hanka Florianová. A poté bude čas na humoriádu. Jejím dnešním hostem bude Kateřina Macháčková. No a v 17 hodin začíná další den v kraji. Zpravodajsko-publicistický souhrn z Jihomoravského kraje. A můžu vám slíbit, že Vojtu Halaše, našeho regionálního stopaře, dnes uslyšíte i po 17. hodině, tedy ve dni v kraji. V něm ovšem také glosu Karla Škrabala či temné letopisy moravské. U mikrofonu byl Borek Kapitánček a teď už vám přeju hezky strávené odpoledne, tedy jeho zbytek. Je 15 hodin 52 minuty a myslím, že s Karlem Gottem jste si ještě nezaspívali. Tady není potřeba nic překládat. Zítra naslyšenou ve 14 hodin. Dobré odpoledne.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Deště z minulého týdne nasytili půdu na jižní Moravě do hloubky 15 cm. Stále trvá extrémní sucho. Archeologové našli v brněnských Židenicích pozůstatky knoflíkářské dílny. Ve fakultní nemocnici Brno začíná cyklus vernisáží a komentovaných prohlídek ve zdraví i v nemoci. Zítra čekáme převážně oblačnou oblohu a teploty do 26 stupňů. Přehled zpráv Českého rozhlasu Brno pro vás připravila Hana Florianová. Hezké odpoledne. Srážky v minulém týdnu částečně zlepšily stav půdního sucha. Na jižní Moravě ale déšť nasadil půdu jen do hloubky zhruba 15 cm. Vyplývá to z údajů webu Intersucho a Českého hydrometeorologického ústavu. Na suchu zůstává i většina moravských řek. Pod normálním stavem zůstává taky většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. Podle tvůrců webu Intersucho se následky sucha stále prohlubují a i kdyby přišly silnější srážky, letošní škody v zemědělství a lesnictví už nenapraví. Brněnští archeologové objevili v Židenicích pozůstatky výrobny perleťových knoflíků z přelomu 19. a 20. století. Našli ji při výzkumu předcházejícím stavbě bytového domu v Táborské ulici. Pravděpodobně šlo o lokální neregistrovanou dílnu, takzvané čamrdářství. Svědčí o tom nález opracovaných říčních mušlí. Vnitřní vrstva lastu sloužila jako hlavní surovina pro levné knoflíky, popisuje Michal Bučo ze společnosti Archaia Brno.
2: Velkoryby byly typicky v našich řekách a byla vlastně poptávka po těch knoflících, takže se vlastně vyráběly v těch malých dílnách. To byla taky vlastně nebezpečná práce, že i výrobě těch knoflíků se museli pak dolešťovat nějakými těmi chemikáliami. Když ty vlastně díly nebyly dobře větrané, tak z toho byly pak respirační problémy.
0: V areálu fakultní nemocnice Brno dnes večer začíná cyklus vernisáží a komentovaných prohlídek nazvaný Ve zdraví i v nemoci. Ty mají propojit současné umění, architekturu a téma péče o fyzické i duševní zdraví. Cyklus potrvá do konce října. Areál Bohunické nemocnice považují odborníci za důležitou ukázku poválečné architektury, vysvětluje za organizátory Klára Eliášová.
3: Zároveň nás bude zajímat taky to, jak se my jako pacienti a pacientky v areálech nemocnic cítíme ve chvíli, kdy tam jdeme třeba za nějakými náročnými jako životními situacemi, zákroky a podobně a jsme do velké míry zranitelní, jsme v nějakých intimních situacích.
0: Znečištění po bývalé kovovýrobě chtějí likvidovat v Křižanově na Žďársku. U bývalého areálu firmy Metal Impuls vzniknou vrty, přes které budou odborníci do země vhánět čistou vodu. Tu pak společně s kontaminovanou odčerpají a vyčistí. Město teď hledá firmu, která sanaci zajistí. Odborníci budou zároveň hledat místo, odkud se znečištění do půdy dostalo. Práce jsou naplánované na následující 3 roky.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zítra převážně oblačno nebo zataženo, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pravý jízdní pruh je aktuálně neprůjezdný na 2. kilometru D2 ve směru na Brno. Důvodem je odstavená dodávka. S poruchou očekávejte tam zdržení. Šťastnou cestu přeje Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak posílám
3: ano,
2: všem.
3: Já
2: a
3: taky
2: posílám
3: na dálku, taky ano, Patrikovi, Kateřina Macháčková. A zdraví.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru, aby se rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi, jednou tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou, teda jestli to nebyla atrapa, nebo jo,
0: jo,
1: nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach? No nic, takže instalatéra, a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď jsi se prozradila. Čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku. Tvoje, půjčo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, ne, ne, ne. Ne, pane, vy se strašně mýlíte. Strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak si předpokládáte tady. Já jsem vlastně milospaní, jak se tomu říká, ten svíc?
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chtěl jste se umýt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, abyste mi lezel špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím, mě se tam zakutálelo těsně.
2: Co se vám tam zakutálelo?
4: To takový těsnění.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček. Já za chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap. Já jsem instalatér, prosím.
2: Aha, tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Adolfe, ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milospane. Já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milospane, můžete se přesvědčit, koukejte. Já mám tady brašničce na... Ježíš, já tady, milospaní, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný. Ne, já opravdu na mou duši, já jsem instalatér. Milospaní, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se, vždyť on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milospaní, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte, kapi vám koutek, vidíte to? Kohoutek, jo, kap, no, podívejte se, milospane, už ho mám, hledajte, Francouza, já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, podívejte se, nekape, milospane, kohoutek, nekape, v pořádku, dovolte mi odejít.
2: Amen!
3: Sehrál si to fantasticky, ty můj Otelo!
2: Bliká nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
0: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
1: Jak jsem si opravila? No minule jsem si opravila tady pohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si po telefonu ptal, jestli mám k tomu ten návod. Já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravil.
0: ale výjezd si naúčtovala si.
1: No, ne, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako protože přišel. Radu. Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce. Jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo? Takže já jsem nějaký starý telefonní čísle, tak jsem se snažila někoho, nějakého člověka dopátrat.
0: Ano.
1: Takže za to bylo odměněno.
0: A bazén funguje?
1: Bazén funguje, no, ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli ne, ještě to, se mi bude...
0: Ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
1: ano,
0: léto
1: české
0: tohoto
1: kotlině,
0: času.
1: Ano,
0: české kotlině, ano. A všichni jsme vytáhli mikiny.
1: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
0: Jo.
1: No, takže takhle. No. Mm-hmm.
0: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino?
1: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
0: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky, jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
5: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika a zdravím profesorku Královou.
4: Ano, děkuji.
5: Můžu. A asi bych dal Bčko.
3: Dobře.
4: Bčko, děkujeme.
3: Pana Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
6: Dobrý den, Brno z Martina.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Rozhodol som sa pre Ačko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Aj vám, dovidenia.
3: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
3: Dobře.
4: Ano, děkujeme. Tak
3: jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec změna. Pepík
4: Náhlovský.
3: No jo, ošatka zdraví. Host je tedy Karla Šípa v Všechno party, tato ukázka to u vás vyhrála.
4: Vaše Aneška.
8: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
9: Tak. Jako
8: má to svůj důvod.
9: Jo?
8: Ano, já často slyším a diváci určitě taky takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví.
9: Jo.
8: A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš. Až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient,
9: tak
8: rozumíš, co ty si počneš, no, až ta reforma vejde jako v platnost. To přeci bude pohroma pro lidi, jako
9: já něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient. To, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na tom vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já akorát ty průdušky občas mě vemou, hlava a takový maličkosti. Já jako si nestěžuju, jako no, mezi náma. Hypochondr, jo, to je taky nemoc. To má diagnozu, to má číslo. Takže že někdo, hypochondr je nemocnej.
8: To jsem nevěděl.
9: Hypochondr je nemoc. Dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
8: To má svoje číslo jako diagnozu?
9: No, vlastně chudoba je nemoc.
8: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
9: Chudí řadě sedí bohatlí, ty pozor, chudí na sedí tamhle.
8: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním
9: stavu. Já v podstatě vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc stěžnu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, je, zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo.
8: Tak
9: vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuji některý nemoce nebo některý věci, jo. Když se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul, řekl si, sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. Řekl si, a já. Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem, jdu takhle jako, po tým myslím, že pojďte a slyším vůd. Mě ti pískala průduška. Umlátím a mě píská průduška.
8: Ano.
9: Za co mě úraz nejvyšší, tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já? Jsme měli v nějakém programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem, hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm a já v té tmě se tam jdu, do vody už mě měl hlásit, že najvyště to bylo se skupinou fešáci, jo, a já tam takto neslyším, připrav se, já jo, no. V tom mi ujela noha, já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl. No.
10: Celkem 40, jo, ano, celkem 40.
9: Celkem 40. Ten Novotný říká, nyní přichází vizuální komik Josef Alois Náhlovský, hurá, lidi, hurá, a já tam vešel. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jako by nic jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam, protože zalipovat 39 dírek, není žádná legrace.
10: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
9: Nakonec jsem skončil samozřejmě v nemocnici, mi to lepili po kouskách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče,
10: slipy taky proděravělý.
9: No to jasně, tak to myslím, že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravěný, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
10: Jak to?
9: Tak jsem je použil jako síťku na motýl.
3: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká kremelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy ano, i v průběhu dne. Máte takový kremelec?
4: Já nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí už byla u soboty. Nemám.
3: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
4: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodin v noci.
3: Vy musíte dát budíka.
4: Berou po hodině ty prášky a já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho ten prášek, jo. No ale mě to nedělá problém.
3: A neberete teď, to na klouby?
4: Mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidujou proti sobě.
3: Ano,
4: jo.
3: To jsme tady
4: a já
3: měli jako téma
4: do hrsti, a jo.
3: A děj se vůle boží. No.
4: No pomůže nebo nepomůže?
3: Prý jak jich víc jak 5, tak problém, radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
4: No já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako by klasifikaci školní, jako používání, jako kombinace léku.
3: Jak?
4: Říkala,
3: vy
4: tady to...
3: To za to, že ano, doktor, ne?
4: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Jsem říkala, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
3: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
4: tak
3: co ne.
4: Tak já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu jo. zkoušení a jo. že to nepomáhá, jo.
3: jo.
4: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
3: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
4: Ano, humor. Takže... Smích, legrace
3: ano,
4: a humoriáda.
3: Jsme tady. Ano, my jsme taková pirulka, proto jsme měli humory na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem? Nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, ano. jsme se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Náhlovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 01 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, a pana Nálovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska. Do Rakouska se vozí.
1: Vypašujete oni, přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak, tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. A tam je to takovýhle. Pak to tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak tak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás, tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Naslyšenou.
1: Kdo další volá a je s námi tedy v éteru v této chvíli? Dobrý den, přejeme po telefonu.
4: Tady Alena Kněževce, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuju.
4: A přeju hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám taky, Patriku. Mějte
1: ano.
4: Se
3: vám taky.
4: Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc a moc ptal Jirku Grossmana, protože to byla nezapomenutelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil. Ale málo kdo to dneska pamatuje, ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuju za to, mějte
3: děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: mějte
1: i vám samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Nahlovského, ať to slyšíme, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošetka
3: děkujeme
1: zdraví.
3: Pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Nahlovského jako hosta Karla Šípa. Ošetka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte, no, paní tu hromadu.
8: Vidíte, co se nám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
7: Dobře, no tak mi řekni tak jako na mátku, tak co je třeba tohle?
8: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu.
7: Ale ne? U nás deratizace každý druhý den, jo. Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle to?
8: Na co to? To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
7: To je projímadlo.
8: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby bylo veselo, jako, jo?
8: No, no.
7: A ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíme.
8: Počkej, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsem to nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasadit.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No?
7: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
8: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
7: To je nějaká blbej
8: form.
7: No, prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty. Tohle ty jako naprosto běžnej štamgast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všechno se prej bude platit.
8: Já sám budu muset to umřít, člověče. No já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit? Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit a teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takovej doktor.
8: Ty budeš doktor jako, jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: V čekárně, jo.
7: Tak.
1: Humoriáda. Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, ale bývá mi strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů. Mm-hmm. No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: A léto bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový napůl pracovní.
1: A teď začne
3: pracovní.
1: Nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli, už je týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci
1: jo,
3: už neměli
1: se sešli,
3: schůzku.
1: Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, u který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No, tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
1: aha,
3: no.
1: Vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě hrnky, kávu, texty, starý doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný, no ale neskartovala jsem je. Já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba, jo. Poznámky na těhle jako
1: hereckých. Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejný zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou, tak já nevím, jestli 6. ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou. Hmm. No ale budeme mít ročník, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce.
3: No,
1: tím to
3: bude, to bude trošku nervák, no.
1: Přiznává Kateřina Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Kinský se tam zastaví dvakrát na talk show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let. Budete moci i lecos vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká, kterou dáme k přemýšlení?
5: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
3: Dobře.
5: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo
5: ano.
3: Ne.
6: Nechci být příliš osobně, a co takové problémy s policií? Mýváte někdy třeba, zastavila vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
7: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně.
6: Kontrolně.
7: No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
6: O to více zvěře.
7: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
6: Taky se potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice a mohl jsem se divil, jak je to velký zvíře.
7: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
6: Možná, že to byl ten samý.
7: Kdo ví, jestli takhle...
6: Spultoval z Tábora.
7: Nekmita.
6: Na Děčínsko.
7: Tak když jsme výjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, té vrata a to auto už bylo nastartovaný takhle rozsvícený, já jsem ho viděl ze zadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že, tu žárovku, no. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej, to dneska bude špatné a vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko a mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta ze zadu, jestli jim to svítí a když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé se na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo, že jo. No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta, mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že jo, protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No a jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem si zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo, z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a ona to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla. On si mě ještě tím prstíkem takhle přitáhl. Já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdravíme Halinu. Kateřina, taky nějakou takovou zkušenost s policií? Ne.
5: Tak já mám takovou, kdy dřív jsem, měla jsem trabanta, na kterým jsem uměla všecko opravit. Jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně. No a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte. A já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila a on říkal, prýma, jeďte.
3: Výborně.
5: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
3: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser.
5: Já bych Oldu Kaisera.
3: Jo. No. 731 800 900 volejte,
5: Kateřino. A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
3: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, já na Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase, jestli ve pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc
1: pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Lokavy, zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasuji pro pana Šmoldase.
1: Díky. Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto. Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovatel. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné stohovitosti. Tam...
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco. Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle
6: literární
5: poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli no, to je dobrý nebo blbý?
6: No tak já ne, jestli
5: země... A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... Já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala, nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádko ani jedna, aby šetřil papírem. Ano. A bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního po sám okraj dolní,
5: ano,
6: tak buď šlo o lakotného génia nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. A pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu, ano, že jo?
5: Na večírcích jste si no, no, četli no, a tak, ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no, věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svým papundeklovým kamrlíku takovou skříň z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, že jo? A to vždycky on otevřel a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavře, aby to všechno nevypadlo. A já, když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá, že? A tak jsem se ho ptal, jak to dělá. Říkal, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A já říkám, na co se děje, když ten autor třeba se ozve nebo nedej bože přijde.
5: Ano.
6: A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto.
0: Humoriáda.
1: Někteří tím naším sítem Humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
3: Ano.
1: Stejně jako Kateřina Macháčková zase, ano. Příště.
3: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
1: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Čeští vědci chtějí odhalit ptačí chřipku ještě předtím, než drůbež začne hynout. Hasiči dnes trénují povodňové zásahy na náplavce v centru Brna. Přerovská radnice chystá modernizaci zimního stadionu. Zítra čekáme převážně oblačnou oblohu a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných nádržích budou pravidelně odebírat vzorky vody a také například peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči této nemoci.
3: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu. Víme, že nakažení ptáci virus ptačí chřipky vylučují do vody ještě předtím, než uhynou.
4: Pravidelná analýza vzorků, včetně peří divokých kachen, pak podle Vojtěcha Kouby z Vysoké školy chemicko-technologické odhalí ptačí chřipku ještě před prvními příznaky. A to by podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu mohlo ochránit blízké drůbeží chovy.
5: Ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
4: Testování začne v září na čtyřech vybraných nádržích. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Na Rulerově nábřeží u haly Rondo v Brně dnes cvičí hasiči. Ve spolupráci s městskou částí Brno-Střed trénují na loni zbudované náplavce podél řeky Svratky. Prověřují postupy pro případné povodně, říká mluvčí radnice Michal Šťastný.
6: Účastníci si prověří různé postupy, jestli fungují protipovodňová opatření a připraví se na to, kdyby nastala nějaká krizová situace, jako může být třeba povodeň.
1: Zimní stadion v Přerově čeká rozsáhlá rekonstrukce. Přerovští radní schválili záměr vypsat veřejnou zakázku na rekonstrukci chladicího zařízení a ledové plochy. Investice za víc než 70 milionů korun má zajistit spolehlivější a energeticky úspornější provoz stadionu. Projekt počítá i s vytvořením víceúčelové plochy, aby se dal stadion využívat i na letní sporty. Sport. České volejbalistky čeká Podnivol na další zápas na mistrovství Evropy. Od 19 hodin se v Brně utkají s Ukrajinkami. V případě výhry si Češky zajistí postup do osmifinále. Hráčky si na turnaj zvykají i na netradiční design míčů, které mu dominuje bílá barva. Podle smečařky českého týmu Magdaleny Bukovské je důležité, že míče měl tým k dispozici už na soustředění v Táboře.
7: První dojem jsme byli, že jako tam něco zapomněli dokreslit, říkali jsme o tom albínským míče, takže ono je to jako vesměs to stejný, ale pak třeba občas, když jsme byli v Táboře jako začátky hodně, tak se nám ztráceli ve světlech, jak jsou bílí, ale jako pak prostě, jak se na to člověk zvykne, tak je to prostě úplně to stejný, akorát tam nejsou ty tradiční barvy, no. Počasí.
1: Na jihu Moravy bude zítra převážně oblačno nebo zataženo, ráno a dopoledne ještě ojediněle s přeháňkami. K večeru bude oblačnosti ubývat a může být až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na 192. kilometru D1 ve směru na Ostravu je aktuálně neprůjezdný pravý jízdní pruh, blokuje ho nákladní auto s poruchou. Omezený provoz jedním pruhem kvůli nepojízdnému autu je teď taky v Ostravské ulici v Brně, konkrétně je to ve směru z centra města u mostu nad ulicí Otakara Ševčíka. Dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Dobré odpoledne, milí posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Máme 4 minuty po 17. hodině. Dnes je úterý 25. srpna roku 2026. V pořadu Den v kraji vás už za malou chvíli čeká přehled důležitých událostí z Jihomoravského kraje. Krátce před 17:15 bude čas na předpověď počasí a pár minut před 17:30 se spojím s naším regionálním stopařem, který dnes zavítal do Chvalkovic. Tak určitě zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 7 minut. Dnešní zpravodajský souhrn pro vás má Hana Florianová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Dělníci dnes poprvé odstřelili část skály v průzkumné štole pro tunel pod sídlištěm Vinohrady v Brně. V minulých dnech používali trhavinu v bočních ramenech štoly, dnes začali pracovat na její hlavní trase. Z průzkumu získávají podklady projektanti, kteří navrhnou stavbu samotného tunelu na velkém městském okruhu. Dodává šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
3: Vlastně dojde k výrubu 380 metrů, které nám z té celkové délky štoly chybí. Aktuálně máme za sebou něco lehce pod 600 metrů.
2: Zastupitelé Valtic na Břeclavsku schválili na mimořádném zasedání nový územní plán. Na jeho přípravě úředníci pracovali bezmála 19 let. Dokument určuje pravidla pro budoucí výstavbu i výšku nových staveb a definitivně nahrazuje spornou stavební uzávěru. Podle vedení radnice má město tímto krokem zajištěný stabilní a udržitelný rozvoj na další desetiletí. Srážky v minulém týdnu částečně zlepšily stav půdního sucha. Na jižní Moravě ale déšť nasytil půdu jen do hloubky zhruba 15 cm. Vyplývá to z údajů webu Intersucho a Českého hydrometeorologického ústavu. Na suchu zůstává i většina moravských řek. Podle tvůrců webu se následky sucha stále prohlubují a i kdyby přišly silnější srážky, letošní škody v zemědělství a lesnictví už nenapraví. Hasiči se dnes dopoledne podařilo zlikvidovat požár panelového domu v Oblé ulici v Brně. Dům muselo opustit 44 lidí, 11 z nich záchranáři ošetřili na místě. Jednoho člověka odvezli záchranáři na kontrolní vyšetření do nemocnice. Požár vznikl v bytě ve druhém patře. Předběžná škoda jsou 4 miliony korun. Pokračuje mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.
4: Celkem se nám podařilo 12 lidí zachránit pomocí vyváděcích masek. Ve spolupráci s městskou částí zabezpečujeme náhradní ubytování pro dvě dospělé osoby a dvě kočky.
2: Brněnští archeologové objevili v Židenicích pozůstatky výrobny perleťových knoflíků z přelomu 19. a 20. století. Našli ji při výzkumu předcházejícím stavbě bytového domu v Táborské ulici. Pravděpodobně šlo o neregistrovanou dílnu, takzvané čamrdářství. Svědčí o tom nález opracovaných říčních mušlí. Vnitřní vrstva lastur sloužila jako hlavní surovina pro levné knoflíky.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 13 minut po 17. hodině přinášíme předpověď počasí. Na druhé straně linky je meteoroložka Jitka Kučerová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké je aktuálně počasí v městech našeho kraje?
2: Obloha je zatažená na jihu kraje a také v jeho východní části už se objevují i nějaké srážky na jihu na Břeclavsku. Je to i takový neúplně slabý déšť, potom na tom východě, to znamená Vyškovsko, Hodonínsko, tak tam jsou to spíše takové jenom slabounké přehánky. Ty srážky postupují od jihu, takže v těch následujících hodinách hlavně v jižní a východní polovině kraje se může objevovat buď déšť nebo přehánky. Teploty jsou momentálně většinou tak od 19 do 23 stupňů na severu kraje, tam je chladněji, tam kolem 17-18 stupňů Celsia. No a vítr teď fouká ze severovýchodu, ještě stále na mnoha místech i takový výraznější mírný.
1: Jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: Bude zůstávat zataženo, nebo může být i oblačno chvílemi a jak už jsem zmiňovala, tak hlavně v jižní a východní polovině kraje se bude vyskytovat déšť nebo přehánky. Někdy zhruba po půlnoci budou ty srážky většinou ustávat. Teploty by měly v noci klesat mezi 16 až 13 stupňů, no a mírný severovýchodní až východní vítr ještě teď zpočátku z nárazy do 50 km v hodině na některých místech bude během noci slábnout.
1: A co nás čeká zítra?
2: Zítřek by měl mít převažující oblačnou oblohu, ráno dopoledne může být ještě někde až zataženo, ale už je tam jenom malá možnost výskytu přeháněk, hlavně v severní části kraje. Během zítřejšího odpoledne a večera se postupně oblačnost bude zmenšovat a může být už občas i polojasno. Teploty odpoledne 23 až 26 stupňů a vítr slabý, zítra odpoledne přechodně i mírný a měl by mít východní směry.
1: Říká Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.

0: péči o včelstva věnujeme páteční chovatelskou poradnu 28. srpna po 11. hodině. Hostem bude včelař Oldřich Weberka a poradí, jak založit zdravou dlouhověkou generaci včel. Připomene zakrmování včel, budeme se věnovat i sběru medu nebo napadání včel vosami a také tomu, jak na včelstva působí dlouhodobé sucho. Prostor bude jako vždy i pro vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, písni

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš si ve svém seriálu dal za cíl postupně nám přiblížit obce Jižní Moravy. Dnes zavítal na Vyškovsko do Chvalkovic. Jak je to v obci se společenským životem? A jaké akce si místní během roku rozhodně nenechají ujít?
2: Ahoj Liško, hezké odpoledne tobě i posluchačům. Rok ve Chvalkovicích je na tak malou obec poměrně pestrý. Začíná ostatky, tradiční masopustní slavnost je spojena především s průvodem, maskami a společným veselím. Ostatky patří k událostem, při kterých se do dění zapojuje celá obec a zastávky prý bývají náročné a ne všichni dojdou až do konce. Na jaře pak následuje pálení čarodějnic. Důležitou součástí života obce je také setkání s občany, které se koná v květnu a letošní ročník, jak mi místní ukázali na několika videích i fotkách, zpříjemnili tanečnice z Ostravy, které místním předvedly umění swingových nebo také brazilských tanců. Pro nejmladší Chvalkováky bývá připraven dětský den, odpoledne plné her, zábavy a nabídne dětem možnost užít si společný den se svými vrstevníky, rodiči i dalšími obyvateli obce. Vrcholem společenského roku pak přichází v srpnu. Zrovna o uplynulém víkendu se ve Chvalkovicích konaly Bartolomějské hody. Program je příležitostí, aby se do Chvalkovic vrátili také rodáci a lidé, kteří mají k obci vztah. No a třeba na 31. října je naplánován Halloween, který přináší trochu modernější podobu obecních slavností.
1: A na závěr, co tě los určil jako další cíl a do které obce se tedy podíváš příště?
2: Příští týden se podívám do Tasova, obce na pomezí Dolňácka a Horňácka, tedy blízko Veselí nad Moravou. Takže už teď se tam těším a rád se zase něco nového dozvím a poznám další obec.
1: I my se budeme těšit. Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes poznával obec Chvalkovice. Vojto, děkujeme, já ti přeji ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou a třeba nashledanou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Je tu tradiční čas pro poslech úterní glosy Karla Škrabala. Poslechněte si postřeh tohoto publicisty a básníka, tentokrát o jedné netradiční stránce na sociálních sítích.
1: Jsou různé metody, jak si udržet přehled o tom, co se ve vašem oblíbeném městě děje, kde to žije, nebo co alespoň stojí za pozornost. I když Brno občas sleduji z dálky, rád mám přehled o všech jeho různých zákoutích. Jedním ze zdrojů jsou tak samozřejmě sociální sítě. I na nich najdete různá zákoutí. Co se týče hospodského života v jihomoravské metropoli, je jim facebooková stránka nazvaná Čtvrtá cenová skupina Brno a okolí. Reportéři této stránky navštěvují různé zapadlé, ale někdy i vyhlášené hospody, které by se za minulého režimu, kdy se tohle číslování používalo, mohly pyšnit označením čtyřka. Tedy cenově i úrovni pohostinství nejnižší skupina. Dneska už je tohle značení minulostí, ale v lidové slovesnosti samozřejmě přežívá. Nějaký obyčejný gastronomický blog by nestal jen tak za pozornost, ale Čtvrtá cenová skupina Brna a okolí má tak jedinečný sloh, že každou recenzi na další hospodu otvírám s chutí a vždy se začtu. Například v recenzi na hospodu Vápenka se píše: tato legendární meka všech popelářů dlouho odolávala návštěvě, index přezdržky je zde hrozivě vysoký. Osazenstvo zde o sebe zarputile láme škopky hned po otvíračce, tudíž pokud přijdete třeba až kolem čtvrté odpolední, jsou už tam gasti již solidně rozbruslení. Najdete zde i radikálnější či vulgárnější hodnocení provozoven, ale vždy je to spravedlivé a napsané s respektem k práci hospodských. Nechybí bohatá fotografická dokumentace z každé návštěvy, včetně jídelního lístku, natočeného piva či dokonce fotek toalet, tedy vše důležité. I obyčejná čtyřka může mít dobře natočené pivo a čisté záchody. Slohem a stylem tato facebooková stránka dává vzpomenout na slavné časy spolku Kikirida Boys, který už nevyvíjí literární či jinou aktivitu, ale v roce 2017 to dotáhl až na Magnézii Literu za blok roku. A dodnes hraje divadlo Husa na provázku úspěšné a vždy vyprodané představení Pravidla Bincárny, přímo inspirované jejich tvorbou. Třeba půjdeme někdy do divadla i na Čtvrtou cenovou skupinu v Brně a okolí.
0: Glosu Karla Škrabala si můžete poslechnout i na webu Českého rozhlasu Brno. Další díl zazní za týden. Den v kraji.

0: Je 17 hodin a 35 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Z hlediště v bývalých prostorách divadla Bolka Polívky v Brně už 3 roky nesledují představení žádní diváci. Budova je v havarijním stavu a po přestěhování do náhradních prostor divadlo původní sedačky nepotřebuje a tak je nabídlo zájemcům za odvoz. Sáhlo po nich brněnské kulturní centrum Industra. Jeho tým zhruba 260 sedadel odmontoval a převezl. V nejbližší době najdou nové uplatnění. Půjde tak v pořadí o třetí divadelní scénu, které poslouží.
1: Trojice mladých mužů se chystá vynést 5 spojených tmavě hnědých sedaček s tmavě modrým polstrováním z bývalého sálu divadla Bolka Polívky v Brně.
2: Vezme teďka tu těžkou nebo zabíhá z tohle poslední?
1: Jedním ze členů týmu Industry, kteří přišli se stěhováním pomoct, je Jakub Černý.
3: Ta přední zrada, jak jsou tam asi, myslím, že budou dětské sedačky, tak tam ty se dají rozdělat, takže jsou lehký, takže to zvládneme ve dvou, ale jsou tady pak takové těžké sedačky, které musíme tahat ve 3 silní chlapy prakticky.
1: Úzkými místnostmi v zákulisí se s nákladem proplétá celkem 12 lidí.
4: Pomališ? Půjdem.
3: Máme naši dodávku, a to máme jednu pronajatou a 4 vždycky nakládají a 4 pak vykládají u nás v Industře. Prakticky všechny ty sedačky jsou dělané tak, že jsou vevnitř takhle sešroubovaný závitovou tyčí a je strašný problém dát je do té dodávky, takže třeba některý musíme vohnout a pak koupit nový.
1: Ven z aut vynáší pomocníci náklad v kulturním centru Industra. Využití plánuje jeho ředitel Pavel Ztratil.
5: Část těch sedaček přijde na malou scénu, kterou teďka budeme otevírat a část sedeček budeme naopak využívat při opravdu velkých produkcích, kde očekáváme návštěvnost přes 300 lidí.
1: A komfort diváků se rozhodně zlepší, protože teď mají méně pohodlné sezení.
5: Je to představení od představení, protože náš prostor se proměňuje podle potřeb jednotlivých inscenací. Aktuálně vlastně nejčastější setup je postavený na sezení na skládacích židličkách. Někdy je to v pořádku, ale u dalších představení není to stávající sezení úplně ideální.
1: Diváci Industry budou v pořadí 3. publikum, které přestěhované hlediště využije. Před návštěvníky divadla Bolka Polívky totiž v prostorách na Jakubském náměstí sloužily sedačky taky satirickému divadlu Večerní Brno. Alena Hysová, Český rozhlas.
0: A už za pár minut nabídnu 51. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem, nazvaného Temné letopisy moravské. Tentokrát se vypravíme na místo tragédie s letadlem ve Zbíšově.
6: Český rozhlas Brno, den v kraji.
7: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystám.

0: Ve středu 26. srpna bude hostem poradny pro zdraví epidemioložka Renata Ciupek a naším tématem posílení imunity v čase končícího léta. Probereme, jaké infekční nemoci nás nejvíce ohrožují v tomto ročním období, jak se chránit proti podzimním virózám a jaká očkování případně teď absolvovat, abychom posílili své zdraví. Prostor bude i na posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 17 hodin a 45 minut. Je tu 51. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské, tedy další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den, vždy v tomto čase. Vypráví Michal Isteník.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1959. Kolektivizační tlačení si vyžádalo své. Byla to doba vrcholící kolektivizace zemědělství. Na Znojemsku scháněli dobytek z hospodářství do nově zřizovaných družstev. A tehdejší kvapík stál v Petrovicích u Moravského Krumlova tři lidi život. I v Petrovicích tehdy stavěli zemědělský areál a skupina dělníků 7. září 1959 z lešení upravovala zeď v komplexu, kde vznikal i velkokapacitní kravín. Bylo kolem 14:00 a vysoká, zřejmě ještě nevyzrálá zeď se zřítila. Jak zapsal kronikář Josef Kilián, zřícením štítu při omítání byl zasypán a usmrcen občan Rudolf Jiříkovský mladší z čísla 106, člen JZD. Dále byli zasypáni a pádem těžce zraněni František Psota starší z čísla 64 a Josef Vespalec z čísla 56. Oba brzy po převozu do Ivančické nemocnice zemřeli. Další lidi zdivo zranilo. Společný pohřeb zesnulých se konal o 3 dny později. Obec tehdy zrušila i své tradiční hody. Zemědělský areál stojí dodnes. A i když v něm žádný památník není, místní nezapomínají. Stále žije část z těch, kteří šli jako děti v pohřebním průvodu. Připomínají to ostatně i fotografie, které opatruje rodina Grunova a Hodečkova. A místní si vyprávějí o smutných a nečekaných souvislostech tehdejšího spěchu při kolektivizaci.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 51. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů nalistujeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase zítra v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno.

0: A v našem letním servisu tu máme jeden dopravně kulturní tip. Lidé, kteří čekají na odlet z brněnského letiště, si mohou zdarma stáhnout elektronické knihy do čteček, tabletů nebo jiných mobilních zařízení. Vybízí je k tomu nálepky s QR kódem na sloupech v odletové hale. Odkaz je zaveden na nové stránky s desítkami titulů z Moravské zemské knihovny. Služba je součástí centrálního portálu českých knihoven a kromě Moravské zemské knihovny jí pomáhá zajišťovat ještě Městská knihovna v Praze a letiště Brno. V nabídce jsou romány, básně, populárně naučná literatura, sci-fi i knihy pro mládež, a to hlavně od českých autorů, třeba Radky Denemarkové, Michala Vývega, Jiřího Kratochvila nebo Miloše Urbana. Na každý den stránky nabízí jeden tip, včera to bylo jedno z děl Arnošta Lustiga. Nabídka v angličtině je zatím užší. Zájemci mohou sáhnout třeba po klasice od Williama Shakespeara nebo Jane Austenové. A to už bylo z našeho pořadu Den v kraji pro dnešek všechno. Důležité informace a zajímavé reportáže pro vás budeme mít opět zítra. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se loučí Eliška Zárecká. Přeji vám ještě krásný den. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno. Den v kraji.

0: Zítra čekáme převážně oblačnou oblohu a teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne, u přehledu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature našli inspektoři nadlimitní množství alkaloidů. To jsou látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Nadlimitní množství nebezpečných látek zjistila inspekce v šaržích čaje s názvem All Nature bio dětský čaj průdušky se slézem. Jedna má minimální trvanlivost do října 2027, druhá do března 2028. Cestující na brněnském letišti si můžou snadněji stahovat e-knihy do svých mobilů nebo tabletů. V areálu letiště jsou nově rozmístěné QR kódy, které vedou na internetovou knihovnu. Zájemci tam mají zdarma v nabídce skoro 200 titulů, část v angličtině. Například díla Miloše Urbana, Arnošta Lustiga, Michala Vývega nebo Radky Denemarkové. S nápadem přišla mluvčí Moravské zemské knihovny Anna Mrázová.
1: Jedinou vstupenkou je mít chytrý telefon, prostřednictvím fotoaparátu načíst QR kód. Pod tímto naskenovaným QR kódem se pak dostanou cestující na webovou stránku, kde už přímo mají nabídku konkrétních knih, mezi kterými si můžou vybrat podle vlastního zájmu či chuti.
0: Soustava rybníků v údolí Zaječího potoka v Brněnském Králově poli projde celkovou obnovou. Odborníci na podzim začnou s jejich odbahněním a vybudují také 5 nových tůní. Většinu nákladů ve výši 26 milionů korun má pokrýt dotace z programu Švýcarsko-české spolupráce na ochranu ekosystému a udržitelný turismus v okolí Brna. Nová opatření by měla vytvořit například prostor pro rozmnožování obojživelníku a zároveň by měla zlepšit schopnost krajiny zadržovat vodu. 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů ale stát nezohlednil jejich připomínky. Říká například nezávislý starosta Opatovic Jiří Kopecký.
2: Není jiné cesty. Určitě jako my chceme bojovat a samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem prostě docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
0: Ministerstvo pro místní rozvoj o připravovaných žalobách zatím nemá žádné informace.
3: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zítra převážně oblačno nebo zataženo, k večeru bude oblačnosti ubývat a teploty budou mezi 23 a 26 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Tři osobní auta se srazila u Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. Nehoda se stala poblíž křižovatky se silnicí 55. Projíždějte tam opatrně. Šťastnou přestup přejeme.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Písně.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali dechovou hudbu Bojané a byla to polka Moravou letí pěsnička, napsal Miloslav Richard Procházka, Antonín Pernička. Tak já věřím, že vás tato polka příjemně naladila, že se vám líbila a pojďme si připomenout svátek. Tak v českém občanském kalendáři máme jméno Radim a na Slovensku je Ludovit. Tak ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 5200 a už teď další písnička Petr Burica, Miloslava Gurská, Lásky se nevzdávej, Valčík a Straňanka.

přátelé, a pojďme na e-mailovou poštu. Dobrý den, chtěli bychom poprosit prostřednictvím vašeho krásného pořadu o hudební přání pro pana Josefa Janovského ze Strání, který právě dnes slaví 68. narozeniny. Je to váš posluchač, jeden z nejvěrnějších, jistě je na vašich vlnách i nyní. Hodně štěstí, životní pohody, elánu, spokojenosti a především pevné zdraví. To všemu ze srdce přejí sousedé a kamarádi z ulice. A PS, kdo ho znáte, pospíchejte rychle k němu, už na vás na všechny čeká od rána. Děkujeme. No, tak to byl krásný vzkaz. Tak, aby se tam všichni vešli. Přátelé, pojďme na další písničku. Dojdi sám, zpívají Jiří Salajka, Karel Hegner a hraje Šardičanka.

0: Pojďme se věnovat psaným dopisům. V těchto dnech oslavuje své 88. narozeniny naše maminka, babička a prababička paní Jaroslava Hajná ze Svatobořic Mistřína. Rádi bychom i skrze Český rozhlas Brno naší tetičce Hajné ze srdce poblahopřáli. Nejdražší stařenko, do dalších let hlavně pevné zdraví, hojnost božího požehnání a aby své blízké stále dokázala těšit svou přítomností a nadále měla energii předávat své hřivny v péči o kroje. To za všechny přeje vnuk Tomáš. Tak to bylo krásné, no to je velká práce kroje. Panečku, to je dřina. Takže přátelé, připojíme písničku Kam jste se poděli Zdeněk Baťka a cymbálová muzika Technik Ostrava.
1: Český rozhlas Brno.

To byla krásná písnička, pane jo. No, pojďme dál, pojďme si tady přidávat vaše e-maily. Vážená redakce, prosíme o zahrání naší dceři Zdeňce Mášové z Újezdu u Brna, která se 25. srpna dožila 55 roků 25. srpna, což je dnes, slaví krásné narozeniny, a to 55 roků. Vše dobré, hodně zdraví, štěstí, životní pohody a klidu do dalších roků přeje maminka a táta Flekovi a celá rodina. Předem děkujeme a zdravíme všechny ve studiu Flekovi a my moc děkujeme. Tak předáme a hrajeme písničku. V té kloboucké hospodě Václav Maňas mladší, Stanislav Pěnčík a Valaška.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: A jsme zpět, přátelé, pořad Morava krásná zem a pojďme si tady předat vzpomínku. Je to vzpomínka na Leonarda Bernsteina, tak v tomto Bernsteina, v tomto se změní. Byl to slavný dirigent, hudební skladatel, klavírista, pedagog a hudební popularizátor, který se narodil židovským přistěhovalcům z Ukrajiny. Na Ukrajině a to 25. srpna 1918 v Lorenz. Po úspěšném dokončení studia hudebních oborů na Harvardu v roce 1939 se zapsal do Curtisova hudebního institutu ve Filadelfii, aby studoval klavír, dirigování a komponování. Po roce vyměnil Boston za New York, kde se mu díky náhlému onemocnění dirigenta New Yorkské filharmonie naskytla možnost dirigovat velký koncert na vlastní pěst. Kritici nešetřili chválou. Bernsteinův výkon byl hotovou senzací. Postupně si získal renomé nejen jako dirigent, ale jako filmový a divadelní skladatel, který umí složit jak chorální skladby pro kostel nebo synagogu, tak i popovější písně pro opětovanou Broadway. Nejcennější jeho devizou byla právě široká paleta žánrů, jež dokázal bravurně propojovat. Kromě skládání a popularizování vážné hudby se věnoval komponování hudby muzikálové. Do hudebního nebe odešel Bernstein jen 5 dní poté, co veřejně oznámil svůj odchod do důchodu. Zemřel 14. října 1990 v New Yorku. Zdraví milovník všeho pěkného a zajímavého, včetně hudby, pan doktor Jan Boleslav Stišnova. A hrajeme písničku z Ratíškovských vinohradů Michal Čmarada a Miločanka.

0: A máme tady e-mailovou poštu, kterou poslal pan Jaroslav Čech a já moc děkuji, nebo my moc děkujeme. Posílám písničku vám, paní Navrátilová, také paní Jiřince Ostré a dalším moderátorům tohoto pořadu. Jste všichni perfektní, poslouchám každý den v poledne i večer a moc fandím. Jaroslav Čech, tak my vám moc děkujeme a taky děkujeme, že nám odpouštíte občasné to přeřeknutí. Já jsem ho teda před chvilkou měla teda opravdu. A ještě teď se teda s kolegyní tady smějeme. No, prostě to tak někdy je, to se stane. Takže přátelé, pojďme dál, pojďme na další písničku, kterou máme. Stanislav Orechovský, Josef Dofek, Trnečková Hubienka a bude hrát Lácaranka.
1: Český rozhlas Brno.

0: polečka nám dosněla, pojďme si poslechnout pana Milana ze Smolinského. Vítejte.
1: Dobrý večer, paní Navrátilová, zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov. Prosil bych o zahrátie piesničky pre radosť a potešenie pre pani Janu Mrákavovú z Tvrdonic, rodáčku z Lanžota.
0: Ano.
1: Prajeme jej veľa zdravia a šťastia, praje je to rodina Milana Masára zo Smolinského. Ďakujem, pani Navrátilová, niekedy nasledanou.
0: Ano, tak pane Milane, my vám děkujeme, přejeme vám krásný večer, ať se vám daří, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak pojďme na písničku, tak teď si můžeme všichni zaspívat. Uvidíte, znáte, lidová skleničko ty skleněná, Jožka Černý, Vojtěch Račický a František Fatěna a za doprovodu Grácie.

Tak vážení a milí, zaspívali jste si? No my jsme si tu pobrukovali, tak dobře. Tak pojďme, tady máme tady další e-mail, který bych ráda předala. No teď se budu trošku červenat. Vážená paní Navrátilová, chtěl bych se tímto připojit k pánovi, který před chvíli děkoval za vaši práci. Musím uznat, že vybíráte vždy opravdu krásné písničky. Prosím, ať následující písnička zazní pro všechny mé známé i pro všechny milé posluchače, kterým třeba nikdo nenechá zahrát. Děkuji, Vojtěch Havlíček z Haček. Tak já se k vám připoju, pane Vojtěchu, protože opravdu těm, kdo třeba nikdy jim nikdo nezahrál, je jich opravdu hodně. A já velice ráda pošlu písničku následující a děkuji vám teda za tato vaše vyjádření. Moc si toho vážím. Děkujeme, nebo vážíme si toho všichni. Tak půjdeme na písničku, kterou tady máme a je to Chodníček, Vladimír Fefr, Moravěnka, zaspívají Jiří Halán a Joška Šmukař.

Tak vážení a milí, já mám tady pozvánku a tělovýchovná jednota Sokol Brno Jundrov, sbor dobrovolných hasičů Jundrov a Jundrovská krajovaná chasa vás srdečně zvou na tradiční z té druhé slovácké hody v Jundrově. A to 29. srpna a 30. srpna tohoto roku. Krajovaný průvod vychází ve 13 hodin po oba dva dny od Sokolovny a k poslechu a tanci hraje dechová hudba Dambořanka. Tak vstupné je přívětivé, i občerstvení vše tam jistě bude zajištěno, takže je se na co těšit. Tak přátelé, neváhejte a opravdu v sobotu, v neděli spěchejte do Jundrova, budou tam z té druhé slovácké hody. Tak předali jsme, no a budeme hrát další písničku. Nad Bělockou dědinu, kumpánovi muzikanti, sourozenci Baťkovi a napsal Zdeněk Baťka a Valčík.

0: Tak vážení a milí, krásný valček nám dozněl a já mám tady jedno poděkování od Jardy Wolfa a moc si toho vážím, že písničky se mu líbí, takže Jaroušku, jsem velice ráda a potěšena, že jsi spokojený, Jaroušku. Tak a říkal jsi, že ti mám tykat, tak já ti budu tykat, Jaroušku. Dobře, tak pojďme na další písničku. Viděla jsem Šohajíčka, Jan Slabák, Ivana Soukalová a Moravanka.
1: Český rozhlas Brno.

Olka nám dozněla, ale pojďme ještě, zbyl nám čas, dáme si směs mysliveckých valčíků a polek, kterou pro nás zahraje Stříbe.

Tak, vážení a milí, skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Jiřina Ostrá, za malou chvíli zazní zprávy a pořad na pěknou notečku. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Miroslava Koltrunka mladšího. Takový poetický název to má, Noční slzy, v podání Kumpánových muzikantů. Přeji vám krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Pod sídlištěm Vinohrady v Brně začali silničáři používat trhavinu k ražbě hlavní části štoly nového tunelu. V Ivančicích u Brna archeologové objevili dosud neznámou kostnici. Společnost Krým přerušila demolici 34. budovy ve Zlíně. Zítra čekáme převážně oblačnou oblohu.

0: Něco jako když lehce projede šalina.
1: Komentuje zvuky z podzemí při výbuchu šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
0: Ty ostřely by měly probíhat dvakrát denně do konce února.
1: Ředitel jedné z firem, která se na stavbě podílí, Jan Kvaš, předpokládá, že tuneláři spotřebují celkem 26 tun výbušnin.
2: Ten dnešní odpal byl realizovaný na 1,4 metru a k tomu odpalu bylo použito zhruba 50 kg trhaviny.
1: Štola má měřit skoro kilometr. Samotný tunel bude o půl kilometru delší a taky širší a hlubší. Jeho hlavní stavba má začít v roce 2028 nebo 2029. Tomáš Kremer, Český rozhlas.
3: Archeologové v Ivančicích u Brna objevili pod tamní kaplí nejsvětější trojice dosud neznámou kostnici. Původně tam hledali hrob biskupa jednoty bratrské Jana Blahoslava. Sonda s kamerou v podzemí ale objevila navršené kosterní pozůstatky. Pocházejí zřejmě z vedlejšího hřbitova, který u kostela fungoval zhruba 300 let až do roku 1830. Podle nezávislého zastupitele Ivančic a člena památkové komise Antonína Moravce ale nález kostnice nevylučuje, že se pod kaplí ostatky Jana Blahoslava nachází. Společnost Krým přerušila demolici požárem poničené budovy 34 ve zlínském továrním areálu. Fragment 11-patrové budovy chce firma zachovat. Stav budovy proto prověřují statici. Jejich verdikt by mohl padnout do 14 dnů, říká mluvčí firmy Krým Marcel Schmidt.
4: Vlastně jsou v tom zainteresovaní dva statici a pak samozřejmě sekundárně nějaké vyjádření a součinnost stavebního úřadu a případně památkové péče, která ale tu aktivitu podporuje.
3: Podle původních plánů měla být demolice ukončená tento týden. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona, která má zmírnit výpadky léku. Hotovou ji chce mít do konce září. Teď musí stát při výpadcích léky často dovážet ze zahraničí, kde můžou mít lékaři a lékárníci větší výběr. Rezort tak reaguje i na nedávný výpadek léku tamoxifen na rakovinu prsu. Zákon o léčivech přitom už před 2 lety upravil bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Novela tehdy výrobcům uložila mimo jiné povinnost, aby po nahlášení výpadku zajistili dodávky ještě na 2 měsíce.
5: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude zítra převážně oblačno nebo zataženo, ráno a odpoledne ještě i s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 23 a 26 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na nehodu nákladního auta s dodávkou si teď dejte pozor na prvním kilometru dálnice D2 ve směru do Brna. Místem ale projedete, provoz je teď mírný. Nezdržíte se. Ať šťastně dojedete, vám přeje Hana Florianová.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Vážení a milí posluchači, zdravím vás u dalšího dílu pořadu Na pěknou notečku. Dnes zazpomínám na Vlastu Gricovou ze Strání. 20. července to bylo 5 let od doby, co odešla do hudebního nebe folklorní zpěvácká legenda, živelná dáma s osobitým projevem, znamenitá interpretka balad a milostných písní uherskobrodských, hradišťských, kopaničářských a především straňanských. Pojďme se zaposlouchat do jejího nenapodobitelného písňového projevu. Zase.

Paní Vlasta Gricová profesí malířka skla podědila hudební talent po své mamince Alžbětě Končitíkové a zpívala už od malička. Zpěvačka ze Strání spojila podstatnou část své tvorby s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, zpívala rovněž s Hradišťanem nebo cymbálovou muzikou Olšava. Gricová se proslavila jako jedinečná interpretka lidových balad. Byť nahrála několik desítek, ba i stovek písní s různými kolektivy, svoje debutové album Písně moravskoslovenského pomezí nahrála pro společnost Suprafon v roce 1985. Další přibyly až v roce 2003 a 2014.

Vlasta Gricová pomohla ve Strání založit ženský sbor Netáta. Rozdávala dobrou náladu, všechny věci komentovala tak nějak moudře, citlivě, byla velkým člověkem jak po stránce lidské, tak hudební. Veřejně vystupovat začala už jako dítě ve straňanském souboru Javorina a od roku 1972 trvale spolupracovala s uherskobrodskou Olšavou. Tehdy nahrála první z celé řady snímků s Brolnem v Československém rozhlase v Brně. Spolupracovala rovněž s cymbálovou muzikou Jaroslava Čecha a Viléma Zahradníka z Uherského Hradiště. Kosí.

0: Český rozhlas Brno.
1: Na paní Vlastu mám několik velmi milých vzpomínek, především z pozice doprovázejícího cymbalisty. Pro jeden pořad jsme ji oslovili, jestli by si s náma nechtěla zaspívat. Zprvu se vyptávala, kdo jsme a jak hrajeme, protože nás moc neznala. Ale asi nejdůležitějším momentem byla skutečnost, že na akci bude zpívat i její kamarád Jožka Pilát, tak velice ráda na společné účinkování kývla. Obě tyto legendy byly pěveckou ozdobou večera, ale zajímavá byla i cesta zpět z akce z Uherského Hradiště do Květné, kdy celou dobu cesty zpívala a vzpomínala na své působení v Hradišťanu.

Další vzpomínka se váže na společnou cestu mikrobusem na vystoupení v Praze na setkání cymbálových muzik, kde paní Vlasta zpívala. Po cestě jsme společně pokoštovali různá vína, ale i domácí pálenky. Po oficiálním programu setkání se rozjela i živelná beseda u cymbálu. A kdo myslíte, že nejdéle vydržel zpívat a měl pořádnou zásobárnu písniček? Prostě celý večírek díky její účasti dostal velkou přidanou hodnotu. Po akci jsme se jí ptali, jestli s námi jede i zpět, avšak aniž bychom to tušili, tak říkala, že ne, že zůstává v Praze na celý víkend u kamarádky Kornelie Němečkové.

0: Nečekaný odchod Vlasty Gricové byl pro nás všechny velkou ztrátou. Byla inspirativní osobností s přesahem regionu i státních hranic. Byla legendou, která šla nasazením, vytrvalostí i vitalitou příkladem. Zpěv byl pro ní samozřejmou součástí života a projevem lásky k lidem. Její hlas se něžně a hluboce vrýval do srdce každého, kdo ji slyšel. Pokaždé, když rozpažila ruce, zavřela oči a zaspívala o lásce, když zněl její zpěv, hovořila srdcem. O hudební doprovod Vlasty Gricové se dnes postarali Hradišťan, Brolln, cymbálová muzika Jaroslava Čecha, cymbálová muzika husličky Vlasty Gricové, cymbálová muzika Viléma Záradníka. Od mikrofonu se loučí autor dnešního pořadu Jan Káčer a ze zvukové režie Tomáš Chrástek. Přejeme vám krásný zbytek večera.
1: Show her inside.

0: péči o včelstva věnujeme páteční chovatelskou poradnu 28. srpna po 11. hodině. Hostem bude včelař Oldřich Weberka a poradí, jak založit zdravou dlouhověkou generaci včel. Připomene zakrmování včel, budeme se věnovat i sběru medu nebo napadání včel vosami a také tomu, jak na včelstva působí dlouhodobé sucho. Prostor bude jako vždy i pro vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Ve středu 26. srpna bude hostem poradny pro zdraví epidemioložka Renata Ciupek a naším tématem posílení imunity v čase končícího léta. Probereme, jaké infekční nemoci nás nejvíce ohrožují v tomto ročním období, jak se chránit proti podzimním virózám a jaká očkování případně teď absolvovat, abychom posílili své zdraví. Prostor bude i na posluchačské dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobrý večer. Je právě čtvrt hodiny před osmou a jsem ráda, že jste s námi. Lačerat. Ve věku 73 let zemřela 22. srpna spisovatelka Irena Eliášová. Výrazná osobnost romské literatury. Ve svých knihách zachycovala vzpomínky na dětství, rodinu, romské tradice i na každodenní život. Vycházela především z vlastních zkušeností a příběhů, které chtěla uchovat pro další generace. Irena Eliášová se narodila v roce 1953 v romské osadě Nová Dědina na Slovensku. V dětství se s rodinou přestěhovali do Čech. K psaní se výrazněji dostala až později, po narození a výchově svých tří dětí. Její první kniha Naše osada vyšla v roce 2008. Následovaly například Listopad, Slunce zapadá už ráno, Chci se vrátit do pohádky nebo historický román Oheň přestal plápolat. Psala česky i romsky a své povídky publikovala také v povídkových sbornících romského nakladatelství Kher. Za svůj dlouholetý přínos romské kultuře získala v roce 2025 ocenění Roma Spirit v kategorii Romská kultura. V roce 2022 vydala sbírku povídek Rub a líc a jiné příběhy. Křest knihy se konal v prosinci 2022 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Právě tam jsme s Irenou Eliášovou natočili rozhovor pro Oroma Vakeren. Mluvila v něm o nové knize i o tom, kde čerpá inspiraci. Její knihy, povídky a vzpomínky zůstávají svědectvím o životě, zkušenostech a světě, který důvěrně znala. Nyní si připomeneme rozhovor s Irenou Eliášovou, který jsme natočili při křtu knihy Rub a líc a jiné příběhy v prosinci 2022.
1: Takže já už jsem napsala díky Pánu Bohu 5 knih, což jsem velice ráda. Byl to můj životní sen od malá, od mládí a splnila jsem si ho, takže je to dobrý pro mě, ohromně, ohromně šťastný.
0: Říká spisovatelka Irena Eliášová a seznamuje nás s povídkovou knihou Rub a líc.
1: No, abych vám řekla pravdu, to jsou povídky sesbírané, které jsem psala od roku 2013 až do 2020. A tak jsem ty veškeré příběhy a povídky dala do této knihy. Mám ráda, aby to četli lidi. A každý nemá dneska počítač, že jo? Kort starší lidi. A je krásné, když si tu knihu vezmete do ruky a čtete.
0: Knihu Rub a líc ilustracemi doplněla dcera Ireny Eliášové. Podle spisovatelky je důležité, aby se romští autoři dostali do podvědomí čtenářů a knihy si kupovali a četli.
1: Ještě za totality, za komunismu, bylo dost lidí, kteří psali, naši Romové. Mezi nimi jsem byla i já. A já jsem se pokusila vydat něco z toho mýho psaní. A tak jsem psala do časopisu Svět socialismu a tam mě vydali 2 povídky a 1 báseň. A vydali to sice, publikovali to, ale napsali mi, že není možný, abych dál s nima spolupracovala a vydávala psaní, když nemám žádné vzdělání, protože já mám pouze základní. A právě proto, že dneska je trošku jiná doba, a je možný požádat nakladatelství, pokud má ten člověk do toho psaní chuť a lásku, tak se mu to povede. A nemusí hned nadávat, musí mít taky jednání s těma lidma, že jo. Musí trošku ubrat to sebevědomí a být trošku pokornější v tom vyjadřování. A povede se to hodně.
0: Jak Eliášová dále říká, nemám ráda psaní do šuplíku.
1: Když napíšu knihu nebo příběh o někom, tak tam jsou ty lidi, že jo, píšu o lidech, tam jsou ty osoby. A ty osoby nežijou, když jsou v šuplíku. Ovšem, když se vydají a stanou se mezi čtenáře, tím pádem oni žijou ty lidi. Proto já, co napíšu, tak chci, aby se to rychle vydalo. A dělám za každou cenu, aby se to povedlo.
0: Hlavní postavy Eliášové mají vždy reálný základ. Spisovatelka píše o svých vzpomínkách a také čerpá z vyprávění. Je bedlivou pozorovatelkou a posluchačkou. V současné době má rozpracovaný seriál.
1: Píšu, dá se říct, že to je takový seriál. A má to titul My, jako my Češi, My a romská sága v paneláku.
0: Poslední rozloučení s Irenou Eliášovou se koná ve čtvrtek 27. srpna v kostele svatého Petra a Pavla v Mimoni.

0: Vzdělávání ani víra nemají věkovou hranici. Vzdělání si můžeme doplnit nebo začít nový obor v jakémkoliv věku. Stejně tak i duchovní cesta, tu může člověk najít kdykoliv, když je na ni připravený. Jedním z příkladů je i 68letý Stanislav Řach, který dnes žije v Brně v Domě pomoci, kde působí pastor Matěj Nový. O jeho životě a zkušenostech si se Stanislavem Řachem povídala Iveta Durdoňová.
1: Jsme v Domě pomoci, kde je pastorem Matěj Nový. Jak vy jste se seznámil s pastorem?
2: Já jsem se s Matějem seznámil na jedné konferenci mužů, kde on tam byl jako pozvaný host. Já jsem byl účastníkem té konference. Jeho příběh mě oslovil, protože máme stejnou zkušenost. Když se mě ten člověk zeptal, jestli jsem věřící, tak říkám, pane, já žiju ve 20., ne v 16. století. Nicméně jsme se začali bavit na téma Bible, na téma Bůh. A mně došlo, že jsou dvě cesty. Tu jednu, tu jsem znal, poté jsem šel už dlouho. A pak tady byla druhá cesta, která vypadala, že by mohla být lepší, ale já ji neznal. A když jsme se jednou domluvili, že se potkáme, tak já jako alkoholik z práce do hospody, tam nebyla jiná možnost. Ale prostě jsem chtěl jít za ním, za tím člověkem, stojím před hospodou a říkám, pane Bože, jestli skutečně existuješ a jestli má Bible pravdu, tak já potřebuji tvoji pomoc, protože to jinak nedám. A byl jsem zdravý. Neumím to vysvětlit. Žádný abstinenční příznaky, nic prostě, lup a byl jsem zdravý. Týden na to jsem přestal kouřit a jsem věděl, že už se nikdy nezapálím. Ale to z lednu to bylo 38 let. Takže pro mě to byla jasná volba. Jsem tady 2 roky. Mohl bych se odstěhovat v podstatě zítra, ale jsem tady ne proto, že musím, ale protože chci. Tak prostě pomáhám Matějovi lidem, když jdou na úřady, nebo teďka, co se týká superdávky, už ne, ale když to bylo původně, tak jsem jim pomohl vyplnit papíry. Prostě dělal jsem pro ně administrativní věci.
1: Vy jste si udělal 2 výuční listy s maturitou. Co vás inspirovalo k tomu?
2: To bylo ještě předtím, než se Matěje poznal. Já jsem se jako kluk učil 3 roky tesařem, ale protože mě brzo zavřeli do vězení, tak jsem to nedodělal. Ale měl jsem vysvědčení ze všech 3 roků, akorát jsem nedělal závěreční učňovské zkoušky. No a tak potom, když jsem vystřízlivěl, tak jsem pracoval v továrně a tam mi nabídli, že kdo nemá výuční list, ho může udělat, jako by mechanik, opravář, prostroje, zařízení, říkám, tak jdu do toho. Potom jsem šel na stavbu pracovat, no a říkám, když udělám na stavbě, mohl bych si dodělat tesaře. Tak jsem si dodělal tesaře, opakoval jsem 3. ročník, udělal jsem závěreční zkoušky a v 40 letech jsem odmaturoval. Ať už jsem žil jakýmkoliv způsobem, tak já jsem jakoby problémy neviděl jako problémy, ale jako výzvy. A myslím si, že v podstatě i teď jsem dostal poslední výzvu v loni, touhle dobou, vystudovat vysokou školu. Nastupuju od září do 1. ročníku na teologii. Je to Univerzita Matěje Bela v Banské Bystrici, protože mi umožnili vlastně studovat bez nějakých výrazných nákladů na školní, což je pro mě důchodce v podstatě důležitý. Ale je to ostrá vysoká škola, není to žádná univerzita 3. věku. Když to dodělám, tak budu 73. mat magistra. Dělám to pro sebe, abych poznal a dokázal i v té Biblii rozeznat niance, jazykové niance, protože je to řečtina, tedy starořečtina, je to hebrejština, aramejština. A to je pro mě důležitý.

0: hned v závěru dnešního Oroma Wakeren. Savorenge tumenge manga bud bacht zorte sastipen. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Neznámí útočníci zneužili zpravodajský server iRozhlas v dezinformační kampani. Valtice na Břeclavsku mají po téměř 19 letech nový územní plán. A počasí zítra zpočátku dne zataženo místy déšť, později od jihu republiky výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zpravodajský server iRozhlas.cz byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území České republiky.
3: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí.

0: schválili nový územní plán. Na jeho přípravě přitom úředníci pracovali téměř 19 let. Dokument určuje pravidla pro budoucí výstavbu i výšku nových staveb a definitivně nahrazuje spornou stavební uzávěru. Podle nezávislého starosty Valtic Aleše Hofmana má město tímto krokem zajištěný stabilní a udržitelný rozvoj na další desetiletí.
1: Máme tam vyčleněné lokality, které jsou možné do budoucna k zástavbě. Samozřejmě máme tam lokality, které jsou určené třeba i pro sportoviště. To bylo taky velké téma na projednávání v rámci schválení územního plánu.
0: Obyvatelé Lovosic si podle vedení tamní radnice často stěžují na hluk. Jedná se hlavně o dopravní zátěž z dálnice, okresních silnic, železnice i jiné zdroje. Lidé proto mohou až do poloviny září vyplnit na webu města anketu, která se právě hlukem zabývá, říká mluvčí města Eva Břeňová.
2: Anketa k hluku v Lovosicích probíhá právě teď. Prostřednictvím formuláře je možné ji vyplňovat až do 15. září. Původně byla mířena na jakoby hluk z dopravy železnice nebo průmyslových areálů, ale lidé teď identifikovali, že těch problémů je výrazně více. Sport.
0: České reprezentantky Pavlína Falmíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily v Nizozemsku z druhého místa v rozjížďce do zítřejšího semifinále. Počasí. Zítra čekáme v České republice ráno a dopoledne oblačno až zataženo. V jeho západní polovině území může být i polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Brno Ostrava pozor za sjezdem na Kroměříž západ na kilometru 259 stojí odstavené nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
3: Alex a host.
4: Tvořil hudební tandem s Michálem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji. Zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně. Díky za pozvání.
3: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje solové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, to tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama, ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne, ne, to ne.
0: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu připadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, anebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou opravdu bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrský tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednom z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak?
1: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ježkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk ve křoví, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak Ježkárnám, tak i kytaře, a navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, já to bych lhal, ne. Ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, který jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak. A nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
0: Ale vy jste si dlouho nerozmýšlel, že?
1: Ne, ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikanadánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
0: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
1: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu, co sobotu a neděli, co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. posloucháte reprízu pořadu

Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu. Jiskřily dálky nad hlavami,

aby je vrazil ve chřtán dračí. A motýl spěchá po bodláčí. A jako krůpěj na prstenu třpití se

0: a všechno ve mně začne zpívat. Zpívat i plakat, maminko má, jak je to hezké u nás doma.
1: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Vy jste byli spjati především tedy s divadlem Semafor. Kdo vás oslovil a překvapilo vás to? Byli jste z té nabídky nadšení? Nebo jste nad ní?
2: Jak jsme hráli na Karlovém mostě, tak nás tam oslovil nějaký chlapík z Jonáš klubu, což je klub spřízněných duší divadla Semafor. A to jsou takový prostě nadšenci, kteří už tenkrát vlastně pořádali a spolupořádali takový setkání každoroční. A v roce 68 ke konci bylo to setkání v Obecním domě. Oni nás tam pozvali na základě toho vystupování na Karlově mostě a také na základě toho, že jsme tenkrát taky obrovskou klikou a štěstím jsme se dostali až k panu Jiřímu Černému. Jsme mu nabídli pár svých písniček a on měl tu šťastnou ruku, že vybral píseň Hele lidi a zhradil to do houpačky, 12 na houpačce, a to se v celku velice slušně umísťovalo. Nikdy to tedy nevyhrálo, ale byli jsme druzí za Karlem Krylem, bratříčku Zavírej Vrátka. A na základě všech těchto událostí té doby, jak jsem říkal, jak byla těhotná na události, tak nás pozvali na vystoupení pro spřížené duše divadla Semafor. A tak jsme tam spolu s Karlem Krylem tenkrát asi před 12 hodinou v noci vystoupili a přišel za námi Slávek Šimek s Jirkou Grossmanem a nabídli nám vystupování v návštěvních dnech, kde jsme se střídali s Karlem Krylem a posléze se tam objevil i Bohdan Mikulášek.
1: Ano, v proslulých návštěvních dnech Šimka a Grossmana, jak říkáte, jste se střídali s Karlem Krylem. Byli jste přátelé nebo jaký vztah jste spolu měli tak z počátku?
2: Přátelé, nikdy jsme spolu v podstatě na pivu nebyli, ale za to jsme pár sklenic dobrého vína vypili při společných vystoupeních a při společných setkáních. Tak je pravda, že jsme se setkávali výhradně vždycky, když jsme měli všichni kytaru v ruce a střídali jsme se na jevišti. Jo. Ať už třeba v divadle Sluníčko, anebo jsme dokonce měli takový náznak turné, ještě předtím, než Karel odešel, tak jsme měli turné po Slovensku. My jsme jeli z Prahy až do Zvolena a Karel jel ze Zvolena až do Prahy a cestou jsme se stavěli asi na čtyřech místech a jedno společné to bylo v Nitře, tam jsme měli společný koncert. No.
1: Čili i společně jste,
2: ano.
1: Ale to bylo ojedinělé, nebo?
2: To bylo ojedinělé. No, pak bylo pár vystoupení, jak jsem říkal, v divadlo Sluníčko, nebo tak, a nebo jsme se byli na sebe podívat, když jsme hráli Semaforu.
1: Tak, i vy jste ze Semaforu odešli. A proč vlastně? Proč jste skončili Semaforu?
2: No tak to skončilo tím, že po sametové revoluci pan Suchý rozhodl, že bude pokračovat v tom duchu, v jakém ho spolu s panem Šlitrem založili to divadlo. Takže tam byly, že, jak známo, tři skupiny. Pepa Dvořák, Slávek Šimek a pan Suchý. Takže tam byla skupina pana Suchýho. My jsme
1: odešli, ale vaše duo, vaše spolupráce s Michálem Janíkem dále pokračovala a my o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Miroslav Paleček.
3: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Písně jste skládali společně i samostatně. Michal Janík psal ve větší míře texty, vy jste psal zase hudbu. Byla to velmi plodná spolupráce, dlouhotrvající. Které vaše společné období vy osobně považujete za nejdůležitější, nejúspěšnější?
1: Velmi dobře nám bylo na jednom z nejhezčích pódií světa, a to znovu opakuje, tím je Karlův most. A pak nám nejvíc, aspoň já si to myslím, a nikdo mi to nevymluví a nesebere, že to bylo období, které jsme prožili v divadle Semafor. A to si myslím, že byla takové období party snů. Takže když řeknu, Pavel Bobek, Viktor Sodoma, Jana Robová, Miluška Oborníková, Zuzka Burianová, a to ještě na spoustu bab jsem zapomněl, tak to bylo nádherný. Jediný, co mi na tom trošku mrzelo, a to asi každého, že jsme tam neměli tolik prostoru, protože když tam bylo 5, 6, 7 těchto jmenovaných zpěváků a písničkářů, no tak každý měl prostor třeba 2, 3 písničky a dost toho. Jinak samozřejmě největší prostor měli komici Slávek Šimek a Luděk Sobota a posléze Petr Nárožný. A tak to byla prostě opravdu éra party snů, a taky jsme měli jednu písničku, která se jmenuje Parta snů, a to byla finálovka jedné hry, která se jmenovala, myslím, Jemný mrav.
0: A přesto, že jste neměli takový prostor, tak považujete tedy vaše působení v Semaforu za to, řekněme, nejúspěšnější?
1: No, pochopitelně, protože my jsme tenkrát měli i takový písničkový pořad s Pavlem Bobkem, jsme ho doprovázeli prostě na kytary, a Michal tenkrát v té době velice úspěšně otextoval několik hitů pro Pavla Bobka, když největší je Láskou mě ubývá sil, takže s tím jsme jezdili také pár let, tak my jsme byli, pak jsme začali jezdit i na Portu, tam nás pozval Jup, a tak jsme si to opravdu jako užívali, a tenkrát to bylo jako jižně pro písničkáře.
0: Jak vůbec vypadala tvorba vaše a Michála Janíka? Vznikala nejdříve skladba, pak text, nebo opačně, nebo to bylo jak kdy?
1: My jsme vyzkoušeli snad všechny způsoby, a jak jsem slyšel vyprávět o tomto problému i kolegy někteří, tak drtivá většina z nich to vlastně fungovala takhle. Jo, začínali jsme tak, že já jsem si myslel třeba, že jsem přišel na nějaký hezký motivek. Tam ta. Tak jsme se posadili a Michal něco napsal, teď já jsem to jako k tomu zpíval, teď jsem něco přidal k tomu, on ten verš rozvinul, tak já jsem zase na to napojil tu melodii nebo něco takového, a takhle jsme udělali jako ty první písničky. No pak už, když už jsem se do toho víc podořil, a Michal také, a pohltilo nás to, vcuclo, tak už jsem takzvanou svahilštinou, jako všichni, vlastně jsem nahrával na magneťáky B4, který jsme si tenkrát koupili na splátky každý, tak už jsem nahrával nějaký jakoby melodie. No, tak to jsem mu pak předal a on to otextoval. Pak jsme se dostali k tomu, že jsme vlastně psali na zakázku pro Český rozhlas, pro redakci dětí a mládeže, tak nám tam prostě Mirka Bendová dodala takový krátký popisky toho, o čem by se mělo zpívat v té a v té písně, a Michal to rozvinul do textu. Já jsem ten text dostal na poslední chvíli, den před natáčením jsem neměl nic ještě, ale čas a termín, to je kruťárna, ale dobrá.
0: To je bič.
1: No a takže v podstatě jsme vyzkoušeli všechno.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Kněžná fialinko,

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem. Po Michale Janíkovi jste se na svém milovaném tenise, nebo po spolupráci s Michalem Janíkem, jste se na svém milovaném tenise potkal se zpívajícím právníkem Ivo Jahelkou a další vlastně hudební spolupráce byla na světě. Tak jednoduché to bylo?
1: No, bylo to velice jednoduché, protože jsme se poznali jak na tenisovém dvorci, tak i na plzeňské portě. Takže tam to vlastně, tam jsme se potkali poprvé a tam jsme zjistili, že jsme oba propadli tenisu. A tak jsme pokračovali a ta spolupráce pokračuje až do dnešních dnů a myslím, že bude ta spolupráce pokračovat až do konce světa a času.
0: Opravdu?
1: Ano, ale ta spolupráce je...
0: Nárazová.
1: Ne nárazová, je úplně jiná, než byla spolupráce s Michalem, protože my s Ivošem vlastně nefungujeme jako taková ta dvojice, jako jsme byli my s Michalem. Máme s Ivošem asi 2 nebo 3 písničky společný, ale moc dobře si uvědomujeme, v čem jsou naše slabiny a v čem je případně nějaká naše síla. Takže my to svoje společné vystoupení zahájíme společnou písní, pak tam sedím na jevišti 55 minut já, zpívám svoje písničky, pozvu Ivoše, ten posluchače dorazí a pak mě pozve a rozloučíme se společnou písní.
0: Takže není to celé společné,
1: není
0: jako
1: to společné,
0: bylo
1: jako,
0: s Michalem
1: že bychom dvojhlasy a všechno a kytárky dohromady a tak. Ne, to ne.
0: Mm-hmm. Vy jste vydali album Tenisová akademie. Komu je určena?
1: Ta je určena všem, kteří propadli tomuto královskému sportu.
0: Jako vy.
1: Jak pasivně, tak i aktivně. Protože to mě velice mile Ivo překvapil. Já jsem, přiznám se, tomu nevěřil. Když v nás uzrál nějaký plán napsat CD Tenisová akademie. Protože jsem si říkal, to není možný, aby někdo napsal 15 nebo 17 písniček o tenise a přitom se neopakoval. Jsem říkal, to je nemožný. Ivo to dokázal a dokonce jsem vlastně mám zásluhu na tom, že Ivo při spolupráci na Tenisové akademii poprvé napsal několik textů na melodii. Jinou, než skládal vždycky on, ale on ty svoje písničky skládal, ten nevyzkoušel všechny ty možný způsoby, jo? Ten prostě jenom se k němu dostane nějaký spis soudní a ono zpracuje a pak k tomu prostě dodá takový ten vypravěcký způsob. Takže ten pracoval takhle, ale při té tenisové akademii jsme najednou dospěli k tomu, že nám chybělo ještě vlastně pár písní nebo něco, tak Ivo říkal, hele, tak mi teda pošli nějaký svoje nápady. Tak jsem mu to poslal, no a on se do toho pustil a dokonce se mu to i zalíbilo a napsal mi pár textů i pro mě samotného.
0: Čili pro vaše skladby, ano, které vy jste složil, ano, tak ano, vám je Ivo Jahelka otextoval. Taky. Tak a vy jste pak se... Nechci říct, že obrátil nás naše české spisovatele. Vy jste je měl v paměti asi celou dobu, ale až vlastně v poslední době jste, jak zhudebnil třeba Jaroslava Seiferta, a Jaroslava Ješka, Jiřího Voskovce, Jana Wericha, tak kdy vás napadlo právě třeba zhudebnit Jaroslava Seiferta?
1: To mě... Takhle já jsem v těch básních pochopitelně věděl od útlého školního věku. Ale tenkrát mě to teda vůbec nebavilo. Co si budem povídat? To tenkrát jsem koukal na to, abych vyběhl ven a čutal do balónu, nebo já nevím, nebo hrál na kytaru.
0: Takže musel jste k tomu dozrát.
1: Musel jsem k tomu dozrát, dospět, ale nejvíc mi vlastně k tomu pomohla báseň Hora Říp, kterou jsem před časem při takovém bezcílném bloudění po internetu objevil. Ona objevila mě, vykoukla na mě báseň Hora Říp. Tak pochopitelně jsem si vzpomněl na tu báseň, ale okamžitě jsem se ocitl zpátky ve škole u tabule, jak ze mě souška učitelka marně deluje báseň, ale také mě napadl takový drobný motivek, který jsem si poznamenal a později zpracoval. Ale nikdy by mě nenapadlo, že to dopadne tak, jak to dopadlo teď do dnešních dnů, protože jsem si tenkrát říkal, tak já se pokusím zhudebnit 2 nebo 3 básně, 4, no. Tak proto jsem věděl, že sahám někam, kam třeba ani bych neměl sahat. Ale pak mě to tak nakonec pohltilo, že to dopadlo tak, že mě, to je tak špatně řečený, ale že vyšlo CD Písně domova, Podsta Jaroslavu Seifertovi, a po 5 letech jsem to téměř zopakoval, tak mi vyšlo CDčko Srdeční záležitost, to bylo k mým narozeninám, které mám každý rok, ostatně jako vy všichni.
0: Ale kulaté jste měl loni.
1: A tentokrát u toho posledního CD je to takový výběr můj žijících, nežijících, našich i některých cizích básníků.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem, který kdysi tvořil hudební tandem s Michaelem Janíkem. Teď spolupracuje hojně také se zpívajícím právníkem Ivem Jahelkou. A samozřejmě je na své sólové dráze, zhudebnil takové velikány básnické jako Jaroslava Seiferta, ale vy jste zhudebnil třeba i Cestičku k domovu, všichni známe Karla Václava Raise a tuto báseň. Tak jak vás toto napadlo? Nějaké pojilo se to k vašemu dětství třeba ta báseň?
1: Ne, tak já jsem dostal pozvání na vystoupení u příležitosti otevření nové radnice Blázní Bělohrad na náměstí Karla Václava Raise, který se tam narodil a stával tam také jeho rodný domek, teď už je tam jenom cedule s tím. A já tam mám spoustu známých, protože jsem tam mockrát hrál jak s kytarou v ruce, tak i na tenisových turnajích v místní Bažantici. A když jsem dostal to pozvání, tak si říkám, já musím nějak ty místní obyvatele překvapit, tak jsem nastoupil do antikvariátu, koupil jsem si výběr z díla Karel Václav Rais a koukám prostě Cestička k domovu. Si říkám, no to je nádherný, jo, ty verše jsou takový, jako že by to, jako kdyby je napsal Karel Haschler, tak jsem říkal, tak to musím udělat v tom duchu Haschlerovském, aby tam byla ale kytara a ten projev takovej a hezká melodie a akordeon. No tak jsem je velice, si myslím, příjemně překvapil, když jsem jim to tam pak zaspíval a tahle ta písnička je také na tom posledním CD.
0: Pane Palečku, je něco, co nedokážete zhudebnit? Mě teď napadá otázka na závěr.
1: Jo, samozřejmě.
0: Opravdu.
1: No, ono,
0: na co dalšího se třeba chystáte? Co byste ještě chtěl zhudebnit?
1: To možná někdy, jak jsem teď tady něco plácal, někdy třeba i trošku nesmysly, mohlo to vypadat tak, že na co sáhnu, proměním ve zlato, ale není tomu tak. Já to moc dobře vím. A ono to trvá hodně dlouho, než člověk by měl pustit něco do světa a neměla by ho ztrácet soudnost. A já mám zatím pořád ještě pocit, že tu soudnost mám, tak mi to prosím vás, tu iluzi neberte.
0: Já myslím, že to není přeci jenom iluze. Co vaše spolupráce s panem Fousadlem, když použiju přezdívku?
1: No, Fousadlo, tak to je, tak my se známe pochopitelně způsobení ze skupiny Semaforské od Slávka Šimka a vždycky, když jsme hráli někde, já jsem se narodil v Motyčíně, to je u Kladna, Pepa je Kladeňák, takže i to nás spojuje. A když jsme s Michalem tenkrát hráli někde poblíž Kladna, tak se tam, když měl Pepa volno, přišel vždycky podívat. Jo, to bylo hrozně milý. No a teď ta poslední spolupráce s námi, taky jsme už spolu odehráli teď několik vystoupení s názvem Dva bardi ze Semaforu. A při té příležitosti jednou mi věnoval a dedikoval mi svůj text Těžko nás pán Bůh změní. A tak jsem mu ho zhudebnil, poté se mi to opravdu zalíbilo moc a moc a dohnal jsem ho téměř k pláči.
0: To je krásné. Já moc děkuju, že jste tu s námi byl, děkuju za vaše vyprávění a ať se vám daří, ať stále vás napadají nové a nové skladby a třeba další básníci,
1: dobře,
0: které děkuju. Zhudebníte. Děkuju. Miroslav Paleček byl naším hostem.
1: Moc krát děkuju a už teď se těším na někdy příště.
2: Alex a host.
1: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně, že

co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás pámu změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás pámbu změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Deště z minulého týdne nasytily půdu na jihu Moravy do hloubky 15 cm. Extrémní sucho stále trvá. Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center. Škoda přesahuje 10 milionů korun. A počasí zítra zpočátku zataženo, místy déšť, později od jihu výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Srážky v minulém týdnu částečně zlepšily stav půdního sucha. Na jižní Moravě ale déšť nasytil půdu pouze do hloubky zhruba 15 cm. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu Intersucho a Českého hydrometeorologického ústavu. Na suchu zůstává také velká většina moravských řek.
4: Pod normálním stavem zůstává taky většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. V Čechách je situace s nasycením půdy o něco lepší. Tam meteorologové zaznamenali úhrny srážek i nad 100 mm za týden. Na rozdíl od Moravy, kde místy nedosáhly ani desetiny. Podle tvůrců webu Intersucho se následky sucha stále prohlubují a i kdyby přišly silnější srážky, letošní škody v zemědělství a lesnictví už nenapraví. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policistů vybrali z cizích bankovních účtů celkem 10 milionů korun a poškodili tak více než 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a také 17 mobilních telefonů.

0: Město upozorňuje na víkendový výskyt šelmy a žádá obyvatele, aby byli opatrní. Zvíře bylo pravděpodobně hladové a hledalo potravu. Za normálních okolností se vlk člověku vyhýbá a útočí jenom, když si připadá ohrožený. Při venčení, hlavně v okrajových částech města, by měli lidé nechávat svoje psy na vodítku. Daniela Pilařová, Český rozhlas. Sport.
1: Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili do semifinále mixu na tenisovém US Open. Domácí dvojici Paul Navarová ve čtvrtfinále porazili 4-1 a 5-3. Kateřina Siňaková s Britem Petnem naopak dohráli turnaj už ve čtvrtfinále. Počasí. Po oblačné noci čekáme zítra ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině území i polojasno, místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer ubývání srážek a výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: U Českého Těšína se zdržíte na obchvatu města, hlavně ve směru do Polska. Provoz brzdí omezení přes mostem přes řeku Olši. Kolona je o odbočky na Havířov. Zdržení je kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
3: Po lásce a něžném obětí touží každý z nás. Proto máme pro vás tento pořad.
4: Budeme vám vyprávět o páru, který na začátku spojila žvíkačka a jejich manželské pouto drží už 67 let.
3: Jemu je 88 let, ona brzy oslaví 87. narozeniny.
4: Byli si mnohokrát oporou. Krásně se doplňují a jeden bez druhého si nedovedou představit ani jediný den.
3: Jak prohlásil filozof Jean-Jacques Rousseau, je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Petr Kostka
1: a Carmen Majerová
0: vás vítají u poslechu dalšího opravdového příběhu velké lásky.
1: Hledáme s vámi inspiraci, jak se dožít mnoha let v krásném vztahu. Vybíráme z příběhů, které jste nám poslali.
0: Dnes vám představíme manžele Stanislavu a Josefa Stehlíkovi z Němčí v Českém Středohoří.
1: Znali se, míjeli se, ale nikdy by je nenapadlo, že jsou si osudem souzeni. Jejich příběh jel natočit náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem Stanislava, no, stará babka.
3: No, má něco odžito a žena se spoustou zkušeností a doufám, že i s trochu lásky pro svého muže.
4: Doufám, tu lásku mám velkou, jsem ráda, že ho mám, ale možná, že budu koktat a taky brečet, protože já jsem plačka známá.
3: To já taky občas.
4: No.
3: A zvlášť, když slyším ty příběhy vás posluchačů, tak se neudržím. A teď to k tomu patří, ne?
4: Ano, to je život. Je to, jak to je. Tak pojďte dál.
3: Kytičku pro vás.
4: Je, děkuji, já miluji kytky. I když to nestíhám všecko, podívejte, jakou mám zahrádku.
3: Velkou.
4: Džungli.
3: A ten dům, to
4: no,
3: uklízíte.
4: Už není náš.
3: Už je dětí.
4: Když jsem ochořila před 8 lety, tak jsme všecko dali dcerám. Je to danajský dar, ale je to dar.
5: Co?
4: Tak pojď pozdrav aspoň dnes, tatínku.
5: Vždyť jsem zdravil.
3: Takže vy budete Josef.
5: Jo.
4: Ano, pojďte dál.
1: I když se tehdy 18-leté dívce, onen 20-letý, sportovně nadaný, mladík nelíbil, někde ve hvězdách byl jejich osud už předem spojen.
0: Aby se zamilovali, museli oba dva opustit své rodné Ústecko. Stanislava se vydala na just rodičům do Pardubic, Josef narukoval na vojnu a sloužil ve stejném městě na východě Čech.
1: Potkali se jednoho chladného říjnového dne na pardubickém kluzišti, kam Josef chodil na trénink s vojáky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Takže viděl jsem takovou pěknou holku, najednou ke mně jako přibruslila, no, a já jsem měl v puse žvejkačku, tak jsem půlku té žvejkačky ukous, ona si ji vzala a tím jsme začali.
3: Tak to bych nečekal, fakt to takhle bylo.
4: No ano, takhle to bylo, já jsem chodila bruslit a já jsem ho znala, jenže mě se nikdy nelíbil, protože on byl vysoký a že jsem říkala, toho nechci, měli jsme kamaráda Bencu Peška a ten mě s ním dával furt dohromady. A já jsem říkal, toho nechci, ten má hlavu jako růžičko a kapusta. A nechtěla jsem ho. A najednou jsme se potkali na tom stadionu, rozdělili jsme se o žvejkačku, no a vidíte to. Ještě to nám to vydrželo do teďka.
3: On si vás k sobě tak jako přilepil.
4: On byl hrozně takový milej, slušnej, tichej, to už teď nemůžu říct, ale bylo to fajn, bylo to krásný. Byli jsme mladí hlavně.
3: Vy jste si o tu žvíkačku řekla, nebo jak to takhle?
4: Ne, on prostě mě tu žvíkačku měl, žvíkačku tak půl dal sobě a půl dal mě a bylo to tak.
5: Já jsem byl na vojně, že jo, tak jsem měl propusku, takže jsem vždycky musel být do 7 hodin v kasárnách v Pardubicích. No, takže jsme se sešli druhý den znovu na tom ledě, na tom zimním stadionu, no.
3: Vy jste si dávali rande na kluzišti?
4: Ano, ano. Ano.
3: Ten první den, jenom jste se chytli za ruce, nebo dali jste si už pusu?
4: Ne, to ne. To jako ne, to ještě nějaký den to trvalo, než jsem zjistila, že se mě líbí. A tak.
3: Jak to tak mladá holka zjistí? Podle čeho to pozná?
4: Já nevím. On byl takový, moc toho nenamluvil, ale byl milej. Prostě najednou se mi začal líbit. No.
3: Co vám, Josefe?
5: Já jsem ji taky viděl už několikrát předtím, jo, než jsme se setkali na tom zimáku tam. Jako v Pardubicích jsem ji potkal několikrát na náměstí. Líbila se mi, no, byla pěkná holka. Hlavně byla štíhlá a pěkná holka byla prostě, no. Líbila se mi, hned od začátku. protože já byl spíš takový, jak říkala, tichej, moc jsem to nenamluvil a Stáňa jen promluvila, prostě mluvila 24 hodin denně i ze spaní.
3: A vám se to líbilo?
5: Mně se to líbilo, no.
3: Kdy jste to řekli rodičům třeba, že spolu chodíte, nebo kdy začali vědět, tušit?
4: Tak já vůbec celkově jsem měla problém. Když bylo 18 let, tak jsem, já to říkám tak divně, ale řeknu to, zapíchla vidle. Napsala jsem dopis, dala jsem ho na hodiny a voděla jsem do Pardubic.
3: To byl dopis pro rodiče?
4: Pro rodiče, napsala jsem, že odcházím z domova.
3: Že a proč?
4: Protože moje maminka vždycky říkala, Stáňo, ty bys mě neměla, tak budeš chodit špinavá, roztrhaná a hladová. Tak jsem mi chtěla dokázat, že se o sebe postarám. Tak když jsem mě bylo 18, vodila jsem do Pardubic, no a tam to pokračovalo takhle. Nakonec jsem se naučila tam šít, plíst a opravdu se starat o sebe, ale myslím si, že to bylo dobře, že to tak všecko mělo být. A už, že, protože jsem teda byla zamilovaná do Pepy, no.
3: Vy jste tady odjela a v těch Pardubicích jste si našla životní lásku.
4: Ano, ano, takhle to bylo.
3: Možná se drze zeptám. Byl první?
4: Já jsem předtím měla takový jenom letmý známosti, ale Pepa to byl můj první chlapec a hned jsem byla v jiném stavu. Hned to vzal hákem.
3: No, vy taky asi.
4: No já nevím, já taky jsem u toho byla, no.
3: Tak kdybychom to nějak kulantně měli popsat, jak k tomu došlo tak rychle tedy?
4: Já ani ne, my jsme chodili do lesíka, viď Pepo, my jsme chodili do lesíka, no a najednou, no, tak to, no, no, já nevím, jak to mám popsat, bylo to hezký.
3: Vy jako voják jste toužil a naléhal, nebo co?
4: Přišlo tak samo.
5: Samo to přišlo bez nějakého nátlaku.
4: Ale já jsem jako už si to přála, protože já jsem si myslela, že nejsem normální, protože ty holky už měly známosti kompletní a já pořád nic. Já jsem nepotřebovala žádného kluka. Mně stačilo, když jsem třeba dostala pusu a najednou práska. Bylo to.
3: Najednou od pusy rovnou dítěti.
4: Ano, ano, bylo to tak to bylo nějak, no. Já jsem tenkrát šla, že jo, na gynekologii a tam byla paní doktorka a já říkám, paní doktorko, víte, já jsem teď začala být taky, začala jsem žít, jo, a to, a já nemůžu být to, já nemůžu být v jiném stavu. A ona říká, ale děvenko seš.
3: Co se ve vás odehraje a jak jste si naplánovala, že to řeknete Josefovi?
4: Já jsem to nějak neplánovala, akorát teda tenkrát maminka, manželová, ta byla z toho jako dost špatná a dokonce chtěla, abych si to nechala vzít. A já jsem teda jako říkala, že za žádnou cenu, že když teda ať si svého Pepánka nechá, že já se o dítě postarám, že si ho vychovám sama. No ale nakonec to dopadlo tak, že jsme se vzali a že všechno v naprostý pohodě, no. A moje maminka to tak nějak, možná, že byla i ráda, nevím.
3: A co Josef? Když jste se dozvěděl, že se Stanislavu čekáte?
5: Já jsem řekl tak, že se vezmeme a budeme spolu. To byl konec a vzali jsme se. Já myslím, že jsem udělal dobře tenkrát.
4: Tak on to byl takový ušák, teď mu bylo 21 let, jo. A já mě bylo 20, no.
5: Já jsem vlastně rád a tu babku mám rád a miluju ji víc jak za mlada. Protože se o mě stará a kdyby se tak o mě nestarala, tak já už tady dávno nebyl. Protože jsem prodělal dost nemocí, až teď na starý kolena je mi dobře. No.
3: Jste rád, že ji máte?
5: Tak.
3: Řekl vám to někdy takhle?
4: Ani ne, vidíte, že teď mám slzu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vypráví její manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi.
2: Brali se, protože museli. Před 67 lety. Bylo v tom dítě, ale také velká láska.
1: Jak bývalo zvykem, Josef musel požádat o ruku Stanin rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: To vím, že tam byl takový zmatek. Hlavně jsem to říkal dědovi, jo, jako tátovi. Jo.
4: No, táta náš byl takový hodnej, klidný člověk.
3: Ten to hned jako schválil. No tak pak během toho měsíce jsme měli svatbu.
4: Obřad byl na městském úřadu v Litoměřicích. Táta do kostela nechtěl jít. Mě to mrzelo, ale respektovala jsem ho.
5: To znamená, že jste měli jen občanský obřad?
4: Občanský, ale když jsme měli teďkon tu kamennou svatbu po těch 65 letech, tak jsme byli v kostele svatého Vojtěcha a otec Havelka nás jako oddal a tátovi se to líbilo a bylo to krásný.
3: V tomhle věku už je všechno krásný, jo.
5: A ten svatební den, vy jste tedy přijeli na obřad, pamatujete si, jaké jste měla šaty, kdo vybíral prstýnky, jestli tam byly nějaké rituály na té svatbě?
4: No, měla jsem kostým, protože to už jsem byla 4 měsíce těhotná.
5: Takže speciální kostým?
4: Ano, takový normální kostým jsem měla.
5: Bříško už bylo vidět?
4: No trošku možná už. Jo, měla jsem bříško.
3: Moc ne,
4: no vidíte, no, je to dobrý. No, a mě to trošku mrzelo, že jsme byli v tom kostele, protože já jsem celých 8 let chodila na náboženství, byla jsem křtěná, že jo, přijímání, biřmovaná, jako já jsem byla věřící, já jsem chodila do kostela každou neděli, no a musela jsem se přizpůsobit, no.
5: Připomínáte si to výročí své svatby rádi?
3: Jo, to jsme slavili po každý do takových těch 50 let, no. A pak už je to takový, no, jsme rádi, že jsme na světě. No, po 50.
5: Jste rádi na tom světě?
4: Já jo. Já určitě.
5: A jste ráda, že jste si na začátku vzala tu žvíkačku?
4: Myslím si, že bych ho neměnila.
1: Počátek jejich manželství se tedy datuje od 15. listopadu roku 1958.
4: Pepa přišel z vojny, vzali jsme se toho 15. listopadu a já jsem zůstala ještě do začátku března v Pardubicích. Bylo to takový smutný, hrozně jsem se na něj těšila, když já jsem jezdila teda domů, že jo, nebo občas přijel za mnou Pepa, tak to bylo takový, byla jsem toho špatná, protože jsem chtěla s ním být pořád, ale bohužel to nešlo, že jo. Navíc teda jsme neměli kde bydlet, takže jsme bydleli u mojich rodičů v Litoměřicích, tam jsme bydleli 2,5 roku, tak jsme se nakonec pak odstěhovali k babičce do Neštěmic, k manželové mamince. Tam jsme bydleli asi 2 roky, viď?
3: Jo, 2 roky, no.
4: No. Ale babička vždycky říkala, mladý zvlášť, starý zvlášť. A něco na tom je. Když jsem, cokoliv jsem udělala, všecko bylo špatně. Já jsem taková kachna, když peru, tak jsem hotová taky do pračky, jo. Když něco dělám, prostě dělám to s nějakou takovou určitou vervou. A babička byla strašně hodná, ale nemohli jsme se shodnout, takže jsme se odstěhovali. Dostala jsem garzonku, takže my jsme čekali 6 let na byt. Tenkrát to takhle prostě bylo.
2: Z jejich lásky přišly na svět dvě skvělé dcery. Půl roku po svatbě se narodila Stáňa a o 11 let později druhorozená Petra.
1: V průběhu let přibyla i vnoučata a později i pravnoučata. Když se oba ohlédnou za svým životem, byl krásný? A kdyby to šlo, zopakovali by si těch 68 let lásky?
4: Já myslím, že bych některé věci udělala jinak, ale asi by to zůstalo, jak to je.
3: Ale já bych to nevyměnil.
5: Stáňu za nic.
3: Ne, nedal bych jí. Protože ta se fakt o mě stará. Ano, musím jí pochválit.
4: Já
3: ji teda i chválím teď, jo. Že vždycky řeknu, babko, já tě stejně miluju, jako ty vnoučata to říkají. Babi, my tě milujem. No.
5: A co vy, milujete jeho?
4: Já jsem ráda, že ho mám. V dobrých i špatných časech vždycky mě byl oporou. A já myslím, že bych ho nikdy neměnila.
5: Myslíte si, že láska vydrží i do pozdního věku? Že neumírá?
4: Ano, věřím tomu.
3: Určitě. Ale chtěl bych tady ještě vydržet. Babička, maminka moje umřela ve 94. A všichni moji příbuzní se dožili víc jak 88, takže tady vydržím do těch 95.
4: Já nevím. Jak to je, tak to je. Já nad tím nepřemýšlím. Beru to tak, jak to je.
1: Láska Stanislavy a Josefa neutuchá. Možná věkem spíš posiluje.
2: A to nás dojalo. Proto jsme jim po Patriku Rozehnalovi poslali jako malý dárek dva zlaté hrnečky našeho pořadu a jedno velké digitální rádio.
1: Chtěli jsme je potěšit a překvapit.
4: To je krásný. A to je, prosím, to je rádio.
5: Digitální.
4: A můžu si na něj šahnout?
5: Šahněte. Zapněte ho.
4: A to hraje samo?
5: Ano. Přesíč
4: Ježiš,
5: teda.
4: To je krásný. A myslíte, že to budu umět?
5: Vy určitě.
4: Já nevím, kde se zapíná.
5: To všechno zjistíme. Máme návod a tak.
4: To je krásný.
5: A pak pro vás máme dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
4: Je to hezký. Oni jsou opravdu zlatý. A víte, co je nejhorší, že táta nepije kafe.
5: Ale pije čaj.
3: Čaj, jo.
4: Ale kafe nepije.
5: A to je i na čaj. Já teda jako bych za něj orodoval, že bych mu do toho i čaj udělal. Co, dáte si čaj, že jo?
3: Kafe jsem se odnaučil pít na vojně, protože nám tam do toho dávali brom.
5: Vy mu do toho taky dáváte brom?
4: Ne, já už mi dávám vůbec nic. A i kdybych ho dával, tak je to stejně.
5: Vás to skoro porazilo na zem.
4: No mě to...
5: Vyrazilo dech.
4: To rádio mě vyrazilo dech. Ty vado.
5: Takže myslíte, že pouštět si ho bude Stáňa?
3: No to bude hrát na něm. To bude na něm hrát i v noci.
5: Chcete něco vzkázat Petrovi a Carmen?
4: Že jim hrozně moc děkuju a že bych je ráda někdy viděla a chvilku s nima mluvila. Protože jsou to strašně fajnácky sympatický lidi, oba dva. Já moc děkuju a mám hroznou radost. I za hrníčky, i za rádio. Děkuju moc.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je kronikou lidských osudů, kde hlavní roli hraje čistá a opravdová láska.
2: Dnes nám o ní vyprávějí Stanislava a Josef Stehlíkovi, kteří se brali před 67 lety.
1: Ve které chvíli docenili nejvíc sílu své lásky a pocítili oporu v tom druhém?
3: No tak, já jsem před 8 lety měla zhoubný nádor v tlustém střevě. Takže jedna operace, za týden druhá operace, protože mě zavřeli a bylo to špatný, tak mě udělali vývod. Takže to jako, myslím si, že já jsem měla půl roku otevřený břicho, než mě to zarostlo všecko. A tak se o mě tak staral poctivě. A ještě navíc teda měl sestru Věru, která byla o 2 roky starší, tak nám každý ten jezdila. No byly to špatný časy. Mně bylo 78 a takhle jsem dopadla, že jsem byla takhle dost nemocná. Ale dostala jsem se z toho.
4: I díky svému muži?
3: Díky svému muži, ano. Že se o mě staral.
5: Když jsem se to rozvěděl, že má nádor na tom tlustém střevě, bylo mi zlé z toho. No a pak jsme šli s Petrou za panem doktorem a on říká, že jako je to na dobrým místě, že to není na konečníku, že je to někde v břiše a že se to nechá operovat a že to určitě jako odstraňají. No. Takže to se mi jako udělalo dobře. No a opravdu to dopadlo dobře, že za 5 nebo 6 neděl byla doma.
3: Já jsem chodila na kontrolu na onkologii. Tam byl nejmenovaný pan doktor a ten mě rovnou řekl, máte pár měsíců života, máte rakovinu v celém těle, máte metastáze, mi řekl. Tak to jsem jako brečela, protože já jsem chtěla žít. To bylo takový špatný období, víte, kdy člověk ví, že je to konečná. No a on pak jsem si k němu šla, už nevím časově, jak bych to řekla, a on říká, vy jste zázrak, vy jste se ze všeho dostala.
4: Co pomůže? Ten druhý, ta touha žít, ta síla, kterou v sobě máte, co vás zvedlo a vrátilo do života?
3: No tak, já jsem chtěla žít, takže možná i ta vůle moje, a nebo to štěstí, že teda to bylo, jak to bylo, tak jsem tady.
5: Já si myslím, že to byly taky hlavně vnoučata, protože jich máme tolika, takže to jí drželo hodně při životě, vnoučata.
4: Drželi jste se víc za ruce? Říkali jste si třeba v té době věci, na které nebyl čas, jenom abyste si dodali síly?
5: Určitě. Určitě jsme se drželi a stáli jsme při sobě celou tu dobu, než jsme se dozvěděli, že to je dobrý.
3: No a letos opět v lednu neprůchodný střeva. Takže jsem byla na další operaci, takže jsem měla během 8 let 4 operace a trošku jsem měla strach, abych úplně, víte, nebyla dementní. A ono to docela dobře dopadlo, že občas ještě si na něco vzpomenu, když to někdy bolí. Ale já jsem taková, že si to, co potřebuju, na to si vzpomenu. A takové ty věci podřadní zapomenu. Kolikrát se mě Pepa něco ptá, já to nevím. A přitom jako jsem to měla v ruce a všecko, ale já to nevím. Prostě to vypustím, no. Takže je to všecko v pohodě.
4: Stanislava, vy jste taková bojovnice. Vy jste od přírody podle mě člověk, který se prostě ke všemu postaví a řeší to hned a pustí se do toho, jak vy jste řekla, s vervou. A máte štěstí, že vedle sebe máte na začátku možná toho, jak vy jste říkala, nemluvu, ale klidného manžela, který je vám oporou a který možná jenom to, že se na vás podívá, stiskne tu ruku, tak vám to dodá sílu a máte ji na to uzdravování a na to, abyste byli spolu. A proto chcete žít, si myslím.
5: No, jak říkám, jsem rád, že tu babku moji mám a bez ní už bych tady dávno nebyl, jsem říkal, protože jsem taky prožil pár nemocí.
4: Co se vám stalo?
5: Nejhorší bylo, když mě prasklo slepý střevo tadyhle za pecí. Tak to mě z toho dostali na poslední chvíli. No.
4: To šlo asi o minuty.
5: No, to bylo, tam jsem byl tenkrát 6 neděl v nemocnici a pak jsem měl ještě druhý chyt, mám budíka a na tom budíku se mi chytla, jak se to říká, nějaký virus, tak jsem ležel 6 neděl na infekci, tam jsem dostal 300 kapaček antibiotik a když za mnou přišel můj ošetřující lékař, doktor Fejfuša, tak na mě kouk a říká, zítra vás odvezu do Prahy, do Homolky, jako panu profesorovi Neužilovi. A tím vlastně má taky asi zachránil život. Když jsem tam přišel, pan profesor říká, za svoji existenci jsem neslyšel, že 80-letý člověk nebo pacient, že by vydržel 300 kapaček antibiotik. Vrátili mi tam budíka a za 2 dny jsem šel domů. A od té doby to musím zaklepat, je mi dobře.
4: Vás musí mít nahoře někdo hodně rád.
3: No já nevím, ale jsem ráda, že mám takovouhle povahu, že i když je zlé, tak si myslím, že zas bude dobře.
5: A když je to normální, tak začnu brečet.
3: No,
5: musíme ještě nějaký čas tady vydržet. Jak říkám, je nám docela dobře, i když jsme starý a kuhlí už, no. Za týden mi je 88.
3: A mě jenom 87, 6. ledna, já jsem na 3 krále. Ale jako nevím, jestli bych chtěla teď v této době být mladá, nevím. I když by to bylo fajn, nic by mě nebolelo.
5: Já určitě bych chtěl být mladý, ale nesměl bych mít ten rozum, co mám teď. Musel bych být mladý bez toho rozumu. Jo.
4: Co je hezkého na tom stáří? Sil už třeba není tolik, přichází ty nemoci. Ale přijde se stářím i něco hezkého, co v mládí mít nemůžete?
3: Rozhodně člověk už nemůže to, co mohl dřív. A já se s tím nějak nedovedu vyrovnat. Já říkám, že i když jsme na tom, jak jsme, tak díky za každý nový ráno a za každý nový den.
4: Když se ráno probudíte, pozdravíte se, dáte si pusu, nebo jak to vypadá?
3: Jakdy. Někdy jo, někdy ne. Táta ten stává dřív, protože já jsem celý život stávala mezi 4. a 5, tak teď si spím do 8.
4: Necháváte rád si přispat svoji ženu?
5: Jo, když já stávám, tak se vůbec neprobudí. Probouzím se okolo 6. hodiny, to mě zbudí Tomík, tak nejdřív cvičím nohama. Kolena, kotníky. Jo, takhle s nima hejbu, kotníkama, protože z toho volejbalu ty kolena mám prostě pryč. No. A po půl hodiny se probudím, jdu se psem ven, no, udělám žrádlo slepicím, vykoupu a jdu nakrmit. A je 8:30, no a babka stává.
4: Petr Kostka někdy řekl, že má v některé dny pocit, že vstane a než si vyčistí zuby, tak už je večer, jak ten čas letí. Jak je to u vás?
5: To je fakt taky, že mně připadá týden jako 3 dny. Je neděle, a 2x se probudím a už je zase neděle. Ale když to zase vemu, tak my máme neděli každý den. Jo. Ale hrozně rychle to letí. Nikdy jsem si nemyslel, že tady vydržíme takhle dlouho. nebejí těch doktorů, tak už tady dávno nejsme.
4: Není to náhodou to, že tu jste takhle pořád ještě i dáno tím, jací vy jste? Že jste si našli v sobě zalíbení na začátku, důvěru, kterou jste si vybudovali během těch let a lásku, kterou jste si udrželi? Není to i tím, že tu vlastně zůstáváte, protože si tu sílu dáváte navzájem?
3: No, je to možný, ale taky si myslím, že to je i prostředím, protože my žijeme 28 let, jsme tady na té chalupě. Je to všecko těžší, než třeba, kdybych byla v bytě, ale je nám tady dobře.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vybraný na dnešek je příkladem osudové lásky, kterou prožívají manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi z Němčí v Českém Středohoří.
2: Poznali se před 68 lety. Snad pro ně nebude problém obstát v našem malém manželském testu.
1: Rostodivné otázky jim pokládal Patrik Rozehnal, aby zjistil, jak se znají a jestli si společné okamžiky pamatují stejně.
2: Otázky neznali, své odpovědi vzájemně neslyšeli a tady je výsledek.
3: Kam jste spolu chodili na rande? Měli jste oblíbené místo?
4: Bydlela na Svobodárně, tak jsem chodil na Svobodárnu, anebo jsme byli někde na procházce venku.
5: Chodili jsme do lesíka, protože jsme neměli kam.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
5: No, asi já.
4: Stáňa.
3: Co vám dal jako první velký dárek?
5: Jo, dál to vyspamatuju, lyže, ale mě to nikdy nenaučil.
4: A lyžovat jsem ji nenaučil, protože se bála.
3: Čeho?
4: Asi velký rychlosti.
3: Kolik času strávíte v koupelně?
5: No, tak já to beru hákem, tak 5-10 minut.
4: Těch maximálně 4 hodiny, no, je tam.
3: Jak často si polírujete boty?
4: No, čistím si boty akorát, když jedeme někam na funus nebo na promoci, no.
5: Je, vůbec se nečistí boty, na to má bábu.
3: Kdo umývá nádobí?
5: Jedině já, prosím.
4: No, tak mám myčku, babku.
3: Kdo z vás měl v rodině první mobilní telefon?
5: Tak já.
4: No, určitě Stáňa. Ta telefonuje od rána do večera.
3: Jak slavíte svoje výročí?
4: Navaří se, napeče se, no, jsme tady pátek, sobota, neděle, no.
5: Vždycky něco upeču, hlavně teda přijedou děti a vnoučata.
3: Co umíte péct nejlépe?
5: Já nevím, štrůdlík.
4: No, štrůdl to má nejradši.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Za mlada jsem pil jenom Plzeň 12.
3: A teď?
4: Teďko vypiju tak 2 za měsíc.
5: Táta moc nepije pivo, ale já piju pivo, já mám ráda pivo. Já jsem nikdy pivo nepila a když jsem potom poprvé před těma 8 lety dostala krev, tak zřejmě mi dali krev z nějakého opilce a mě vám to pivo zachutnalo. Já si tak ráda dám Plzeň.
3: Když bude naplánován sraz někde ve 4 hodiny, v kolik hodin na něj přijde on?
5: On přijde včas, ještě dřív, a já buď přijdu pozdě, nebo vůbec.
3: V kolik dorazíte?
4: Za 5 minut 4. A babka za 5 minut 5.
5: Já za to nemůžu, to je prostě taková povaha, no.
3: Stříhala jste někdy svého manžela?
5: Ne, na to mám dceru starší. Ta ho stříhá od 15 let, protože vždycky dostala korunku a už jí to zůstalo. A pak stříhala moje vnučka, ta Zuzanka.
4: Nejdřív ty mě jako děti mě stříhali za 50 korun, pak ta vnučka jedna za 200 korun a teď ta vnučka nejstarší mě stříhá za 500.
3: Jo.
4: Vždycky. A když přijede, tak řekne, dědo, můžu si šmiknout? Jo.
3: Jak a proč se třeba ještě v tomhle věku pohladíte?
5: No, protože ho mám ráda a už nic jiného nemůžu.
4: Teď já ji mám opravdu teď rád víc, jak mám mladost snad.
3: Pohladíte ji po tváři, po zádech, po ruce?
4: No, už jako intimní vztah to už jako končí u nás. Už no, takových 8 let, no. Jsou to prostě stařecký pohyby.
3: Bylo to milování vždycky a jenom v ložnici?
4: Ne.
5: Ne, to ne.
4: Kdykoliv to na mě přišlo, tak já jsem byl jako dost výkonný, no.
3: Je divoch nebo mazel?
5: Takovej normální. Není mazel a divoch nikdy nebyl.
3: Byl jste spíš divoch nebo mazel?
4: No, oboje.
3: Jaký je ten její pohled, když se milé podívá? Co v něm vidíte, co v těch očích najdete?
4: No, někdy takovou oddanost. Takovou oddanost, no.
3: Jaký je jeho pohled, když se hezky podívá?
5: Takže mě ještě má rád, vidíte, už brečím. Víte, že jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Tak jsem to tak nějak brala všecko normálně.
1: V běhu života někdy není čas své city probírat, nebo je tomu druhému říci nahlas. Ale nebojme se toho.
2: Zamysleli se Stanislava i Josef někdy nad tím, jaká je jejich láska? Na čem stojí? Nebo co by ještě chtěli na tomto světě stihnout? Jaký sen si splnit?
4: Jo, já bych chtěl stihnout ty vnoučata, až se třeba oženějí, anebo až dokončí školu teďko. Tak bych se toho chtěl dožít, ale toho se snad dožiju. Babče vždycky říká, dětku, my bychom ještě měli do lázní. A já říkám, bábo, já mám lázně tady.
5: A já jsem měl takový touhy, víte, ještě se podívat, jako třeba nebyla jsem v Římě, jenže já už to neuchodím. Dost jsem viděla, ale ráda bych jela, ale mám strach, že by mě poslali v plechovce domů. Takže si netroufám, ale je mi tady na ty chalupě dobře. A jsem ráda, že mám dědíka.
3: Když se na sebe takhle podíváte vzájemně, jak vidíte ten svůj život spolu?
5: Já myslím, že to bylo hezký. Škoda, že to tak uteklo všechno.
4: Bylo to fajn.
5: Jako máme dvě dcery, to opravdu jsou holky. Vidíte, už jsem zase na měko. No, je to radost a vnoučata a pravnoučata. Je to takový hezký všecko a chtěla bych ještě tady pár dní být, abych si je užila všechny.
4: No, to, tak takhle by to mělo být.
3: Jste rádi, že jste se mohli v tom životě potkat a že jste se našli?
5: Ano, jsem ráda, že ho mám. Že jsem ho potkala a že ho mám ještě.
4: No, já taky. Babčo. Mám studený ruce. To mi říká každý den, podívej, mám studený ruce.
5: No, já jsem taková zmrzlá dost, no, ale dobrý. Je to takový štěstí, že se ještě máme v těchto letech.
3: Že vás hřeje láska.
5: No. Víš, Josívku.
4: Divoká.
3: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
5: On byl vždycky takový tolerantní. A dobrý táta. To je jako klobouk dolů. A pracovitej. Hodnej. Myslím si, že opravdu jsem ráda, že ho mám.
4: Já jí teďko na ty starý kolena jí děkuju nejenom ne každý den, ale určitě dvakrát týdně. Když jí vidím tamhle, jak mi dělá jídlo a připravuje mi všechno, tak jdu a pohledím jí a jí políbím.
3: Jak důležitý je lidský dotek ve vztahu dvou lidí?
4: No, myslím si víc, jak za mlada.
5: To je takový trošku i vyznání lásky, když vás někdo pohladí a jo, a hezky se vás dotkne.
4: A kolikrát jí dám i pusu a ona mě taky pak říká, no, že mi jako, dělá jí to dobře.
5: No, to je to takový... A ještě vás se při tom políbí. Tak je to takový, takový hezký.
4: Přijímá to ráda, no. Je to tak, no. Jsme si souzený, jasně od mlada.
3: Jste rád, že tu ženu vedle sebe máte pořád? Že tu jste ve dvou?
4: No, určitě. Nevím, jak bych to zvládnul celá a každou hodinu. Každou hodinu by mi chyběla. Teď sám nevím, jak bych to vydržel. Když jsem 67 let s ní, jo, a teď bych měl být sám.
3: Milujete svoji ženu?
4: Určitě. Určitě a nevyměnil bych ji ani za mlada, ani teď. A je s ní i sranda každý den. Jo, no, já vždycky říkám, že je bába jako čert. Jo, ta za chvíli je jako čert a za chvíli je zase jako milius. Jo. Myslím si, že jsme prožili dobrý život. Dobrý a hezký život s ní jsme prožili.
3: Milujete ho?
5: Ano. Celý život. I když vždycky to nebyla procházka růžovou zahradou, ale vždycky jsem byla ráda a viděla jsem, že ho mám a že při mě stojí a že je mojí oporou a že kdykoliv, cokoliv, tak mě pomůže.
3: Kdyby měla být nějaká poslední slova, která byste si vzájemně řekli, kdybyste z tohoto světa odcházeli, co byste mu řekla?
5: Mám tě ráda, nebo měla jsem tě ráda. Byl jsi moje štěstí.
1: Stanislava a Josef už vědí, že skutečná láska začíná okamžikem. Narůstá časem a trvá na věky. Po 67 letech manželství vědí, že radost mohou mít nejen z dětí, zdraví, úspěchu, ale také z každého raního probuzení, pevného kroku nebo pohlazení, na které často zapomínáme.
2: Jak už kdo si chytrý řekl, vřelé obětí je nejkrásnějším výrazem vaší otevřenosti a lásky beze slov.
1: Nezapomeňte dnes projevit svou lásku, potěšit sebe i druhého polibkem a pevným obětím. Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna před hodinou přerušila projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Silničáři používají trhavinu k dokončení průzkumné štoly pro Vinohradský tunel v Brně. České volejbalistky na mistrovství Evropy porazily výběr Ukrajiny. A počasí zítra zpočátku zataženou místy s deštěm, později od jihu ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Návrh na změny v rozpočtových pravidlech budou poslanci opět projednávat zítra brzy ráno. Debatu dnes po 11 hodinách totiž přerušili. Novelou zákona se zabývají znovu kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident republiky. Situace v Preznicových lázních v Jeseníku, kde od začátku letošního srpna onemocnilo takzvanou střevní chřipkou více než 140 klientů, se sklidňuje. Hygienici během posledního víkendu evidovali dva nové případy s mírnými klinickými problémy. Laboratorní vyšetření u dvou osob potvrdila přítomnost noroviru, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
2: Dosavadní epidemiologické šetření ani výsledky provedených kontrol neprokázaly společný konkrétní faktor, který by spojoval všechny nemocné osoby. Krajská hygienická stanice situaci nadále sleduje a pokračuje v epidemiologickém šetření. Další informace zveřejníme v návaznosti na jeho výsledky a vývoj epidemiologické situace.
0: Dělníci dnes ráno poprvé odstřelili část skály v průzkumné štole pro tunel pod sídlištěm Vinohrady v Brně. V minulých dnech používali trhavinu v bočních ramenech štoly. Dnes začali pracovat v její hlavní trase. Z průzkumu získají podklady projektanti, kteří později navrhnou stavbu samotného tunelu na velkém městském okruhu. Upřesní šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
3: Ty odstřely by měly probíhat dvakrát denně do konce února, pokud to půjde ideálně, za použití řádově 100 kg. Programu té trhaviny vlastně dojde k výrubu 380 metrů, které nám z té celkové délky štoly chybí. Aktuálně máme za sebou něco lehce pod 600 metrů.
0: Stavba Vinohradského tunelu v Brně má podle silničářů začít v letech 2028.

0: a měnili historii.
1: And the door she opened made and changed history. Sport.
2: České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Výhrou 3-1 na sety proti Ukrajině si připsali do tabulky skupiny B třetí výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici. Počasí. V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, tedy zataženo až oblačno, místy zejména v Čechách déšť nebo přeháňky, nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině republiky i polojasno, místy občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severní polovině republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek a také výraznější ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 počítejte teď s omezením u Berouna, a to ve směru z Prahy do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmesa. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
5: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: No, tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme.

0: a předtím byla docela normální. Žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
1: Naschledanou a buďte klidný. Asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
2: Co je vám, maminko?
3: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
2: Co jste měla k obědu?
3: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
2: Vždyť vy se celá třesete.
3: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
2: Zavolám doktora.
3: Ne, to přejde.
2: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
3: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
2: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
4: Tep 80, tlak 150 na 90, to by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
2: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
4: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
2: Je to něco vážného?
4: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
3: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
4: Ano. A ty bolesti na prsou?
3: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
4: No, vyloučit to nemohu. Některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
2: Dovezu tam matku sám. Bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
4: Jistě, pojedu s vámi, když dovolíte.
2: Jste velice laskav, doktore Watsone.
4: O ne, jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
5: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
6: Promiňte, inspektore, hned to vypnu.
7: Myslel jsem, že když zrovna nic,
5: netento. Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento, když se tento.
7: Další? To už je čtvrtá.
5: Pátá, seržante, pátá. Do pěti vy jste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
7: Aha, a tohle?
5: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
7: Oh, pět lidí za odpoledne.
5: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
7: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
5: Dosud. Ale co my víme?
7: Jistě, když ani doktoři nevědí.
5: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
7: Co budeme dělat?
5: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
7: To je ten doktor Watson?
5: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
8: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
9: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
5: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
9: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
5: Nějaká podezření?
9: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
5: Ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
9: Chtěl jsem říci předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
5: Jistě. Každý jen za co je placen.
9: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
5: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
9: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Ciano, zadušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
5: Hmm. Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
4: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
10: O myších a kravách.
4: Snad o myších a lidech.
10: Nemocné. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumnější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
4: Ale
10: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
4: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
10: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
4: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
10: Já vám nerozumím. Nač narážíte?
4: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
10: Harome, jak to, že o tom nic nevím?
4: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
10: A policie je samozřejmě bezradná.
4: Samozřejmě.
10: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
4: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
10: Vaše bezmezná důvěra mě těší, mocně.
4: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
10: Ne. Vy? Watsone?
4: Ano, budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
10: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
4: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
10: Druhý případ?
4: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
10: Oho. To je hodno pozor.
4: Jistě. Však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
5: A tak jsem přišel za vámi, Holmesi, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak...
10: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu.
5: Oh.
10: Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnozu oznámili.
5: Ale Holmesi, co je to za hloupou diagnozu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
4: Usmrtit nebo naopak pomoci?
5: No jistě, jistě. Ale adrenalínem se přece člověk nemůže otrávit.
4: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
10: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
5: Nic, Holmesi. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
10: Ale mají také společného holiče.
5: Co?
10: Totiž chci říci řezníka.
5: Prosím.
4: Jakéhosi Higginse.
10: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
4: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
10: Higgins je ovšem neobsluhoval.
4: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
10: A tak se to stalo.
5: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
10: O nikoli, to nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
4: A neznalost.
10: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň viden.
11: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
4: Pozor, pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
11: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
10: Nad ledvinky obsahují...
4: Přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje.
10: Ano, ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
4: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 miligramech adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
10: Vy si nečtete v Tesařovi?
11: V komže?
4: No, v Tesařovi.
11: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
10: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
4: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
11: Protože mistra boleli zuby.
4: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
10: Jak říkal už Descartes.
4: Nebo i někdo jiný, vidíte, Holmesi.
11: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
10: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a pro těhotné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
11: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
10: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson.

0: Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
1: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
0: Oh, také neznalý účetník?
1: Ne, hamižní mistr, tedy vedoucí prodejny. Omylem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
0: Ale.
1: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
0: A to je možné?
1: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
0: Strašné. Kolik bylo obětí?
1: U těch nad ledvinek? 7.
0: Strašné. Z toho plyne poučení,
1: že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem, rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbournu.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prrrr!
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost, jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
2: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
4: Slabou půl hodinku, pane.
2: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
4: Co říkal pán?
3: Abyste jel dál.
4: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
5: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
2: I nám je ctí, pane vikomte.
5: Och, musím pana vikomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
3: Byl zavražděn?
2: Watsone.
5: Pan vikomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
2: Doufám, že se mu daří už dobře.
5: Je už pčík. Mimo nebezpečí.
2: A rukopis?
5: Pan vikomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
2: Pane.
5: Hieronymus Cabantou, majordomus tohoto domu, se vám plně k službám.
2: Znáte podrobnosti?
5: Všechny, pane.
2: Dobrá.
5: O, pardon.
2: Co je vám?
5: Rým, kašel, kýchádí. Vždy takhle ose do sečí pade.
2: Tak to se týká Watsona.
5: Watsona?
2: Podrobnosti, prosím.
5: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
2: Proč do věže?
5: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
2: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mívají jen jeden vchod, obvykle.
3: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
2: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
5: Cabantu.
2: Prosím.
5: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
2: Podezříval vás.
5: Vyloučeno. Pane?
2: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
5: Ano.
2: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
5: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
2: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
5: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
2: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
5: Montrivaux už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
2: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
5: To by byla pro mne smrt, pane.
3: To snad ne.
5: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
2: Ale Watson je přece...
3: Holmesi, to není nutné.
2: Nuže, Watson, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
6: Vysoce vážený pane Holmesi.
2: Jen žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
6: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
2: Prosím, v tom případě snad raději.
6: Tolik je jisto, vysoce...
2: Pouze Holmesi, prosím.
6: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
2: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watson, zničené stalagmity a také stalaktity.
6: To prosím nebyl pachatel, klestili jsme si cestu.
2: A chápu.
6: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
2: Cože? Pachatel se zřítil?
6: Pouze psi. Více psů jsme neměli, bohužel.
2: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
3: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
6: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
3: A proto to tak táhne.
6: Máme zjištěno, že ne všude.
2: Vy jste tam byli?
6: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
2: A stopy?
6: Žádné.
2: Samozřejmě.
6: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojí je dobré s užitečným.
2: V hospodě dobré s užitečným?
6: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí na senou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
2: Vysoce zajímavé, není liž pravda, mocné.
3: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
2: Na všechny strany, jak je nutno.
6: Velmi případné, pane Holmesi.
2: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
6: Staříka.
2: Kdo je to?
6: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
2: Můžete mě s ním seznámit?
6: Samozřejmě, čeká u vchodu.
4: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bývávalo, bývávalo.
2: A co bývalo?
4: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
2: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane
4: Malatére? Jo, to mám, to je Luftzuckem.
2: Čím, prosím?
7: jako průvanem, pane Holmes.
2: To zajisté, ale proč?
4: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. A pak se tam ty chodby motají jedna hrůza. Jo. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý, pil vodu, a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven, a když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
2: No, to bylo jistě zlé, pane.
4: No vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
2: Jaký člověk?
4: No, z té hospody v loni, s tou rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
2: Lavorin?
4: Jo.
2: Snad labirint.
4: No taky možný. Chladnej čistý vzduch protahuje tím labirintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No jináč nevím.
2: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
4: Ani za nic, pane.
2: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
4: Já vám přece nic neudělal, pane.
2: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není-liž pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi na příkaz pana Vikonta plně k službám.
8: Úplně, pane. Vaše přání?
2: 2 fůry lučního sena.
8: Sena?
2: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
8: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídíme. A kde, kam?
2: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
7: Nakonec ten stařík souhlasil.
2: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
7: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
2: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
7: Jak jinak, když je uvnitř tma.
2: A pan prefekt?
9: Říkal, že poslal vás.
2: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
3: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milí Watsone, pojďte.
2: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
5: Ještě trochu trip du comte de foi. Nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
2: Ne, já už děkuji.
5: A vy, milý, vážený, pane doktore?
3: Ne, ani já už ne.
5: A pan komisař?
7: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
5: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žiranson. Barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
2: Jak myslíte, milý kabántů?
3: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
2: Bylo to velmi prosté, milý Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
7: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mý muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
2: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
7: Zejména, jak to seno roztřásali.
2: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěli a zamořili celý labirint.
3: Jak hrozné.
2: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
7: Ale jaké?
2: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
5: Nebohý pan François.
3: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
5: Je to bratranec pana Vikomta.
3: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
2: Ano, zůstává objasnit, proč právě on. Nebo to snad řeknete vy, milý Kabantu?
5: Pan Vikomt se domnívá, že v onom rukopise...
3: V kodexu Euricianus?
5: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byli potomky vizigótských králů.
3: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vikomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
10: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vikomt dřímal, rukopis ukradl.
8: Chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
10: To mi připomíná, milý Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Kabantuse.
8: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi?
10: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
3: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jak už jsem připomněl, Vocnové se v těch šerlokiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Vocnem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Vocnem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte!
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem.
2: Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Honzi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepříčilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste, zajisté, starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to tak říkajíc veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watsone?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotarův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotarova neteř Beatrice. Provdaná Griffithsová.
2: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
4: Byla sepsána. Jenže.
2: Pak je to jasné a nezvratné.
4: Není, Holmesi.
2: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
4: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
2: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
4: Částečně, abych tak řekl.
2: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
4: Ve dvou zapečetěných obalkách. V sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Honzi, že v ní nic nebylo.
2: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
4: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
2: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
4: Nic, kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
2: Kde ten se tam vzal?
4: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
2: Aha, a druhý svědek?
4: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
2: A jeho podpis na prázdném listu není?
4: Nikoli.
2: Kdy byla závěť sepsána?
4: Asi před půl rokem.
2: Mm-hmm. Pan Griffith svůj podpis poznal?
4: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dědička označena stečná Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
2: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
4: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Honzi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou připsaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
2: Nevadí, vysvětlím to za vás.
4: Vy byste to dokázal.
2: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
7: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám i nedostavit k jeho pánovi.
2: Tedy naprosto nečekaně?
7: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
2: Podepsal jste se Sloterovým plnicím perem, vidíte?
7: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
2: Pravda. A teď vy, pane Griffithy, co nám můžete k tomu říci?
8: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slotera stran přípravy k nastávající svatbě a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
2: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrici, vaší nastávající choti.
8: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
2: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
8: Ano.
2: Proč?
8: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Slotr mi ani své péro nenabídl.
2: Máte pravdu. Co bylo dál?
8: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek. Pan Slotr vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
2: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
9: Obvyklým způsobem.
2: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
9: Zcela vyloučeno.
2: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffithy, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
8: To přece není možné.
2: Sloter psal tu závěť před vašima očima?
8: Ano, ale...
2: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
8: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
2: Se zmizením snad ani ne. Pan Slotr totiž neměl ve svém plnicím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To ze zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
10: A hrome! Již si vzpomínám.
2: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte. A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje. To jest, proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
10: Ten rošťák. On mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
2: Ne tak zhurta, Griffithy. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
8: Jak tomu mám rozumět?
2: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
10: Ale to je nehoráznost.
2: To je logický závěr. Proč jinak by Slotr sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano. Slotr byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffithy.
3: Měl jste proti němu dokonce i jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
8: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
3: On, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slaughter odkázal své jmění vcelku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
8: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
6: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
3: Je to pouhý roztok taninu ve vodě. Pane notáři, půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
9: Oh, písmo? Skutečně. Písmo se objevuje.
8: Ale to není...
3: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffithy, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
9: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je prostý vyděrač.
3: A podepsán jste tu pouze vy, Griffiths. Zadržte ho, inspektore.
9: Stále nechápu, Holmesi, jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem. Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
3: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
9: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
3: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
9: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
3: Neboštík Slaughter nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
9: To opravdu nevím.
3: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou schodu okolností. Podle hesla chytrému na pověs.
9: Mně to tedy neříká vůbec nic.
3: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black. Vidíte?
9: Ano, tedy černý.
3: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
9: Lituji, ale neříká.
3: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
6: Aha, chemické přípravky k hubení plevelů.
2: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
6: Opravdu.
2: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
6: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
2: Ano, ladíte vlny Českého rozhlasu, kde ani dnes se nebude chybět noční linka a o čem si spolu budeme povídat, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si v životě nejvíc přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte už potom roky? Jaké sny a touhy jste měli a máte? Měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Telefonovat můžete jako vždy na dobře vám známé číslo 731 800 900. Také můžete psát, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a já to říkám vždy na začátku, že na tuto adresu můžete posílat příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a pokud možno nerušený poslech i večer vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na to, po čem jste v životě nejvíce toužili. Touha je silný a reflektovaný nenaplněný vztah k něčemu, co by si člověk přál, zejména když předmět touhy je vzdálený, neurčitý a naděje na splnění je malá. Po čem nejvíc toužila paní Petra Skladna, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Petro.
1: Krásný dobrý večer. Tak já asi nejvíc toužím po tom, abych byla co nejvíce zdravá. A moje taková další tužba je, že bych se někdy chtěla podívat do Austrálie.
0: A paní Petro, je to reálný sen? Ta Austrálie, třeba máte tam nějaké přátelé, anebo jenom vás to láká z nějakého důvodu? To už je jedno, příroda, zvířata.
1: Tak láká mě to a jak zvířata, tak je to příroda.
0: Podívat se tam, že jo, je to hodně vzdálené. Vybral jste si prakticky od té Evropy jedno z nejvzdálenějších míst, takže vám budu držet palce samozřejmě, aby se to podařilo, to je jasná věc. Ještě je nějaký sen?
1: Sen ani ne.
0: Ale to zdraví, to paní Petro rozumím, protože skutečně, jak já vždycky říkám, že zdraví, čas, to jsou věci, které jsou asi nejcennější, co v životě máme, protože čas nám ubíhá každému spravedlivě a zdraví, bez zdraví se prostě neobejdeme. To je taky fakt.
1: Ano.
0: Tak moc děkuju. Mám radost, že se vám podařilo dovolat a dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan Jaroslav a ten využil webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsal. Paní Chládková, je to jednoduché a stručné. Jako malé dítě po plechovém pásáku na baterii, což mi Ježíšek nadělil, potom po pionýru Java 20, ale na to už nebyly finance. Tak jsem jej zdědil po starším bráchovi. Následovaly vlastně vydělané peníze na různých možných brigádách u nás na vesnici, hlavně v tehdejším JZD. Ty peníze jsem si mohl utratit za co chci a nikdo mi do toho nemluvil, což bylo skvělé. Pak následovaly holky, dobré víno, nějaké to auto a tak dále. Ale dnes mě stačí klid, zdraví a pohoda s vnoučaty, napsal Jaroslav. Pane Jaroslave, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Karel Gott, Stokrát chválím čas a pak se budu těšit samozřejmě na další telefonát na lince 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 11 minut po 23. hodině a stále se budu vyptávat na jedno a to samé po celou dnešní noční linku. Po čem jste v životě nejvíc toužili? Co jste si přáli? Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí třeba si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte třeba potom už roky? Vyptávat se budu i paní Dany z Blatné. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám, Janičko, všem posluchačům, samozřejmě, do všech koutů světa, jak já říkám, poslouchají nás i v zahraničí.
0: Ano.
1: A jako já bych to vzala tak nějak zlehka, ale stručně, pokud možno. Já jsem si vždycky přála mít šťastnou rodinu. No ale ta rodinný život mi nevyšel. Jsem rozvedená vlastně. A druhý manžel, ten pak zemřel.
0: Ano.
1: Takže to mi nevyšlo, tohle rodinný štěstí, ale mám tři krásné zdravé děti, velice schopné a šikovné. A za to jsem teda velice vděčná. A druhé moje přání, a toto největší, už když jsem odcházela do toho Ústí nad Labem, však víte, já jsem přes Lovosice jezdila.
0: Ano, ano.
1: Velice dobře znám. A tam jsem strávila nějaký roky a tam už jsem začala vlastně zpívat. To byl můj největší sen, prostě probojovat se k tomu mikrofonu a prostě si užívat i to zpívání a rozdávat tu radost. A to vy víte, jaké
0: ano,
1: to je.
0: Yeah.
1: Rozdávat tu radost těm ostatním lidem, ať už tančí nebo jenom poslouchají. Prostě to se mi podařilo. Takže ty tři zdravé děti, dva syny a nejmladší dceru vymodlenou, to mám. No a pak ještě jedno přání mám, teda jestli se nebudete chtít na něco zeptat.
0: Ano.
1: Ještě jedno přání mám a to je, já v těchhle párných let, jako bylo letošní, tak bych nejradši odcestovala někam do Norska, kde pobýval hodně můj syn při studiích. A tam říkal mami, tam by ti to fakt vyhovovalo. Do žádný Austrálie to mě neláká, prostě nikde, do Řecka vůbec ne, tam je horko. Ale prostě být tam, kde je prostě příjemně, kde je krásná příroda. Taková
0: je pravda, paní Dano, že promiňte, že vám skáču do řeči, že kamarádka tam má vdanou sestru, byla tam letos, kdy skutečně tady u nás panovaly 40 a ona mi posílala fotky, jak je jim zima, jsou v bundách a bylo tam asi 10 stupňů, takže tam se krásně ochladili a ta příroda
1: já
0: je tam skutečně nádherná.
1: Já jsem odtužila, Janičko, jo? To je výhoda a vím, že Tomáš tam byl už jako z průmyslovky.
0: Ano.
1: A pak tam byl vlastně jako při doktorantském studiu, tam byl i rok, tam studoval vlastně, přednášel a tak dále. No a ten syn z Prahy. A já teda prostě potom toužím, protože on mi vždycky říká, mami, tady to peklo, já mám na jeho západ oka, dovedete si představit, jaký to je peklo tady prostě odpoledne a v noci prostě se nedá spát.
0: Ano.
1: Takže asi jako v Praze.
0: Přesně no, tak, přesně tak, bylo to peklo.
1: Takže to je můj sen, který je nesplněný a já bych prostě do toho Norska, do té Skandinávie a nejraději do toho Norska, protože třeba on byl v tom Stavangeru a to je prostě na jihu a tam říkal, tam jsou ty fjordy a prostě to by se tím mami tak strašně líbilo a já vždycky říkám, tak to už se mi asi nesplní.
0: A možná splní, paní Dano. Zase to naštěstí není až jako ta Austrálie, kterou má vysněnou paní Petra, taková šílená no, dálka.
1: Kdyby tam syn studoval, tak bych tam se
0: vyvěděla
1: vlastně, jo. Jenomže on už dávno jezdí spíš jako do Španělska, do takovýhle zemí prostě na ty různý přednášky a po světě prostě jezdí jako fyzik, ale to prostě já už bych se sama nevydala. Ono už je mi teď přes 70, víte. A to já už si sama jako bych netroufla. To bych musela mít fakt dobrýho parťáka a průvodce.
0: Žádný věk, paní Dano. To je, jak jsem se dočetla, to jsme teď vlastně v uvozovkách ve středním věku prý stále. Tak nevím, kam se až to lidstvo jakoby dožije.
1: Já si budu takový léta, jako byly letos, tak už další nepřežijí. Teda dávám, abych to odlehčila. No samozřejmě vás moc zdravím. Jsem moc šťastná, že jsem se dovolala.
0: Já děkuju.
1: A že jsem to trošku i odlehčila možná.
0: Určitě.
1: Po usmání. a mějte se krásně, všichni se opatrujte a já mám teda ráda září a pak ještě ten říjen. A tak zimu nemusím, protože zimy, jaký jsou tady u nás, to prostě nemusím, ale prostě všem přeju zdravíčko. To zdraví hlavně, abych si udržela i já.
0: Určitě. Dobrou noc a děkuju.
1: Mějte se krásně, dobrou noc a děkuju.
0: Naslyšenou. Paní Dana říkala, že jezdí přes Lovosice, zpívala v Ústí nad Labem a já vím, že to je můj člověk, protože já jsem začínala v Lovosicích, když mi bylo 15 let, jako s první kapelou zpívat. Tehdy přišel kapelník za mým tatínkem, se kterým pracoval, a táta řekl, no když si ji budeš hlídat, tak jo, ale musí být do tolika doma, jinak ne. No a potom paní Dano v Ústí, to jsme měli společné, tam už potom byl velký orchestr, dodneska fungující Bonito 81 a to byla moje srdeční záležitost při celých studiích na fakultě. Prostě užívala jsem si to. A taky jsem měla radost, že můžu zpívat lidem k tanci. Samozřejmě k poslechu je to ještě lepší, ale taky mi to vůbec nevadí. Prostě hlavně, že se lidi baví. Asi takhle bych to řekla, takže to máme s paní Danou společné. Teď už Hana Zagorová nám všem bude zpívat písničku Zůstaň tady léto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Jana Strutnova a měnily se jí tužby během života a získaných životních zkušeností? Krásný dobrý večer, paní Jano.
1: Krásný dobrý večer všem. Já bych ještě nejdříve chtěla pozdravit paní Danu z Blatné a říci jí, že mohla léto studené strávit nejenom ve Skandinávii, ale i u nás v Trutnově, protože tady nejvíce dnů, co bylo, tak bylo tak 19 až 22 stupňů a dneska máme těch 10.
0: Tak je to jak v Norsku.
1: Takže tady jsme léto prakticky neměli.
0: No vidíte, a není to tak daleko,
1: takže
0: že?
1: Takže pod Krkonoší tady je zima furt. No, ale to přání moje takové jako hodně velké a stále větší celý život a hlavně v poslední době je takové jako i obecné, nejenom osobní, aby se přestala ničit naše příroda i po celém světě. Ale já žiju tady, tak myslím na tu naši přírodu, aby se přestali zbytečně kácet stromy, aby se přestali stavět haly na polích, aby jsme si prostě všichni té přírody vážili, aby k tomu vážit si přírody byly vychovávané i děti ve škole, cíleně ve škole, i o tom, co nám ta příroda všechno přináší. A já teď nemyslím jenom ten užitek jako jídlo a dřevo a tak dále, ale už jenom to vyzařování, to, že tu přírodu máme kolem sebe, že můžeme vyjít ven a je tam tráva a květiny a stromy prostě. To si moc přeju a to přání se mi pořád nějak neplní. Furt se všude staví, furt je přeplněno vším možným a ta příroda ustupuje člověku neustále a je to pro naši škodu.
0: Je
1: tak to je takové moje přání jako na stáro, protože já jsem vlastně, nechci se litovat, ale jsem hodně nemocná a mně ta příroda pomáhá třeba i jen si sednout pod lípu a z ní jde taková energie, kterou já cítím a která mě třeba uzdravuje. A mnozí se teďka možná smějí a pošklebují, ale je to tak, příroda nám dává energii, tu hojivou a léčivou.
0: Souhlasím s vámi, paní Jano, a i přemýšlím o tom, co říkáte, že mě rozčiluje nejenom, že se staví na polích prostě ty šílený kysny, já tomu takhle říkám, ty hrozný krabice, jak jste říkala, a vypadá to nejenom nevzhledně, ale těžko už se to zase všecko bude potom vracet, musí se to rozbořit, že jo, někam odvozit a tak dále, ale taky, jestli jste viděla, že na té orné půdě, jak se všude dávají prostě takové ty panely na elektřinu a to, tak to mě taky úplně ničí, když to vidím.
1: To je hrozné, ano, to je hrozné a nevážíme si života, protože tady v blízké obci u nás, bylo to minulý týden, technické služby schazovali hnízdečka s vlaštovkama. Byly tam malé vlaštovičky, které samozřejmě zemřely. A tohle, promiňte, teď řeknu to slovo, není neslušné, ale řeknu, je to prasečina tohle, to, co se dělá. To... A je to velice smutné. Hrozně mě to trápí, protože člověk by měl žít na tom světě s láskou nejen sám k sobě a ke své rodině, ale ke všemu, co na tom světě ostatní žije.
0: No, máte pravdu. Volala mi kamarádka moje, dlouholetá manželka mého skladatele bývalého, bohužel už dneska musím říct, protože je Pavel 5 let po smrti, Pavel Krejča, nádherný věc se napsala, Stáňa miluje zvířata stejně jako já a říkala, Jani, prosím tě, pojď něco vymyslet, já už to nemůžu číst ty zprávy, co lidi jsou schopní dělat. A já jsem říkala, víš, Stáňo, ono jednou prostě to lidstvo dopadne tak, že my budeme v těch klecích a já se tomu vůbec nebudu divit, by nás tam ty zvířátka zavřeli. Já vím, že
1: no,
0: to je samozřejmě utopie,
1: říkám.
0: Ale je to tak prostě, no. Jako co člověk je schopen dělat, za to se stydím.
1: Já právě taky. Já velice, a jestli nás jednou ta příroda úplně nevyhladí taky, to bych se ani nedivila, že si sami pod sebou podřežeme větev. Není to jenom osobní přání, je to obecné. Prostě je to láska k životu a ke všemu, co žije. Přála bych si, aby prostě jsme to všichni věděli, že prostě život má cenu. I život každého malého
0: přesně
1: ptáčka,
0: tak.
1: I brouka má cenu. Jako. A aby k tomu už ty děti byly vedené, já si myslím, že moc nejsou. No.
0: Když víte, paní Jano, ono, já jsem vás i bedlivě poslouchala, že jste říkala ve školách, ano, ale ono je to hlavně, to musí být vedeno i z domova, protože, protože přiznám se,
1: ano,
0: že teď úplně učitele lituju, protože čeho jsou dneska schopní děti už i na základní škole, když mi vypráví moje bývalé kolegyně, tak já tomu nemohu věřit, že to vůbec je možný, co si dneska děti dovolí a
1: no,
0: úplně co je nejhorší,
1: já vím.
0: Že rodiče místo, aby se zastali učitelů, tak jsou ještě na straně dětí, jako které dělají takové věci. Jako to si,
1: já
0: si to vůbec nedovedu představit, že bych byla takhle drzá jako na učitele. To vůbec. A to drzost, to je ještě to nejmenší, co se tam děje. Takže,
1: no,
0: paní Jano, nechci skončit neoptimisticky, protože jsme obě určitě optimistické a budeme věřit, že se lidstvo prostě snad konečně tak jednou poučí. Děkuju moc, děkuju a dobrou noc přeju.
1: Prosím. A mějte se moc hezky.
0: Naslyšenou. Pan Bohumír napsal, chodil jsem už do školy a když přišla měna, viděl jsem, co to s lidmi udělalo. Šok pro ty, co přežili válku a mysleli, že jejich živnost poroste. Ovše přišli o úspory, majetek, dokonce nuceně vystěhování. Potichu se mluvilo a tak jsem si říkal, jestli dorostu třeba se to změní. Trvalo to dlouho, ale vývojem jsem zklamán. Zdravím posluchače Noční linky, napsal pan Bohumír. Teď už Arakain, slečna závist.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo a jestli se měnily vaše tužby během života a získaných životních zkušeností. Ptát se budu stejně tak a stejné otázky budu klást i paní Heleně z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Miluju noční linku. Já jsem to dneska zapla později, volat jsem nechtěla.
0: Ano.
1: Ta paní, co mluvila o těch vlašťovkách.
0: Paní Jana, ano.
1: Bylo mi 1,80 v únoru a já jsem měla, teda bylo to složitý za komoušu, ale cestovala jsem, žila jsem v Tunisu, ve Francii. Ale to chování, jak je dneska, já vám řeknu, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu.
0: Ano.
1: To je perverzní svoboda plus trhlý hokynářství rovná se cochcárna, pomlčka, lumpárna.
0: Hmm.
1: A ty děti dneska, to je úplně opak, ty rodiče musí poslouchat děti a ne děti rodiče. My jsme teď hlídali na chalupě pravnučku, no já myslela, že zblázním. Já to nechápu, že ty lidi prostě jak se chovají, nebo ty děti to budou házet do popelnice. Já jsem slyšela, že dokonce někdo je proti těm baby boxům.
0: Hm.
1: Jo, co to je za šílený svět tohleto? Já nevím, i to vidím v obchodech, ty lidi se neuhnou, to není život, to je šílenství tohleto. Jak můžu, já si pamatuju ty vlašťovičky.
0: Ano.
1: Tady dokonce já bydlím v Krči, tady dokonce měli na chodbě, tam měli
0: hnízdo,
1: nějakou krabici pod tam v tom, jak se vchází, já nevím, na tu rehabilitaci nebo co, už je to díl, ale měli tam vlašťovičky hnízdo a aby ty výkaly nebyly, tak tam dali i krabici. A dokonce, nebo když jsem jezdila na venkov, tak tam opravdu, jak to můžou ty lidi, já to nechápu vůbec. Jak se chovají i ke zvířatům, i k dětem, no. Já jsem z toho blázen, teda opravdu. To, nevím, dnešní doba je příšerná. On to říkal Jiří Suchý, že tahle doba je horší, než jsme si mysleli.
0: Bohužel, paní Heleno, ráda bych řekla něco jiného, ráda bych říkala, ne, nemáte pravdu, ale bohužel, jako když se rozhlínete kolem sebe, tak to, co všechno jste říkala, prostě je pravda, takže k tomu nemůžu říct nic, nemohu oponovat, prostě musím s vámi bohužel souhlasit.
1: No ale i ta televize, jako já nevím, to je, musíme to platit a přitom to je, jenom si to přečtu, já nejsem maniak televizní, ale vůbec jako to je samý trilery. Já mám oděvní průmyslovku a museli jsme povinně chodit na ruský váleční filmy, nechtěli jsme se na to koukat, je mi 1,80 a ještě si pamatuju, jmenovalo se to Rozrušená země a když jí zabil vstekerou v posteli, tak já jsem vylezla z té řady na chodbu a učitelka mě vynadala.
0: Hmm.
1: A dneska to je prostě inspirace, já nemám internet, nechci to a jenom si, teď je to jak chutná smrt a já nevím, prosím vás, co v tom ty lidi vidějí. Hlavně na té jedničce, teď to je šílený. To je samý thrillery, samý vraždy, samý i v reál, to je málo toho v reálu a ještě a ty sítě, nebo jak se tomu říká, to prostě ty děti vychovává. No i ta pravnučka 4 roky byly,
0: ano.
1: A ona jí pustí ten tablet, že jo,
0: ano.
1: Aby, no a tam blé. Já jsem studovala francouzštinu v jazykovce i arabštinu, dělala jsem 10 let u tuniských diplomatů,
0: ano.
1: Co jsem všechno zjezdila a to, ale to chování já zírám prostě. Tam třeba velvyslanec, když skončila recepce po půlnoci, v arabštině není vykání, tak
0: ano.
1: Mě, protože arabsky jsem uměla, tak mi říkal, ne, žádný takový, nepojedeš metrem, tak stroje mě vez až do Krče před panelák a ještě čekal, až tam do toho paneláku zalezu.
0: Jo, paní Hele.
1: V krámě to by vás prostě, já mám tratárek, protože mi blbě chodí, bolej mě kolena a to jdu, a lidi se cpou dovnitř. No, nebo drží mobil na uchu a já, to je mor. No. No nic, no. Jako jsem z toho zklamaná hrozně. Já teda mě se vyplnilo, no a ještě jsem měla ostravaka krátkého zobaka, bohužel 17 let. No to byl úžasný člověk, opravdu strašný.
0: Tak aspoň, že no, to se vyplnilo, paní Heleno.
1: Je mi z toho smutno, opravdu. To je, nechají se ty lidi zmanipulovat nějakýma ideologiema nebo tím chováním. Já jsem to nezažila nikde. Já vždycky říkám, lepší tamhle v Tunisu jsem se domluvila na trhu lepší s tím Arabem, než tady, tady se, už to říkám i to, to je dneska se nekomunikuje nic a normálním lidem to chybí. No. A ty děti taky, to napřed byly proti Sokolu, pak proti Spartakiádě a já nevím co. Teď se zase to, co zničili, tak se k tomu vracej.
0: Tak když vás, paní Heleno, poslouchám, tak vlastně tohle potom toužíte, to je váš sen. Lepší komunikace, to, co vlastně jste zažila v mládí, když jste cestovala, aby se lidi hezky povídali, aby bylo prostě na světě líp, já to řeknu prostě takovouhle větou jednou. Je to tak? No toužíme potom, všichni normální lidi potom touží. Touží po lásce, po rozumění.
1: To je, já to kolikrát říkám i lidem, říkám, to je jako za komoušu, držet hubu a krok. Jo, vůbec se nekomunikuje tady. Já bydlím ve věžáku v 11. poschodí a to je mor. Všichni čučej do toho, že jo, vůbec to, něco se zeptat v obchodě, tak ještě dostanete vynadáno. Teď jsem viděla i stará paní tam uklízí a tím strojem a tam starý pán prodává salámy. Nebo já nevím, já říkám, my už tady jsme tady přes čas a zatěžujeme státní rozpočet. Jednotlivec má miliardy a stát vypisuje dluhopisy.
0: No moc děkuju, paní Heleno, i za váš příspěvek do noční linky. Zas musím dát prostor dalším. Děkuju moc a přeju dobrou noc.
1: Jo, já vám taky a noční linku miluju.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Tak jo, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční lince řešíme, co jste si v životě nejvíce přáli, jestli se to vyplnilo. Říkala jsem, že někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý třeba budovat kariéru, nebo někdo z nás si přeje třeba jenom toho štěstí trošičku, aby měl ve vínku. Jaké sny a touhy jste měli vy, na to se ptám už kolik? 42 minut. A v tuto chvíli přivítám v noční lince paní Hanku z Prahy, která bude reagovat na paní Janu Strutnová i potažmo na paní Helenu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já jenom trošinku, že ten příběh o těch zhazovaných hnízdech, to je úplně příšerný, ale jenom mě napadlo, jestli třeba to si paní jenom tak zbytečně třeba nedělala starosti, jestli to opravdu viděla, protože jestli říkala teďka, že to dělali teď, tak teď už by tam ty mláďátka neměly být, to už ty vlaštovičky už jsou, si myslím, teďka už se pomalu houfují a odlétají, teďka už by snad v těch hnízdečkách ty mladý bejt neměly, ale nevím, jo, to mě tak napadlo.
0: Rozumím.
1: Že jestli třeba takhle, no, ale abych...
0: K tomu tématu.
1: No, samozřejmě na prvním místě a zdraví, jednak pro sebe, pro rodinu, protože to je určitě to nejdůležitější. No a z těch snů já jsem vždycky měla takový trošku jako výtvarný ambice, tak jako něco ještě, teď jsem zrovna něco vytvořila, dělám reliefy tepaný do mědi, tak se s tím teďka chystám pochlubit na Helvštín, tak to bych jako ráda, kdybych určitě tam měla nějaký slušný recenze.
0: No určitě, kdyby se to líbilo, že jo, to, co vy děláte ráda.
1: Ano, rozumím. Protože z toho tak bolej ruce, že to je úplně jako, no, ale snad to ještě dorazím, protože v pátek už je tam nástup, tak snad to dobře dopadne. No, tak to je takhle ten můj.
0: No a my budeme, paní Hanko, držet samozřejmě pěsti, aby se to Helštýně líbilo a abyste měla z toho radost té své práce. Děkuju moc.
1: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer, paní Jano, napsal to pan Pavel tedy. Tak já už jsem v takovém středním věku, kdy jsem tak nějak se svým životem smířený. A protože jsem zrakově postižený a od toho se odvíjí spousta věcí, které mám oproti zdravým lidem stížené, tak jsem se musel smířit s tím, že jsem se neoženil a nemám rodinu. Ne, že by to pro mě bylo úplně srdcervoucí, ale celkem by mě teda zajímalo třeba, zda bych měl syna nebo dceru. Také jsem už odedávna toužil být kastelánem, protože mám rád hrady a zámky. Byl bych moc rád, kdybych si to alespoň na den mohl vyzkoušet. Tak kdo ví, třeba se mi to jednou splní. Zdravím všechny posluchače a přeji jim i vám, paní Jano, ať se sny plní. Dobrou noc, napsal Pavel. Pane Pavle, a my zase přejeme, věřím i že s posluchači, aby se vám to vaše přání vyplnilo. Eva Farná nám bude zpívat Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Norou z Frenštátu pod Radhoštěm si budeme povídat pár minut před půlnocí na téma dnešní noci, kde se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuju za přivítání. Ležela jsem v teple pod peřinou, drkotala se zimou, protože tady je stěží 12 stupňů. Dneska celý den bylo chladno a teďka tam tak drobně mrholí, ale jak poslouchám posluchače, tak mě to skutečně vyprovokovalo. A 100% dávám za pravdu paní Janě Strutnová. Souhlasím i s panem Bohumírem, co říkal, jak byl zklamaný, jak pořád roky jsme čekali od těch 50. 60. Ano. let a postupně, kdy každý rok jsem si taky říkal, už to musí být jinak, už něco uslyšíme. Na nový rok, kdy jsme poslouchali projev prezidenta a vždycky já jsem říkala, a zas nic neřekl, zase nic nezměnil a pořád je to stejné. A přesto, jak jsme byli nadšení, když potom takzvaná sametová revoluce, kdyby nebyla raději sametová, byla nějaká jiná, ale kdyby to bylo k čemu. Ale jak je vidět ten vývoj, zas je nějaký prach podivný. Pane Bohumíre, máte pravdu. Ale škoda, že ta paní Jana neřekla o těch vlaštovčích hnízdech, proč je z těch technických služeb sundávali. To by mě zajímalo, protože snad ti lidé nemají už ani kousek zdravého rozumu v hlavě, aby tomu sami rozuměli, proč to muselo jít pryč. Vybavuju si reportáž v televizi, je to už takových 5-6 roku zpátky, jak zjistili na jednom nádraží, v nádražní hale, asi já nevím, jestli tam byly vlaštovky, asi pravděpodobně to byly vlaštovky, tam hnízdili, proletávali tam a potom si říkali, no jo, jak oni se dostanou ven, ale tam byly lítačky, ty dveře ven na perón byly lítačky, ano. A oni si všimli, že ty vlaštovky si vyčíhají ten okamžik, kdy ty dveře jsou otevřené. Když někdo prochází a oni se otevřou, tak oni rychle proletěli a zase potom čekali, kdy mohli proletět nazpátek. Bože, i takový malinký ptáček má víc rozumu než ten mohutný člověk, když by se to takhle řeklo. Ale co jsem to dneska viděla na teletextu, vlastně jsem si to ještě před chvíli přečetla, že v záchranných stanicích letos měli k ošetřování velký počet malých rorisků přes 2000, protože oni nevydrželi v tom horku pod rozpálenými plechovými střechami a vypadávali nebo vyskakovali z těch hnízd, kdy se jí většina zabila, ale tak jako tak ty záchranné stanice přes 2000 jich měli v ošetřování. Přitom rorisy už teďka budou prakticky odlétat, nebo mnozí už tady od nás už odletěli, jak jsem si všimla. Ale vím, že taky je to tak 2-3 roky, byla reportáž od někud z Čech, kde zateplovali domy. A kdy ti pracovníci, co dělali to zateplení, já nevím, jak si nemohli všimnout, nemohli vědět. Tam byly dutiny, kde byly ti rorisy, kde se ozývali ty mláďatka. Oni přesto, že věděli, že tam ti ptáčci jsou, tak to zalepili a zateplili, takže všichni ti ptáčci tam umřeli. To už člověk nechápe. Ne. Skutečně ten člověk nemá trošku zdravého rozumu, nehledíc na to, že by měl mít nějaký soucit.
0: Přesně
1: a měl
0: tak.
1: by se snažit žít v souladu s přírodou. To je to, co bych si nejvíc přála. Ale co mě dorazilo, to jsem náhodou zahledla včera nebo i dneska, myslím, že to ukazovali jednak z Číny, kde naříkají nad tím, že jsou tam velké plochy, kde vybudovali ty solární elektrárny, takže velké plochy jsou tímto, no prakticky není tam nic jiného než tyhle ty
0: solární
1: desky.
0: Panely. Ano.
1: Nevím,
0: ano.
1: jak bych to nazvala. Takže odlesňuje se ta krajina a přitom se bere vlastně půda pro jakékoliv živočichy a pro ptáky, protože nemají kde hnízdit, protože se zabírá taky orná půda. No konec konců, u nás nemáme tak velké plochy, ale my jsme taky malá země, ale určitě jste na mnoha místech naší republiky viděli taky ty velké plochy, kde místo louky, kde byste se radovali z krásy našich luk, tak vidíte tam jenom ty černé desky. A
0: přesně
1: je to
0: tak.
1: Jenom proto, a to ještě je to už tak 10-12 roku zpátky, vím, jak nějaká firma šturmovali ke konci roku, protože tehdy měli dostat nějaký příplatek nebo dotaci od vlády, stejně to udělali pod fukem. Všichni se v televizi určitě viděli tu reportáž k tomu. Takže to je naprosto trestuhodné, k čemu se pořád ženeme. Pro boha, proč už nemáme trošku rozumu. Ale co mě dorazilo nejvíc, že jsem viděla tu výrobu robotu v Číně a z toho jde strach a hrůza na člověka, jak se tyhle ty malé kovové monstra pohybují, protože jsem tam viděla, že oni uspořádali olympiádu robotů, protože Borsův rekord na 100 metrů tam byl překonaný taky, že to bylo kolem 10 vteřin nebo kolik, to není tak podstatné. Ano. Ale ten jeden robot nějak škobrtl, spadl, a on vletěl dokonce až do těch rozhodčích. No, Ježíš Maria, když si člověk domyslí, že ten robot by se postavil i proti člověku, když konec konců nějaké to kolečko, nějaká ta součástka, tak jak se říká u člověka, přeskočilo mu kolečko v hlavě. Když tomu robotu se to může taky stát. A co si myslí ti lidé, kteří tady na tom pracují, aby ještě vyrobili dokonalejší ty roboty? Když ukazovali tam, prosím vás, to se dá vyrobit celá armáda, když si to představíte, a ta půjde potom proti člověku. Ne, že se zvířata proti nám postaví, ta by udělala konec konců jedině takovou sporu, rozumně, ale ti roboti, z toho jde strach a hrůza na člověka a toho bych se nechtěla dočkat. Pro boha, už se vzpamatujme všichni a skutečně nemějme jenom ty plané řeči, ale snažme se žít tak, jak by člověk měl žít a v souladu s přírodou, to je nutné. Ne, protože bez toho se neobejdeme, bez toho jsme ztraceni. Mám
0: Děkuji,
1: z toho dneska
0: Noro.
1: Jedině takové nějaké divné, smutné myšlenky. Ani mě to nechce myslet, ale jde z toho na mě opravdu hrůza.
0: Děkuji, paní Noro, a zdravím do Frenštátu pod Radhoštěm. Krásnou dobrou noc. No, jako víte co, když Jules Verne napsal ty své knihy, tak se mu všichni smáli, že to není možné. A kolik filmů už vzniklo na téma, o kterém hovořila paní Nora? Skutečně bychom se měli nad sebou zamyslet a dělat všechno proto, aby se lidstvo vzpamatovalo, jak říkáte, paní Noro. Ale bohužel nezáleží jenom na nás, tady na nočních linkařích, ale jak říká zase moje kamarádka, Jani, když o tom vůbec nebudeme mluvit nikdo, nebudeme si určitých věcí všímat a budeme si říkat, stejně je to zbytečné, protože buď to já nic nezměním, nebo když jsme dvě, tak nic nezměníme, no tak se skutečně nic nezmění. Paní Jana Zjerkova napsala, dobrý večer, Janičko, já jsem věčný snílek, co mi také zbývá, když některé sny se mi nemohou splnit. Ale třeba teď se mi vyplnil sen, abych měla reborn panenky. A představte si, přes Facebook si mě vyhledala jedna paní, která je rovněž sbírá a věnovala mi krásná dvojčátka. Dále noční linka mi poskytla přátelé na telefonu. Loni se mi splnil sen obléci kroj, ale pár snů mám zatím bohužel nesplněných. Tak třeba, když si ta přání budu přát, tak se splní. Jako ty výše uvedené, všem linkařům i vám, Jani, přeji to samé, napsala paní Jana. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Ano, před chvílí byla půlnoc, konkrétně máme minutu a půl po půlnoci a přesunuli jsme se do středy 26. srpna. Stále mě bude zajímat i po půlnoci, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si přáli a jestli se vám to vyplnilo. Někdo si přál mít rodinu, druhý kariéru, třetí z nás si přál třeba obyčejné štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte potom? Jaké sny a touhy jste měli? A měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Stále mi můžete psát na adresu www.rozhlas.cz/linka nebo na adresu linka@rozhlas.cz a také samozřejmě využít telefonní číslo 731 800 900. Tak a pan Michal využil webový formulář, to znamená www.rozhlas.cz/linka a napsal: Dobrý večer všem posluchačům a vám, paní moderátorko. Některá přání se mi splnila, ale ta nejdůležitější ještě na splnění čekají. Přeji si, aby se nám všem dělo více dobrých a méně špatných věcí. Sobotní noční lince s panem moderátorem Honzou Maconem jsem telefonicky svěřil svoje současné největší trápení. V závěru řekl, že napsalo mnoho posluchačů, a že na mě myslí. Všem chci moc poděkovat za podporu. Nyní jsem každý den v kontaktu s maminkou mladé zesnulé dívky, se kterou jsem měl platonický vztah. Porazil jí vlak a na místě zemřela. Ač jsem cizinec a jejich jazyk neumím dobře, jsem nyní pro maminku velkou oporou, ale sám bych ji teď potřeboval. Dnes jsem měl další infuze v RS centru a v pátek jdu na to stejné oddělení k psychologovi. Ne kvůli roztroušené skleróze, ale kvůli ztrátě spřízněné duše, kterou už nikdy nepotkám. A to jsem si myslel, že k psychologovi už nikdy nepůjdu a vždycky všechno zvládnu sám. Přeji si pro nás všechny méně nemocí, více opatrnosti, více lásky a prostě všeho dobra. Prosím, pusťte nám zase nějakou svou písničku. A to děkuju, Michale, děkuju, že jste to napsal. A Maruška panu Michalovi odpověděla: Milá paní Chládková, dočetla jsem příběh od mojí oblíbené spisovatelky, končí slovy, které bych chtěla poslat smutnému Michalovi. Anděle jsou připraveni.

taky porcelán. Jsem odrejný.

Richard Miller zpívá, že štěstí je krásná věc a já si skutečně myslím, že to je to největší štěstí, které máme, že můžeme mít vůbec štěstí a že můžeme být šťastní. Prostě tak to je. Dneska mi to kamarád psal a já jsem byla nějaká smutná už od pátku, taky samozřejmě každý den není posvícení, no a on mi tak zvedl náladu, že najednou se vám ten svět rozsvítí a i o tom to je, mít dobré přátelé. No ale dost už vzpomínání nebo mé zážitky, protože my jsme zvědaví na vaše zážitky, našich posluchačů a já se vás dnes ptám, po čem jste v životě nejvíce toužili. A já v tuto chvíli vítám na telefonní lince 731 800 900 paní Janu z Brna. Dobrý večer.

0: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a zvlášť vás, paní Jano, protože
1: děkuju.
0: Vás znám i z toho šlágru někdy.
1: Ano.
0: Jste milá, upřímná, hezky zpíváte a proto teda se trošku divím, že jste té paní z toho 11. patra z té Prahy
1: paní Heleny
0: jako trošku neoponovala, ale nevadí, je to tak. Já bych jí chtěla říct, že ona nadává úplně na všechno. Co bylo za komunistů, bylo špatné, co je teď, je špatné. Já nevím, já bych tak nemohla žít, tak proč nenajde nějakou takové hodné lidi, přátelé dobré, máme jich tady ještě dost kolem dokola. Já to tak řeším, já mám pár tu výborných lidí, turistů, mám svoje kamarádky ve svém okolí, scházíme se, nejsme schopné takhle hrozně nadávat na všechno.
1: Mm-hmm.
0: Jak bych já takhle žila, kdybych viděla ve všem jenom negativa, všechno je špatně, no tak tu vnučku, kterou teda měla na té chatě, jak jsem to pochopila,
1: ano.
0: Tak proč ji nevychovává? Určitě to byla teda, když vnučka, tak
1: pravnučka,
0: od své
1: tuším, že to
0: dcery,
1: byla.
0: Nebo mm-hmm. pravnučka od své vnučky a ta od své dcery, že?
1: Ano.
0: Od její dcery, takže tak jaká, že nemůžu nadávat na svou vnučku přece, tak ať ji vychovává. No a všechno opravdu není tak špatné, jsou i dobří lidi, já bydlím tady, kam jezdí vysokoškoláci tady na koleje, kolem mě a málo kdy se mně stane, že by mě nepustili sednout. Nebo že by se chovali nějak hrubě. No, takže já to beru zas tak jinak. Přírodu máme ještě pořád krásnou. Když jedeme na Šumavu, nebo my chodíme s turistama ven, tak pořád ještě je tady krásně v naší zemi, ale nevím teda, proč ona tak šíleně nadává. Jak tak může žít? I ten nemá internet. No tak já mám internet, mám tam třeba to YouTube a tam jsou krásné věci. Tam mám moje nádherné písničky, tam mám přírodu, tam mám města, na cokoliv si napíšu a zajímá mě, tak si tam najdu a tak se nějaký obohacuju. Ale já nevím, možná je to i tím mým názorem, že jsem měla takové šťastné dětství a celkem život pěkný, takže mám jiný náhled prostě asi na život. No.
1: A nebo že jste se, paní Jano, i obklopovala, promiňte, že vám skáču do řeči, že si pouštíte do života prostě lidi, se kterými chcete
0: ano.
1: být a ty, se kterými být nechcete, tak si zkrátka
0: ano.
1: do života nepustíte. Je to tak?
0: Samozřejmě. A ona je vzdělaná. A
1: ano, velmi
0: Arábii,
1: vzdělaná.
0: No tak
1: ano.
0: To bych jako, co tam zase neznamená žena tolik to, co tady, takže tam bych teda žít nechtěla. No ale zase ještě potom mě na příspěvek paní Nora a to teda zase jí dávám za pravdu, já mě taky děsí ty drony různé a takové ty války a to, co prostě to je dost drsné teďka, opravdu. Takže tak, ale vždycky si najdu něco hezkého.
1: Děkuji, paní Jano. No. A zdravím do Brna, přeji krásnou dobrou noc, naslyšenou.
0: Ano, já vám moc, moc vás zdravím. A děkuji za to, že jste mě vzala, že
1: taky
0: jsem
1: děkuji.
0: Se dovolala.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: My jsme si s paní Janou povídali už během písničky, kdy jsem vysvětlovala, že já dávám prostor prostě pro všechny názory. O tom to je. Víte, já si myslím, že vlastně naše společnost je tak strašně vyostřená a vyosená. Je nás tak málo, jsme tak malá země proti těm jiným velkým prostě státům. A když se nerozumí v uvozovkách 10 milionů lidí, jak se může rozumět prostě celý svět, když se nenasloucháme. Určitě máte tu zkušenost taky v životě, že prostě jsou volby, třeba vůbec to sem teď nechci plíct, jo? Ale že se pomalu lidi bojí říkat, že koho volí nebo jako kdo jaký má názor. Já, i kdybych měla ve svém okolí spektrum svých přátel, kteří každý bude volit někoho jiného, tak je mi to srdečně jedno. Protože za to se tady bojovalo v uvozovkách v tom roce 89. A přece nebudu někoho odsuzovat za to, že má jiný názor. Proč jsem to teď říkala? protože někdo má třeba názor takový, že je u nás všechno v pořádku, druhý zase, že se na to dívá úplně jinak, protože cestoval po světě a vidí, co se tady všechno děje. A já si myslím, že i paní Jana, i paní Helena z Prahy, že obě mají vlastně pravdu. Jo, každá tu svojí, ale je dobré se o ní tady v noční lince prostě podělit. Každý to vidíme z toho svého úhlu pohledu. Já někdy mám taky, jak jsem říkala, špatnou náladu a v tu chvíli člověk vidí ty negativní věci. Ale jakmile se oklepu, jak já vždycky říkám, jak Scarlett O'Harová, do druhého dne vyspím se z toho, tak najednou vidím ten život krásný, protože mám to štěstí, že mám opravdu taky v okruhu svém lidi, které mám moc ráda a je prostě na světě hned líp, protože víte, že jsou lidi, kteří mají stejné názory jako vy, nebo podobné, nebo si prostě dokážete naslouchat. A o tom je ten život. Kromě toho, že jsem říkala, že je důležité zdraví a čas, tak taky mít kolem sebe zdravé prostředí a ne to toxické. To je prostě fakt. Jako úplně všechno asi kolem sebe změnit nemůžeme, už vůbec ne, jako za pár let, ale vždycky jsem optimista, protože bez toho by se skutečně nedalo žít. Teď už další písnička. Valdemar Matuška nám bude zpívat. Já si vsadil na pár tónů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Věrou z ostrova u Prachatic se budu povídat na téma, po čem jste nejvíce v životě toužili a zda se vám to podařilo. Krásný dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra, teda teď volám z Vodňan.
0: Ano.
1: A asi něco v tom je, protože první jsem měla samý zlý lidi, nebo potkávám ještě zlý lidi, některý jsou hodní, a ve Vodňanech asi jsem potkala to pravý štěstí, protože jsem potkala chlapa pro svůj život na konci vlastně z mýho života, protože mi je 56 let a přála jsem se najít toho pravýho chlapa.
0: Ano.
1: A teď jsem se ho tady ve Vodňanech
0: našla.
1: Příbuznej mi ho dal dohromady, takovou jsem se ho našla. Pravou lásku.
0: Perfektní. To vám moc přeju, paní Věro. Takhle by se to přál každý.
1: No a tady mám hromadu zážitků. Vlastně některé zážitky už jsem řekla do rozhlasu. Teď jsem se po desátý teda dovolala.
0: Ano.
1: A přeju všem, aby poznali taky takovou lásku jako já, aby se s ním za těch 27 dní vlastně podívali. Během 14 dnů jsem se podívala s přítelem Jiřím všude možně a taky svůj svátek, který mám 8. října a 9. října máme sraz se třídou každý rok, tak proto jsem svůj narozeniny a svátek dala do jednoho a budu to mít i s harmonikou tady ve Vodňanech v družbě. Kdo přijde, ten může přijít. Neznámí i známí lidi.
0: Tak z vás úplně sála optimismus, paní Věro, a to je v pořádku.
1: Takže dám zákusek a chlebíček všem lidem, i když je neznám.
0: No perfekt. No moc děkuju, paní Věro, za ten hezký váš příběh a přeju hodně štěstí do Vodňan. Dobrou
1: vám
0: noc.
1: Taky přeju všechno štěstí, zdraví a lásku, abyste taky měla celý život a všem tam ve studiu.
0: Děkuju moc, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Dobrý večer. Protože já jsem měl ve svých 26 letech velké zdravotní problémy s ledvinou, tak moje velké přání bylo dostat se z tohoto problému. To se nakonec podařilo. No a teď si přeji dožít to stáří nějak v poklidu. Samozřejmě těch přání bylo víc. Většinou se týkala hlavně zdraví členů mé rodiny. Pane Františku, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Elán. Příhodná to píseň Láska moja.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Veronika z Rakovníka, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano. Tady Veronika Rakovník. Tak mě to bylo, mojí touhou bylo vdát se, mít děti, šťastnou rodinu a žít obyčejný život, tak jak pestrý život, tak jak ho žijou tak nějak lidé.
0: Ano, a podařilo se, paní Veroniko?
1: Vdala jsem se, byla jsem šťastná, manželství netrvalo, měla jsem dokonce velice inteligentního manžela, doktora, inženýra a vydrželo nám manželství 11 let a bohužel, ale musím říct, že jsem v té době byla velice šťastná, že jsem pracovala v knihovně a to je úplně ta krásná práce, já tam byla tak šťastná, vydrželo to dlouho a potom mám kamarádku před 40 let, hodně chytré děvče, která učí v lidové škole hudební.
0: Ano.
1: A byli jsme, mám stále přátelé, mám přátelé právě s vaším rádiem, mám je moc ráda a jsem za ně vděčná, za celé vaše rádio, protože mám těžký život, ale nestěžuju si, jsem šťastná, beru ho tak, jak
0: přijde,
1: jde.
0: Že jo? Ano.
1: Ano, no. A nemůžu, kdyby si člověk připouštěl prostě tohle zase jako zase přijde něco špatného, tak ne. Mám vás prostě ráda a nechci nikomu kazit. Jsem jako
0: náladu a večer, že jo, paní Veroniko, ale to nekazíte v žádném
1: jenom
0: případě.
1: Jenom jsem chtěla říct, že vaše rádio prostě poslouchám poslouchám vaše pořady, jsou pestré, pochoutkový rok a snažím se přispívat tak, aby to bylo šťastnou lásku, veselé a zdravě, s Ivetou, prostě snažím se být, abych taky přispívala svými příspěvky tak, aby to bylo fajn a třeba nejsem ještě ve věku, kdybych třeba se snažím ještě najít někoho k sobě, koho bych měla ráda a mohla mu dát taky svoji
0: lásku, že jo? Porozumění, přesně tak.
1: Není to tak, ale já jsem šťastná, já prostě nemůžu si připouštět, že by bylo něco, takže prostě mám rodinu.
0: A to je důležité, paní Veroniko.
1: Rodinu mám, sice už jsem bez tatínka, ale rodinu mám a také si s ní užívám, takže se vám chtěla jenom moc a moc poděkovat za vaše pořady a jsem za vás ráda a přeju všem krásné dny a blíží se podzim, tak ať si ten podzim ještě užijeme k nějaké svoji, ať můžeme někam vyrazit na nějaký výlet a ještě si užít
0: hezkého počasí, paní Veroniko, je to tak?
1: No, ano.
0: Tak moc děkuju. Zdravím do Rakovníku, moc se omlouvám, ale zase musíme dát šanci dalšímu volajícímu. A já moc děkuju, paní Veroniko. Tak paní Veronice přidám zprávu od paní Heleny, ta napsala: Jano, určitě zahrajte písničku, kterou zpíváte, ať nám uděláte radost. Tak doufám, že udělám všem radost, a pokud někomu ne, no tak za to nemůžu. V každém případě, paní Heleno, děkuju, že si to přejete. Já toužila a stále toužím potkat parťáka na život. Tak asi podobně jako paní Veronika z Rakovníku. Četla jsem hodně příběhů, jak se to stalo lidem i ve starším věku, takže to nevzdávám. Je to moje největší touha. Myslím si, že ve dvou se to opravdu líp táhne. To si myslím, paní Heleno, též. Teď už teda ta slíbená písnička.

0: Text k této písni napsal Pavel Buňata. I když muž, tak myslím si, že se trefil do některé té naší ženské noty. I když se teda přiznám, že i když zpívám, že ty muže znám, tak je opravdu neznám. Prostě tak to je, poznáváme to asi všichni celý život. Teď si dělám trošku legraci. Dnešní téma je, co jste si v životě nejvíce přáli. Já hledám pořád to porozumění, ale myslím teďkon mezi všemi lidmi, abychom si rozuměli, aby nedocházelo k různým nedorozuměním a tak dále. Po čem jsme nejvíc toužili? Tak po čem nejvíc toužila paní Marie z Prahy Západ? To mě bude zajímat v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím. A já jsem byla nejšťastnější, že se mi splnilo, když měla maminka klinickou smrt. Dostala se z toho, pak to byla ještě 10 let a ano. Dokonce se i vzdala. Protože matka byla vždycky jako na prvním místě.
0: Ano.
1: No jinak profesně, tak jsem byla šťastná, že jsem si uhájela byt. Chybělo mi 3/4 roku. Přišla změna a na schvál mi nedali práci, abych o ten byt přišla.
0: Mm-hmm.
1: Anebo abych ho musela zaplatit. Jo, takže já jsem potom začala putovat po ubytovnách, po privátech, protože ty stanoviště rušily teda i jinde. Bylo hrozně těžký se v tom oboru udržet. Začínala jsem vlastně úplně od začátku. Dělala jsem tu nejhorší práci, až jsem se zase dostala na tu svoji profesi, ale jako ten byt opravdu jsem si zachránila.
0: Úžasné.
1: A co mě moc mrzí, vy jste to tam i řekla, nezáleží na tom, kdo jak fandí svý straně.
0: Rozumím.
1: Jsou lidi dobrý a jsou lidi zlí.
0: Ano.
1: Jsou to chameleoni. Jednou je červený, po druhý je modrý, pak je fialovej a nakonec je z něho prezident.
0: Jo,
1: tyhle
0: jo.
1: Ty lidi se mají nejlíp. Prostě kam víte, tam plášť. A my to obnášíme, ty obyčejní lidi. Ta republika mizí, je čím dál menší. Mluví se o našich vnukách, pravnukách. Ale to už nebudou ani Češi. Tady to bude tak namíchaný. Jo, anebo nás uplácají čepicema.
0: Hm.
1: Jo, opravdu mizíme. Tohle to mě strašně mrzí. Čechy už nejsou český. Kdo má peníze, ten vládne v Čechách. Jo, a nedej bože, když děláte poctivě a pak máte podlomený zdraví, zůstanete sám, pak se jenom navoptíš. Málo kdo teda vám pomůže.
0: A našla jste, paní Marie, kolem sebe takové
1: určitě,
0: lidi? To jsem
1: určitě
0: ráda.
1: Určitě taky. Byl to třeba můj partner, ten bohužel umřel teda.
0: Ano.
1: Už mě bude 73 let. Dělala jsem asi 7 let přes, držela mě jenom práce. A nevím, kdo to byl, ale vždycky se někdo našel, kdo mi pomohl.
0: Úžasný.
1: Třeba i v té práci. Jo. Já jsem věděla, že navádějí, neberí, jo, nebo tohle. No a nakonec mě vzali. A našli se dobrý lidi opravdu taky. I na těch vedoucích funkcích, i v tom osobním, tom obyčejném životě.
0: Tak dokud tahle světýlka budou, paní Marie, jak se říká, tak bude lidstvo zachráněno. Až tyhle světýlka nebudou, tak bude lidstvu konec. To prostě tak je. Tak zaplať pánbu za dobré lidi. Jsem moc ráda, že jste je našla
1: vám,
0: i vy.
1: Děkuju vám, všichni vás zdravím.
0: Dobrou noc.
1: To někdy naslyšen.
0: Naslyšenou, paní Marie, naslyšenou. Přidám zprávu, kterou napsala ještě paní Dana z Blatné. Janičko, děkuji za slova vaší jmenovkyně Strutnová. Velmi moc jí zdravím zpětně a souzním s jejími názory a i já miluji přírodu, stromy, které dobí pozitivně. Ničíme vše, co dodává energii a ničíme si planetu Matku Zemi. Je to o výchově. Štěstí závisí na lidské moudrosti a ohleduplnosti. Je mi to jen o mamonář a neúctě ke všemu živému, ptáčkům a stromům. Miluji prostě úctu k přírodě a boží mlýny melou a jednou nás semelou. Děkuji za všechny pozitivní příběhy a prosím, poučme se, napsala paní Dana. Teď už Radek Tomášek nám bude zpívat Žádná jiná.

0: Co si od života nejvíce přála, co se jí splnilo a na co ještě čeká paní Marie z Dobříše? Dobrý večer. Co to
1: dobrý
0: bude,
1: večer,
0: paní Marie?
1: Dobré ráno.
0: Ano.
1: Já bych jenom chtěla říct, že to trochu odlehčím.
0: Ano, ano.
1: Jako dítě jsem si strašně přála, když jsme šli z kina a my jsme to měli domů 2 kilometry, aby pro mě přijela pec, na které jezdil Honza, a aby mě dovezl domů. To bylo největší přání, které se mi bohužel
0: nesplnilo, že jo?
1: Nesplnilo, ano.
0: Třeba se splní.
1: Teď už se s vás chodím, protože už jsem postarší dáma, ale další přání jsem měla podívat se do Peru, a to do Limy. To se mi nesplnilo také. A už se mi to nesplní, protože už trénuju pomalu skoky do rakve, takže to už opravdu není v mých silách, jako fyzických. No a další věc, a to bych teďko měla přání, kdyby mě tak někdo vyslyšel, a to nejsem sama, to nás je hodně. My bychom si přáli, starší občanky, aby se někdy v televizi, ještě než umřeme, vysílali záběry z celostátních spartakiád. Ono se sice říká, že to bylo špatné, ale to vůbec není pravda, že se to muselo. Na vesnicích chlapy, ženy cvičili sami, rádi, ochotně, nikdo je nenutil.
0: My
1: jsme
0: byli
1: maturitní třída a chtěli jsme cvičit, jenže u nás v Dobříši byla jediná možnost cvičit za svazárm. Tak my jsme cvičili za svazárm v maturitní třídě. Pak jsem učila děti a ty také jsme se dostali na Strahov s tím svazármem taky. A ty děti, ne že museli, ale ty přímo prosili při tělocviku, i když to bylo bez hudby a na počítání. Zacvičíme si to. Takže nevím, proč je proti tomu taková jako averze. Jako já už jedna moje známá už i se ptala v České televizi, jestli by to mohli vysílat, a tam jako odpověděli, že to nemají v plánu. Ale domnívám se, že by to potěšilo spoustu lidí. Protože třeba ty děti, které to tehdy cvičili, těm je teď 76 let. A také by to rádi viděli, rozumíte? A takových je nás hodně.
0: Je pravda, paní Marie, že já jsem cvičila spartakiádu za žákyně, tehda starší žákyně. Pamatuju si ještě ty červeno-bílé dresy. A bylo to na poupata. Je to prostě
1: ano,
0: tak, no.
1: Ano.
0: A jak to říkáte, když už nic jiného, jo, tak se donutili děti hýbat, protože dneska vlastně nikdo nechce cvičit, že jo, nebo úplně málo. Já vůbec si nepamatuju, že by někdo přišel s nějakou omluvenkou, pokud teda vyloženě to dítě nebylo nemocné nějak vážně, jakože nebude cvičit. A dneska, co mi třeba říkají kolegyně, tak necvičí půl třídy. To je strašný.
1: No. To je hrozný, no. No tak to jsem jenom chtěla říct, kdybyste, nemáte náhodou známosti v televizi.
0: Bohužel
1: byste,
0: ne. Paní Marie, bohužel ne. Takové jinak, známosti jinak, nemám.
1: Jinak souhlasím teda s těmi lidmi, a ještě musím říct takový soukromý pocit, že když někdy mě někdo vezme na výlet autem a vidím ty solární panely, tak si tak říkám, teď mít kámen. Určitě bych se do jednoho trefila. To mi taky strašně vadí. Strašně mi to vadí, no.
0: Tak dobrou noc.
1: Dobrou noc taky, a mějte se moc hezky, hodně zdraví.
0: Vám
1: a
0: taky.
1: A ať se vám splní všechna přání, která
0: přesně
1: se vám
0: tak
1: ještě nesplnila.
0: Přesně
1: takže
0: tak.
1: Takže dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Iveta přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janičko a Nespavce. Odmala jsem si přála být učitelkou a mít okolo sebe kupu dětí. Sice velkou oklikou, ale obojí se mi splnilo. Během času si člověk vysnil další cíle. Jedním z nich byla dovolená na kolech. Prostě sednout na kolo a jet courat se přírodou, kam nás oči povedou. Jenže manžel na to nebyl. Později bych vyměnila kolo za karavan, či ještě lépe za obytné auto, ale čas běžel, roky nám přibývaly a sny se pomalu rozplynuly. Dnes jsem sama a zbylo už jen snít. Jaké by to bylo, kdyby se ty sny vyplnily? Přesto mám jeden sen, který by se mi i v mém věku splnit mohl. Sice moc špatně chodím, ale ráda bych viděla relikviář Maura. A tak si říkám, že tenhle sen není nesplnitelný. Přeji všem dobrou noc a hodně vysněných a posléze splněných přání, napsala paní Iveta. Pan Mojmír ze Svitav naopak využil e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Když jsem byl mladý, přál jsem si zveřejnit knížky, které jsem psal, a zbalit spolužačku Jarku. Byla moc fajn. ale chtěla být jen kamarádka. Když dostala možnost, začala podnikat. Upadla do dluhu a vyřešila to sebevraždou. Tak se za ní jenom modlím. Ty knihy asi nejsou tak dobré, aby se daly vydat. Hezký večer, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Mám radost, že dnešní téma vás zaujalo, protože jste hojně psali i telefonovali a nechala jsem si na závěr zprávu, kterou napsal přes webový formulář pan Milan. Zdravím posluchače a přispěvatele. Už mládí, kol puberty a dál jsem toužil po určité svobodě a otevřenějším takzvaném životě. Režim se malinko pozměnil a svobodnější společnost tu je též. Sám i díky páru kvalitním lidem bych řekl, že dosahují na onu i vlastní svobodu. Není to a nebylo toho snadné dosáhnout. Po čem jsem toužil, je naplánováno a daří se to. Beru to za zázrak a děkuju všem a všemu, kdo mě dokázali směřovat tam, kde jsou lidi šťastnější a nepotřebují k tomu plno peněz, vlivných lidí, ale stačí mi k tomu láska, pokora a radování se z mála věcí, od kterých se odvíjí i úžasné žití. Opatrujte se všetci příznivci noční linky. Ahoj z okraje Valašska, váš Milan. Děkuju samozřejmě, Milane, i za váš příspěvek do noční linky. A teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi, milí posluchači, rozloučit, popřát krásnou dobrou noc. A těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 2. září, kdy mě bude zajímat, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů. Tradují se ve vaší rodině příběhy například z 2. světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Dnes noční linka s mojí kolegyní Jitkou Lukešovou, která se vás bude ptát, umíte jíst střídmě? Znáte úsloví jez do polosita a pij do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás i vidět? A co zkoušíte dělat proto, abyste žili střídměji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla vyhazuje a plýtvá se potravinami? Tak na to na všechno se vás Jitka bude ptát. Já jsem dnes před noční linkou byla pozvaná od mé kamarádky Uršuly Klukové, abych se šla podívat na natáčení s Honzou Dětkem. A tam je mimo jiné tedy byly s dcerou jako hosté Hana Dvorská, naše úžasná to žena, která je parašutistka, no prostě umí všechny snad sporty, na které si vzpomenete, kaskadérka. A ta řekla hezkou věc, nekupuj, potom prostě nemáš co jíst, ale hlavně nejes. Takže nekupuj vůbec, ať to doma nemáš prostě. A když to doma nemáš, tak to nejíš. Takže tohle bych řekla asi já v noční lince Jitce. Dobrou noc vám přeje, Jana Chládková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky, dodávám, výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle

0: nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímou takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam, Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas ze zadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběhne až k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, z tramvají studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u té 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl. Promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřeli dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
1: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl, ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
2: Jak to ptáče, světem sem a tam, jsem mu ten bloudí...
1: Josef Frič, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
3: Rozhlasu, tak to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla. No a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaké operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián, který, jak mu režisér nařídí,

0: připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou, ale co se nestane. Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jak ji měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. Proto by konečně nebylo nic tak zlýho, kdyby tam nebyla ta voda. Teď ale ta voda pěkně ty papíry, tu vodu sálí do sebe hezky, ty poznámky tou ingoustovou tuškou, to se pěkně rozplízlo, tak po tom papíře text samozřejmě, že začal být nečitelný. Teď on zoufale držel poslední dva listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No, my okolo byli přímo konsternováni všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to vrzla se, on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl, hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali, jak jsme se nadřeli se vším možným, co my jsme si všechno museli navýmejšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, depak desky, to já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě, jsem byl pes, no teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
3: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme skutečného
2: šipého,
3: zvíře.
2: Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, že takhle. A už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře. No a nebo jsme kokrhali.
4: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale: prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat.
5: Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
2: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Tyl tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říkal, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten ten věrný snímek té hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, o tamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není, není tam nic slyšet, jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo. V Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic, ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělají. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že? Dají si obědlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevěřím.

a mír. Kdo pak nesvíš?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žertovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mně nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou odpovídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuštím, za Grejcar, nebo já nevím. Teď je to tak, dobře to bude.
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječného kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní.
2: A tohle je oči. Zdeněk Jirotka.
4: Oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček, zastaví, spisovatel
3: no
2: z Brna.
3: No a učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohl kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil ti mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, když rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzlíček, můžeš ztratit chleba.
5: Tady právě visí obraz jednoho našeho výborného
2: Jaroslav krajináře. Jaroslav Krčenášek.
5: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala, ta se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat v Povltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat. On by se třeba zlobil. Když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. Je to dost složitý aparát, který který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitě a působí to mohutně. My jsme přišli tam, byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, až počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
6: Stručně z nemocnice jen jako výborný. Ty jsme takový veselý kopy. Jistý půděl
2: profesor Ivan Osvald.
6: Na městí v nemocnici a bylo tam víc lidí v pokoji, náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal, Kadečka, je zde Kadečka? Jsem zvala, tady. Říkal, Kadečka, nesmíte být operován, máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
7: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici.
2: A tohle Praha, je scenárista František
7: Vlček. A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 korun. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a takto náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal, co jste vy, ten řekl, já jsem samaritán, on řekl správně, a co budete dělat v případě náletu. Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy, ten tlustý, já jsem říkal, já jsem proudník, to bylo správně, on taky řekl, ano, správně. A co budete dělat v případě požáru? Hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mosaznou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstva hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici. Ovšem uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mosazné náustí proudnice do mosazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku, fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě Pošťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejít.
8: Výborně.
0: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
2: Herec a režisér Karel Pech.
9: A to mi vyprával jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u mě otevřený okýnko. Do světlíku.
6: Když čte. Jste to nabral tedy z hlubokého hrnce, čemuž přičiním historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Mánes Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že jo? A v tom už se tam začali hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali ji do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jihočeský básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak siréna. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu, tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
7: To je Silvestrov.
10: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
2: A nakonec tam mě představili, uvedli mě
10: do kanceláře a tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teďko vidím, že on prostě sedí na takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám 4-pokojový byt na Pankráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takový ty vyloženě mužský hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. Otevře dveře a tam malý František sedí u necíček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, Vždyť si hrají, peru jim právě.
8: Ha, ha, ha, ha.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovi sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolů dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl. Za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově. Nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loopingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař Lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč. A co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady. A protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí Položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul podruhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kypřice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky. A všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí v moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.